v pořadu Na cestě vrátíme už po osmé na loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu. A začneme kapelami, které začínaly sobotní program na obou scénách. Nejprve se vydáme na scénu velkou do Mohelnických sadů, kde zahajovala kapela Hluboké nedorozumění. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Kapela Hluboké nedorozumění měla úkol docela nevděčný, protože muzikanti se páteční noci prohráli až skoro k sobotnímu ránu a hned na velkou scénu, ale na druhou stranu zase byli rozehraní.

Posloucháme vystoupení kapely Hluboké nedorozumění, které zaznamenal Český rozhlas Olomouc na loňském Mohelnickém folkfestu. Tato kapela není našim posluchačům neznámá, protože koncertovali i v našem studiu v rámci koncertních střed živě a domluvili jsme se právě v Mohelnickém.

0: Děkujeme.
1: Ahoj.
2: Po hlubokém nedorozumění patřila velká scéna folkfestu kapele Cymbal Classic, kterou sleduju už dlouhá léta. Vlastně slaví třicetiny. Mám je ráda, dlouho jsem je živě neslyšela a nejenom proto mě jejich vystoupení potěšilo. Začneme těžkým životem muzikanta.
3: Vlezl jsem do pěkné pasti, čekají mne samé strasti. Šláp se mezi hudebníky, opilce a milovníky, šláp se mezi hudebníky.

0: pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc posloucháme vystoupení cymbal klasiku z loňského Mohelnického folkfestu. Cymbal klasik je kapelou nadžánrovou, vytvořenou kolem Katky a Dalibora Štruncových, které možná znáte z jejich působení se sourozenci Ulrichovými anebo na brněnských divadelních scénách.
1: Potkal jsem pastýře, který tě znal, daleko od lidí, na cestě někam. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Znal tvoje jméno, tvůj žár i tvůj chlad.

spát, zatímco já v horách trhám kus nebe, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatímco já v horách trhám kus nebe.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlas Olomouc tradičně zaznamenal celý Folkfest, jehož šestý ročník se konal poslední prázdninový víkend, a proto dnes můžeme poslouchat kapely, které vystoupily v sobotním dopoledni na obou scénách. Ta velká se nachází v Mohelnických sadech a tady se, než se přesuneme na Morava scénu, ještě rozloučíme s cymbál klasikem. A bude to skladba Přátelé moji milí.
1: Přátelé moji milí, snad jsme se nestratili, snad jsme se nestratili. Přátelé moji milí, kdo ví, kdy najdem chvíli správnou k dalšímu setkání. Všechno je najednou tak dávno a nejsme k sehnání. Vnoření do starostí, žijem jen budoucností.

0: do nebe zahledění,
1: do nebe zahledění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: do nebe zahledění.

Morava scéna je v areálu Mohelnického kempu a diváci tady můžou sledovat program bez vstupného. Příležitost dostávají mimo jiné kapely, které si pořadatelé vybrali z konkurzu s názvem Šance, anebo taky kapely málo známé či začínající. A muzikanti pozor, do Šance se máte možnost ještě přihlásit, a to do konce května. Začínající kapela, to je případ následujícího se skupení Krua. Jde o místní kapelu tři dívek a jednoho chlapce z Mohelnické

0: Mohelnický folkfest navazuje na dlouholetou tradici dostavníků. Pořadatelství se ujala místní kapela Madalen v čele s dramaturgem Honzou Štajglem. Organizace je skvělá, hraje se na dvou scénách. Součástí je tradiční osadní oheň, program pro děti. Třeba sobota začínala na Morava scéně divadlem Loutkadlo. Nechybí muzikantské workshopy, stanové městečko, dobré občerstvení a tak dál a tak dál. A nesmím ani zapomenout na noční jamování. Berte to třeba trochu jako pozvánku na letošní už 7. ročník. A pozor, předprodej vstupenek už začal. Info na www.folk-fest.cz. Ale zpět na Morava scénu, odkud si teď poslechneme duo René Matlášek a Vič Tajgl. Ti hráli písničky z autorské dílny Reného.
1: Natrhám ze zvyku.

0: A už nás čeká poslední písnička Reného Matláška s doprovodem Víti Štajgla v 8. pokračování poslechu záznamu z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu, kam se budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ještě několikrát vracet. Pro dnešek se ale od mikrofonu pořadu Na cestě loučí Jarka Nosková.
1: Že si to ty

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
6: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano. Houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
5: Taky.
6: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kam si do nebe na těch kruzích.
5: Tak to nebylo tak vysoko.
6: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle.
5: Ano.
6: A to divadlo fakt je veliký, že jo? A má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měl svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divané. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkal, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrahu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takový strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko v tom kovovém rámu, takový okýnko. Leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolil nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, říkal, kurva, pardon, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet buchví kam. To bylo strašné.
5: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
0: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná i nějaké povídání nebo scénku z archivu, no, co to bude?
1: Tak já si tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale
0: podat.
1: On to vypráví tím způsobem, protože je výborný vypravěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
2: My zatím družstvo jsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysed, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani tak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom... A já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda chlusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a se sadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřel, tedy Václav Havel, vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo, já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo, třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: Ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představuju toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá.
0: Ono by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No ono to se musí s ním splynout. Že? A ano. Když chytíte jakoby proti rytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně. Tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je to, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne, jo. Co krok, to kop. Jo, a takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodný kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju. A pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím,
0: no.
1: Že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano, ten výšnělek tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovým nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásit, že jo, když dopadnou, jakože... docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám, takhle vysím, že je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo?
0: Ano.
1: A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od dlažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne kolikrát spadl.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. Tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B90 01 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Střenka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně.
1: Vám, ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda u Vizovic. A já bych si prosila pan polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak
5: zdravím
1: jo.
5: Zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty, vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které či já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. No, je zajíca, jo? Přijede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak v oči sany, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? To je to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, taky je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milují fory a nepamatují si je. Jo. A vždycky si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký fot, tak ho neznám prostě.
1: Nebudu chtít nic takového, nebudu dusit.
3: Jo, ale jsou lidi, kteří to jako sypou z rukávu.
1: No.
3: Jo. To nevím, jestli je zrovna Bolek, ale ale Bolek je prostě strašně vtipný sám o sobě, jo? Takže když jsme spolu točili třeba, tak on mluví o obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace, on umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
3: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží?
3: No, to se pořád
1: funguje
3: drží.
1: Funguje to pořád?
3: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
3: No, to je otázka, co jsem já. Jo? Teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
3: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
3: Ne,
1: to ta
3: mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
3: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že? My máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
1: kousek.
3: Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to se učí na škole už takhle?
3: No, já jsem to učila, možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešní host Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku. No,
2: tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v Lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Že? A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té
2: podložce. Ona mluví do té díry,
1: díry a mluví a mluví a říká ty a fory. Se sama,
2: a ten masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho. Že jo, no. Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů. Určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tak.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. To. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Okay. Ale to opravdu člověka překvapí, yeah. Že zrovna vy si objednáte erotické služby teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotické služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny? No, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahej pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
4: No, no, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. Vy nejste, no ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp, neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát,
1: vím,
2: nebo
1: no,
2: možná
1: ale vždycky s velkým úspěchem.
2: Já jsem tam na Silvestra, že no. Dvakrát. A Vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste

0: Tak to jste...
1: No jo, ale oni, ono se tak očekává, jako, že budou ještě nějaký vtipnější. A pak, když člověk je, má ty nervy, aby byl vtipný, jak jste říkal, jestli ano. Já umím vykládat fory, nebo vy, tak není vtipný, že jo. Musí to tak nějak...
0: Svázán povinností Silvestra.
1: No. Jo. Ale zatím se nevozvala, já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky. No, tak
0: zdali vtipná natolik, že by sváně. Dali hlas
1: sváně,
0: i posluchači dnes.
1: Bude po druhý, že jo?
0: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
1: No, tak teď je to... Tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda je růstý třeba něm.
0: I Mládek.
1: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
0: na těch šňůrách,
1: viseli ve výstavní síni. Mm-hmm. Jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
0: A mimochodem
1: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
0: Jak velké mají to šapito?
1: Šapito mají docela velký.
0: Jo?
1: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík, pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo. Že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel jako malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
0: taky?
1: Jsem, no, taky, ale na takovým to velkým kruhu.
0: Jo.
1: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, to je cirkus bude, to je ten film z 50. let.
0: A říká,
1: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
0: Fíha.
1: Ano, no a hned jsme si povídali, říkal, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
0: A bolí mě z toho kolena.
1: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu,
0: jo.
1: Že pořád jsou ty lidi.
0: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
1: Jo, ne. To
0: ne.
1: To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme vždycky říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Je moderní ten nový cirkus. A my máme
0: chcete
1: rádi...
0: Chcete udržet tradice?
1: Ne, to nevím, ale... Ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád, to jsou prostě čísla a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni... To musí postavit, to je docela velký šap. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí. A protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní bylo nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro

0: A, lidi
1: a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se, tady babička. Babička tam stála, bylo to kouzlo, to prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě,
0: ano.
1: A měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
0: Mají to v sobě
1: tak,
0: ten kočovný život,
1: no,
0: prostě.
1: A ona taky, přijde. Ona by mohla být na důchod. Jo.
0: Ale nechce.
1: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí prostě taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to stavějí s klukama, ale že to si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
0: Musíme
1: tak
0: se dostat.
1: Zase i jindy to řeknu.
0: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři zápisky Švílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem

0: vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat. Tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no, jasně.
4: A jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako i úžasně vtipnej, i úžasný vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak jste dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší, o vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo, ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Naše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopu?
6: No jo, ano.
5: Jsou to blbosti.
6: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem, starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohout, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Pane Kohout. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v bejku. V čem jste vy?
5: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky.

12. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká 12. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká 12. Hitparáda českých písniček.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Nové Pace hořel sklad baterií. Vláda si půjčí od lidí desítky miliard korun. České hokejisty čeká úvodní zápas na mistrovství světa s Dánskem. A dnešek bude zamračený a deštivý s teplotami do 14 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Včerejší požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu za 20 milionů korun. Na sociální síti X o tom informovali hasiči. Podle nich nebezpečí šíření toxických zplodin už večer pominulo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, nikdo nebyl zraněn. Příčina požáru je předmětem vyšetřování. Město Hradec Králové letos zdvojnásobí podporu projektu Korensy na 3 miliony a 600 tisíc korun. Obyvatelé tak budou moci získat až 2000 korun na nákupy u místních obchodníků nebo třeba na dětské kroužky a tábory. Registrace pro veřejnost začne v září a příspěvek získají nejrychleji přihlášení. V loňském pilotním ročníku získalo příspěvek 1800 zájemců, na dalších 280 se nedostalo. Doplňuje primátorka Pavlína Špringrová z HDK.
2: Na základě pozitivního hodnocení jak ze strany malých podnikatelů, tak ze strany občanů jsme přistoupili k tomu, že tento projekt budeme znovu opakovat, ještě s větší emisí za účelem toho, abychom opět podpořili jak lokální ekonomiku, tak jsme k tomu přidali ještě podporu dětí volnočasových aktivit.
0: Projekt v minulosti kritizovala hradecká opozice. Podle zástupců hnutí ANO může křivit trh a zvýhodňuje jen některé obchodníky. Ministerstvo financí znovu nabízí státní dluhopisy, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Na výběr jsou 3 typy, fixní a protiinflační na 5 let a nový 3měsíční. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června, říká Schillerová.
3: Objednávky dluhopisů se potvrdí uhrazením, které je potřeba provést nejpozději do 7. července. Zájemce může investovat minimálně 1000 korun. Maximálně 3 miliony korun.
0: Schillerová očekává, že se v první emisi prodají obligace zhruba za 20 miliard korun. Podle ministryně je nabídka dluhopisů občanům výhodná pro stát i pro investory. Výnos ze státních dluhopisů je přitom osvobozený od srážkové daně.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté dnes vstoupí ve Friburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. V sobotu pak nastoupí Češi proti Slovinsku.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploměr ukáže 11 až 14 stupňů, na horách od 5 do 8. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 11 z Vamberka do Rybné nad Zdobnicí. Dělníci tam opravují propadlou vozovku a proto se místem jezdí kyvadlově. Práce potrvají až do července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A 4:05 začíná dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. To páteční s datem 15. května. Dnešek je 135. dnem a svátek má Žofie. Tak vás ještě jednou všechny vítáme. Jakub Schmidt zdraví od mikrofonu po zprávách s Alenou Brantovou. No ať se i dnes naše vysílání, nejenom to raní samozřejmě, ale celý den hezky poslouchá. Za chviličku v první reportáži budeme mluvit o tom, že usnadnit a urychlit léčbu pacientů se vzácnými onemocněními má propojení nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem. Průměrná doba stanovení diagnózy u vzácných onemocnění je totiž v Evropě i v Česku podle lékařů z Pražské všeobecné fakultní nemocnice okolo 5 a více let. A víc řekneme tedy už za chvíli v první reportáži našeho dnešního dobrého rána. Tak ať se hezky poslouchá.

0: Tak to byla skupina Rangers v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude 17:45. Teď reportáž o tom, že vzácná onemocnění se týkají u nás 500 000 Čechů. Na diagnózu přitom pacienti čekají i roky. Upozorňují na to lékaři z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Zkrátit toto čekání pomáhají evropské referenční sítě, které propojují stovky specializovaných pracovišť napříč Evropou. Všeobecná fakultní nemocnice je jejich součástí a v oblasti dědičných onemocnění oka je v Česku jediným pracovištěm, které nabízí genovou terapii pro specifické onemocnění oka, a tedy pro specifické onemocnění především sítnice.
1: Když jsem byla malá, tak jsem neuměla dát ruku v pěst, neuměla jsem držet pořádně lžíci, to mi dělalo problém. Špatně jsem si kresla, neudržela jsem tušky.
2: 16-letá Adéla žije s extrémně vzácným genetickým onemocněním, takzvaným Blauovým syndromem, kvůli kterému už absolvovala od svých 3 let asi 15 operací. Zároveň podstoupila cílenou léčbu, díky které kloubní a taky kožní problémy téměř vymizely. Dnes nemoc nejvíc ovlivňuje její zrak.
1: Nevidím níž, takže častokrát zakopávám o židličky, nebo potom, když je třeba šero, tak už vidím hůř.
3: Co se zatím nedaří úplně zvládnout, je oční zánět, který je velmi významný a který vlastně vedl už k poškození oka, ke kterému došlo už vlastně předtím, než se ta diagnoza udělala.
2: Vysvětluje Pavla Doležalová, vedoucí Centra dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice. Právě včasné rozpoznání nemoci je u vzácných onemocnění klíčové. Zkrátit dobu čekání by teď mělo propojení nemocnic napříč Evropou.
4: Oční klinika první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice je součástí Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. Jsme tedy jediná klinika, jediné pracoviště, které je členem této sítě.
2: Říká primářka oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Marie Vajter. Evropská referenční sítě je virtuální platforma propojující stovky nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské unie a Norskem.
4: Je potřeba vlastně centralizovat tu péči. A zároveň tím, že jsou to vzácná onemocnění a často složitá, tak i my sami někdy musíme si žádat o konzultaci kolegy z zahraničí.
2: Známých vzácných onemocnění je víc než 8 tisíc a další neustále přibývají. A i proto se lékaři shodují, že lepší evidence pacientů a propojení péče zajistí včasné odhalení nemoci, které může pacientům zásadně zlepšit kvalitu života. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, i teď 18 minut po páté, jak už jsem říkal, pátek 15. května, svátek má Žofie, 135. den v tomto roce to je. No a narozeniny oslaví třeba zpěvák Tomáš Klus, kterému bude dnes rovných kulatých 40 let, tak všechno nejlepší přejeme. No a když už jsem říkal něco o Žofích, které slaví dnes svůj svátek, tak ještě přidám pranostiku. Ta jedna říká, Žofie vína upije, déšť svaté Žofie švestky ubije, to říká už ta druhá. Přejeme dobré ráno z Hradce Králové ještě jednou a pojďte se podívat, jak to s tím počasím tedy dnes bude vypadat venku.
1: Počasí.
0: Ráno je deštivé na mnoha místech Královéhradeckého kraje a teploměr ukazuje tady v Hradci třeba 7 stupňů, v Rychnově 6, v Jičíně taky 6, v Náchodě 5 a v Trutnově 5 stupňů Celsia. Jak jsem říkal, na mnoha místech našeho Královéhradeckého kraje to jsou teď taky dešťové kapky k tomu. No a předpověď říká, že ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm, odpoledne se objeví přeháňky, výjimečně i bouřka, večer pak budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploměr ukáže dnes od 11 do 14 stupňů, na horách od 5 do 8 a zafouká k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Připomenu adresu e-mailovou sem k nám do Českého rozhlasu Hradec Králové studio.hradec@rozhlas.cz a vy ji můžete využít třeba při psaní našemu spotřebitelskému rádci Josefu Černému. Dneska tu máme dotaz na nedodržení reklamační lhůty ve spotřebitelském servisu. Má v takovém případě zákazník nárok na vrácení celé částky za zboží? Josef Černý má slovo.
1: Paní Petra reklamovala mobilní telefon, který se občas sám vypínal. Protože se prodejce ve lhůtě nevyjádřil, paní 32. den odstoupila od smlouvy a požadovala vrácení peněz. Prodejce odstoupení akceptoval, ale s tím, že částku sníží o 1000 korun, prý za velmi poškrábaný displej. Paní posluchačko, pokud se prodejce k vaší reklamaci nevyjádřil ve stanovené lhůtě, potom máte nárok na vrácení plné kupní částky bez jakýchkoliv podmínek, tedy i v případě, že by váš telefon byl mechanicky poškozený nebo měl jinou vadu, na kterou se záruka nevztahuje.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí začíná třídenní sbírání odpadků. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale taky žáci z místních škol. V loni se podařilo v okolí Špindlerova mlýna se sbírat přibližně 800 kilo odpadu a v navazujícím projektu Čisté Krkonoše ještě další 3 tuny. V Albrechticích nad Orlicí vznikne na návsi před kostelem nové parkoviště. Projekt počítá s 20 parkovacích míst a součástí úprav bude taky zpevněná plocha a část chodníku. Náklady dosáhnou necelého 1,5 milionu. Polovinu pokryje dotace Královéhradeckého kraje. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, jestli a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DIPSI, zveřejní je taky školy. Státní organizace CERMAT dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek, které psali žáci začátkem května. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. 35-letého muže dopadla v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získala informace, kde se lebka pravděpodobně nachází. Pachatel relikvii ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Teniska Kateřina Siňaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Townsendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve dvou setech a zvítězili už po 17. za sebou. Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm. Odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky a místy i mraky ubývat. Teploměr ukáže 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Páteční noviny přede mnou leží na stole, pojďte se spolu s námi tedy podívat, co píšou. Vyhrazené pruhy pro městskou hromadnou dopravu, Hradec Králové prověří možnosti v tomto směru a téma přináší dnešní regionální deník, čtu tedy z toho hradeckého. Vyhrazené jízdní pruhy pro městskou hromadnou dopravu v Hradci Králové, tak jak je známe třeba z Prahy, i to je jedna z možností, kterou by se doprava ve městě na Soutoku mohla ubírat. Radnice nechá dopravní experty prověřit, zda by takzvané bus pruhy dávaly v hradecké dopravě smysl. Dopravní podnik by je přivítal třeba na Gočárově třídě v Hradci Králové. Podrobnosti tedy v hradeckém deníku. Mladá fronta dnes, tu tady taky máme, klid pro tetřívky. V Krkonošském národním parku přibyla 10. kamera hlídající neoprávněné vjezdy. V příštích letech jich má být až trojnásobek. Novou kameru instalovali a je to tedy konkrétně v chráněném území a zprovoznila ji tam správa Krkonošského národního parku na křižovatce cest pod Lesní boudou mezi Černým dolem a Pecí pod Sněžkou. A to nedaleko klidového území, kde je jedno z nejvýznamnějších tokanišť kriticky ohroženého tetřívka. Celkem na řidiče v parku dohlíží už 10 kamer, v příštích letech by se jejich počet měl strojnásobit. Od roku 2023 správa na pokutách rozdala víc než 1 milion korun díky monitorovacímu systému se doprava na hřebenech našich nejvyšších českých hor

výrazně sklidnila a to byl taky ten účel. A podrobnosti tedy ve velkém článku, z něhož jsem opravdu čet teď jenom minimum, už si můžete dočíst potom sami v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. Dívám se taky ještě do dnešního Práva. Benzin zdražuje dovolené. V žebříčku nejoblíbenějších cílů českých turistů vede určitě Itálie. Loni jich tam vyrazilo 905 tisíc. Druhé místo si pak zachovalo Chorvatsko, kam zamířilo v loňském roce 712 tisíc Čechů. Obě destinace si své postavení v loňském roce upevnily, protože tam lidé často míří autem, tak si letos citelně připlatili. V Itálii stojí nafta v přepočtu průměrně 50 korun za litr a benzín 46 korun. V Chorvatsku vyjde benzín na 41 korun a nafta 46 korun. Před rokem byla nafta o 10 korun levnější. Pokud se do prázdnin Spojené státy americké jaksi nezasadí o to, aby ukončili válku s Iránem a odblokuje se tím potom obchod s ropou, hrozí další zdražení, uvedli odborníci a analytici. Turisté si připlatí i za jídlo a ubytování a to zase kvůli inflaci. Podrobněji se tomu věnují na straně číslo 7 v dnešním Právu, takže si tam k tomu můžete přečíst podrobnosti. No a my se za hodinu podíváme do novin znovu a přineseme z nich jako vždycky i další témata.

0: Dnes to bude hodně o hudbě v našem vysílání. Ráno představíme 18-letou Klaudii Bergerovou z Rtyně v Podkrkonoší, která bude možná po Kamile Nývltové další zpěvačkou z tohoto malého městečka, co vykročí k vysněné hudební kariéře. Na konci března představila Klaudie svoji první autorskou píseň a tu si spolu s ní, až tady bude po půl deváté, taky společně poslechneme. Takže na to se můžete těšit ráno. Pak dopoledne páteční host Lady Klokočníkové, tam přivítáme zpěváka Michala Horáka, tak se ho zeptáme, co je u něj nového. No a dalším pátečním hostem Lady bude pak v kavárně po 11. i Zuzana Ceralová-Petrofová, podnikatelka a představitelka páté generace rodiny Petrofů. Tak si pátek s námi, s naším vysíláním, hezky užívejte.
1: Počasí.
0: Už teď po ránu můžou být někde zase dešťové kapky a přeháňky, stejně tak jako včera. Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm podle předpovědi, odpoledne se objeví přeháňky, výjimečně i bouřka, večer pak budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Teploměr ukáže dnes od 11 do 14 stupňů, že bude i poměrně chladněji, na horách od 5 do 8 a zafouká k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
3: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
4: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
5: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Maňurou.
6: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
7: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
8: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
9: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
10: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, i teď 9 minut před 6 hodinou. Dnes můžou slavit nejenom žofie, které mají svátek, ale v podstatě i my všichni, protože 15. květen je Mezinárodním dnem rodiny. Tak na to myslete. No a pojďme za dětmi do školky, tam se jich Tereza Brázdová v této souvislosti zeptala.
1: Co vás jako první napadne, když se řekne rodina?
2: Rodina. Že jsou rodiče a mají třeba nějakého pejska nebo dítě.
1: Je rodina důležitá?
3: Jo.
1: A proč?
3: Aby jsme nebyli sami.
2: Protože si máme chránit maminku a tatínka, protože oni jsou výjimeční, ale dědy si musíme chránit navždy, protože ty jsou vzácní. Protože můžou s námi chodit na houby nebo do lesa totiž. A hlavně jsou starý, ale kdo je starý, tak ten má štěstí, víte to?
1: Nevím, a proč?
2: No protože starý jsou strašně chytrý a někdy se jim to tam pomotá a někdy se to třeba to pomotaný může stát. No a proto jsou výjimeční dědové. Já mám totiž 3 dědy a 4. mě umřel, který byl strašně chytrý a měl žluté kuřátko a náplast na loketě.
1: A jak pak se jmenoval, Aneško?
2: Juleček, děda Juleček, byl to můj praděda.
4: A takhle to vidíme my.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Cermat zveřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. Krkonošský národní park se snaží pomocí kamer omezit dopravu v parku. Ve Švýcarsku začíná hokejové mistrovství světa. Je před námi zamračený a deštivý den s teplotami do 14 stupňů. Pěkné páteční ráno vám přeje Alena Brantová. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky přijímacích zkoušek. Budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. V prvním kole se na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Proti výsledku je možné podat odvolání, to ale nezaručí místo na vybrané škole. Postup popisuje ředitelka organizace CERMAT, která zkoušky připravuje, Barbora Rosůlková.
3: Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení může uchazeč podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání se nepodává prostřednictvím DIPSY, ale přímo řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Ten ho následně postupuje příslušnému krajskému úřadu v Praze magistrátu hlavního města Prahy.
1: Kdo neuspěl, bude se moci od 19. do 25. května hlásit ve druhém kole na ještě volná místa. Další přijímací testy už psát nebude. Správa Krkonošského národního parku navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Přibyly naposled kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti. Porodní asistentky v Královéhradeckém kraji vyjeli za první čtvrtletí letošního roku k víc než 200 návštěv u rodiček. Novinku ve zdravotnické péči nabízejí krajské nemocnice v Trutnově, Jičíně a v Náchodě. Maminky v 6 nedělí mají nárok až na 3 návštěvy, říká mluvčí krajského zdravotnického holdingu Lucie Prouzová.
4: Zájem o návštěvní službu porodních asistentek se postupně zvyšuje. Ženy mají od ledna nárok na 3 návštěvy během 6 nedělí. Při návštěvě mohou porodní asistentky poradit s péčí o miminko a kojením, ale sledují také zdravotní i psychický stav maminky a jsou jí oporou. Sport.
1: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa. Národní tým se v úvodním zápase utká ve Friburku s Dánskem. Začátek je ve 20 hodin a 20 minut. Už v 16:20 ale nastoupí ve Friburku Kanada proti Švédsku. A v Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem, večer Švýcarsko se Spojenými státy.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude zataženo s deštěm. Odpoledne se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka. Večer budou srážky a místy i mraky ubývat. Teploměr ukáže 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A 4 minuty po 6. posloucháte dál. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, dál vás taky pěkně zdravíme, nejenom Alena Brantová, ale i Jakub Schmidt. Dnes je pátek 15. května a za chviličku už vám ukážeme, jak vypadá taková praktická maturita na Kamenické a Sochařské škole v reportáži Tomáše Lerince z Hořic. Tak poslouchejte, ještě jednou dobré ráno a vám všem příjemný pátek.

0: Petr Hapka, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 3 minuty už bude 6:45. Míříme do Hořic na střední umělecko-průmyslové škole Sochařské a Kamenické v Hořicích. Dnes totiž končí tvůrčí část praktických maturit. Pod rukama studentů tam vznikají například sochy, plastiky a další umělecká díla, anebo třeba architektonické návrhy. Pro více než 60 studentů to jsou celkem 4 klíčové týdny jejich studia.
1: Já jsem se pustila do draperie, sekám to do mramoru. Téma, které jsem si vybrala, tak bylo od sumraku do úsvitu a že vlastně se snažím stvárnit tu intimnost, kterou lidi mají u sebe doma přes noc.
2: Maturantka Tereza popisuje téma a způsob zpracování své maturitní práce. Stejně jako další spolužáci napříč obory cítí určitou nervozitu.
1: Jo, to rozhodně, no. Rozhoduje to vlastně, jestli jsme ty 4 roky tady, jsme se něco naučili, máme tím jako ukázat, že jsme schopní, co kažem.
2: Podle pedagogů je na studentech vidět, že 4 roky studia netrávili zbytečně. Třeba Jan Pospíšil, který učí a teď dohlíží na maturanty restaurátory, jim věří.
3: No, kdybychom to vzali, že to je zadání třeba z nějakého muzea, tak si myslím, že by se to dalo pokládat už za profesionální práci.
2: Přitom zrovna popis maturitního zadání restaurátorů vypadá hodně složitě.
3: Podle fotografie vymodelovat reliéf. Na ten reliéf musí udělat silikonovou formu. Do té silikonové formy natlačí umělý kámen a po vytvrdnutí se ten reliéf vlastně vytáhne ven. My jim ho rozbijeme na díly. Ty díly musí poslepovat, vlastně zrestaurovat ten reliéf. Někteří díly se jim samozřejmě zeberou, takže se musí domodelovat ty části, které chybí. A pak následuje finální nějaká patinace.
2: Studenti těží možná i z toho, že jich je ve třídě třeba jen 10 a pedagogové mají čas se jim věnovat individuálně. I proto třeba pod rukama sochařů vznikají zajímavé kousky. Domů si je po maturitě studenti ovšem neodnesou, říká ředitel školy Petr Malý.
4: Maturitní práce ze zákona si nemůžou vzít, tam je prostě zákonná lhůta, kdy ty práce musí zůstat ležet tady ve škole, ale samozřejmě ty práce, které tady dělají, tak spadají pod autorský zákon a oni na začátku si podepisují vlastně takovou svou licenční smlouvu, jestli to dílo chtějí po čase, kdy uplyne ta doba, si odkoupit od školy za cenu materiálu, energie, nástrojů, anebo jestli ho nechají škole volně třeba na prodej.
2: Zájem o památku v podobě svého maturitního díla má po letech zhruba 1/4 studentů. Z Hořic Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Skupina ABBA teď na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové 17 minut po 6. Je pátek 15. května. Žofie dnes slaví svůj svátek, připomínám těm, kteří třeba před chvíličkou vstali. No a narozeniny slaví zpěvák Tomáš Klus, kterému bude dnes rovných kulatých 40 let. Tak všechno nejlepší, na jeho písničky určitě taky dnes na všem hudebním programu dojde. Tak nás poslouchejte, vstávejte s námi a pojďte se teď spolu s námi podívat taky na to, jak je a jak hlavně venku bude.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se pohybují tady v Hradci Králové kolem 7 stupňů, v Jičíně 6, v Rychnově nad Kněžnou také 6 stupňů Celsia, v Náchodě 5 a ještě Trutnov, tam je 5 stupňů Celsia, to byla tedy města, okresní města samozřejmě našeho Královéhradeckého kraje. No a jinak všude by to mohly být teď po ránu také přehánky, nějaká ta kapka deště prostě teď ráno. Tak je a hlavně bude. Čeká nás totiž během dne velká oblačnost s deštěm nebo přeháňkami. Teď ráno a pak taky dopoledne bude většinou zataženo s občasným deštěm, hlavně na východě kraje, ale odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území. K severu oblačnost se začne protrhávat a vyskytnou se četné přeháňky, ojediněle i bouřky, večer pak budou srážky postupně ustávat. Teploty 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9, vítr slabý, proměnlivý, v noci nás čeká převažující velká oblačnost, kránu na jihu kraje s deštěm, no a zítřek, to znamená sobota, bude taky deštivá a chladná. Zítra nás čeká převážně zatažená obloha od jihu s deštěm i trvalejším, hlavně na východě našeho kraje. Ojediněle se objeví i bouřky zítra. Později večer budou pak zase srážky ustávat. No a zítřejší, tedy sobotní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Putovat budeme s legendárním letos stoletým hurvínkem, a to prostřednictvím Denisy Kiršnerové. Dřevěný hrdina, dnes už nejenom dětí, se vrátil z turné v Japonsku, ale sjezdil snad už celý svět. Poprvé překročil hranice už v roce 1928, ale v kolika jazycích rozchechtávají diváky dnes a kde na planetě ještě se s Pejblem a Máníčkou jubilant Hurvajs nebyl? To povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: jenom krátce připomenu, jaký bude pátek ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ráno vám představíme 18-letou zpěvačku Claudii Bergerovou z Hertyně v Podkrkonoší, která nám přijde představit i svoji první autorskou písničku, kterou si pustíme. To bude dopoledne po půl deváté nebo ráno po půl deváté, pak dopoledne páteční host po desáté Lady Klokočníkové, vysíláme z kavárny opět páteční habaděj, takže tím pátečním hostem po desáté bude zpěvák Michal Horák a po jedenácté Zuzana Ceralová Petrofová, podnikatelka, představitelka už páté generace rodiny Petrofů. Na to se můžete těšit, ale protože je pátek, tak se po 13. hodině můžete těšit taky na poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, kteří oba teď přicházejí do Dobrého rána vás pozvat a povědět vám, o čem to dnes bude.
1: Jsme moc rádi, že posloucháte.
2: A oba vám samozřejmě přejeme pohodový den.
1: Téma zní dnes možná zvláštně, ale divili byste se, kolik lidí tím trpí a je v nepohodě. Budeme mluvit o tom, když má někdo na těle moc chlupů.
2: Nedivte se, jsou lidé, kterým rostou chlupy na celém těle, i tam, kde jiným ne.
1: Možná se vám stalo, že vám ochlupení začalo růst víc někde až teď.
2: Je zdravé se holit, zastřihávat? Nepodporujeme tím náhodou růst nebo naopak tvorbu vyrážek a ekzému?
1: Trápí vás najednou huňaté obočí, ochlupení na zádech, dámy třeba mají knírek?
2: Dejte nám o tom vědět. A to přes formulář na stránce našeho pořadu na internetu veseleazdravie.cz nebo se s námi spojte přes Facebook.
1: A klidně anonymně a jako vždy nám o svých problémech můžete povědět na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakujeme ještě jednou telefon pro vaše dotazy 221 553 770.
1: A dnes odpoledne po 13. hodině a v repríze po 20. hodině vám zkusíme poradit, co s přílišným ochlupením.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Včerejší požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu za 20 milionů korun. Na sociální síti X o tom informovali hasiči. Podle nich nebezpečí šíření toxických zplodin už večer pominulo. Příčina ohně je předmětem vyšetřování. Kabinová lanovka z Janských lázní na Černou horu ve ski resortu Černá hora Pec ve východních Krkonoších přechází od zítřka do každodenního provozu. Do pravidelného denního letního provozu vstoupila 1. května taky kabinová lanovka na Sněžku. Většina lanovek v Krkonoších jezdí ale zatím jen o víkendech. Jičín hostí až do neděle tradiční valdštejnské slavnosti. Návštěvníci se mohou těšit na rytířské turnaje, historické průvody, divadelní představení i ohňovou show. Kvůli programu bude ale v některé dny omezené parkování na Valdštejnově náměstí. Poslanci dnes projednají novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta počítá mimo jiné s předrodičovskou dávkou pro nastávající matky. 15 000 korun by mohly čerpat 2 měsíce před porodem. Novým trenérem české hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který naposledy vedl národní tým do 18 let a získal s ním bronzové medaile na nedávném mistrovství světa. Tomajka vystřídá u české osmnáctky bývalý trenér extraligové Sparty Jaroslav Nedvěd. Ráno a dopoledne čekáme většinou zataženo s občasným deštěm, hlavně na východě kraje. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a vyskytnou se četné přehánky, ojediněle i bouřky. Večer mají srážky ustávat. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 6 až 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně je uzavřená část Ruské ulice. Důvodem jsou práce na silnici, které potrvají až do června. Objížďka je tam značená.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Denní tisk.
1: Petr Janu a Petr Janda dospívali teď v dobrém ráno a 4 minuty před 6:45 je čas podívat se na stránky dnešních novin. Připomínám, že páteční regionální deníky jsou vesměs takovým průřezem toho, co se dělo v celém týdnu, takže některé články už jsme četli právě v těch minulých dnech. Tak můžeme připomenout, že z opravené archy v Hradci Králové se odloupla odmítka, z 10metrové výšky pak dopadla na chodník, což mohlo být velmi nebezpečné a mohlo to taky skončit tragédií. Pozor, padá odmítka, tak to výstražná tabule by se mohla objevit na nedávno opravené budově vrbenského kasáren v Hradci Králové. V neděli se totiž odloupl zhruba 2metrový kus římsy, ozdobné omítky spod střechy a dopadl na chodník v Divišově ulici. Kraj bude závadu reklamovat u zhotovitele, kterým je firma Geosan Group. Tato firma by měla taky sjednat nápravu a podrobnosti na straně číslo 4 v dnešním regionálním hradeckém deníku. Můžete si přečíst. Pak tu mám hradeckou přílohu Mladé fronty dnes, kde je článek o tom, že areál Medvědín a svatý Petr se letos propojí. Největší český ski areál ve Špindlerově Mlýně letos jednosměrně propojí areály svatý Petr a Medvědín. Umožní to nová lanovka, most a terminál. V lyžařské sezóně 2026-2027 se lyžaři z Medvědína dostanou po nové sjezdovce Lesní přes lyžařský most nad výpadovkou na vrchlabí přímo k budované lanovce Přehradní a odtud do svatého Petra. Obousměrné propojení areálu bude pak plně funkční po zimní sezóně 2027-2028, až bude jezdit na Medvědín kabinka. O propojení se hovoří už roky, celkové náklady na projekt se podle posledních odhadů investora mají pohybovat okolo miliardy korun. Centrálním uzlem celého propojení pak bude parkoviště P1 u Labské přehrady, kde se zřizují dojezdy nových sjezdovek, nástupní stanice budoucích dvou lanovek a také objekt pokladen a infocentrum. Podrobnosti tedy v článku v hradecké příloze Mladé fronty dnes. Můžete si přečíst. No a ještě jedno téma vybírám na závěr z dnešního Práva. Tady je článek s titulkem Škodlivých emisí přibývá, kontrol aut je ale méně. Přestože jsou zdraví škodlivé emise z automobilové dopravy v Česku nad evropským průměrem, kontrol čoudících vozidel u nás ubylo. Inspekce silniční dopravy od loňského července do letošního března provedla 165 měření emisí, zatímco v předloňském roce jich bylo přes 500. Inspekce nemůže suplovat roli státních měřicích, tedy stanic, kde zajišťují plošné a pravidelné kontroly vozidel. Naším úkolem je posilovat bezpečnost a férové podmínky v silniční dopravě. Uvedl k tomu ředitel kontrolní sekce Pavel Bergman. Jak zdůraznil, inspekce ale i tak kontroluje vozidla, která na sebe upozorní například viditelnou kouřivostí. Nejde ale o náhradu pravidelných technických kontrol, podotkl. Ze zmíněných 165 provedených měření zjistila inspekce pochybení u 38 vozidel, tedy téměř u čtvrtiny. Jinak emise z dopravy vzrostly od roku 1990 do dneška o 70%, říkají experti. Podrobnosti tedy v dnešním Právu můžete se podívat, přečíst si a my jedeme dál. Teď další písnička a pak si připomeneme, co nás dnes čeká venku, jaké tam bude počasí.

0: Jak asi víte, tak ve Švýcarsku dnes začíná hokejové mistrovství světa, no a čeští hokejisté se samozřejmě na tento světový šampionát taky chystají, chystají se tam na svůj první zápas, ve kterém dnes vyzvou reprezentaci Dánska. Na soupisce už nebude Radovan Pavlík, který se do uší nominace nevešel, a rozhovor s tímto královéhradeckým útočníkem pro vás máme za chvíli v dobrém ránu, tak si poslechněte.
1: Počasí.
0: Dnešek bude s velkou oblačností, taky deštěm a přeháňkami bychom měli počítat. Teď ráno a dopoledne bude většinou zataženo s občasným deštěm, hlavně na východě kraje. Odpoledne pak postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost začne postupně protrhávat a objeví se četné přeháňky, ojediněle i bouřky, a večer pak budou srážky postupně ustávat. Teploty dnes od 12 do 15 stupňů, na horách od 6 do 9 a vítr k tomu povane slabý proměnlivý. Takže deštník určitě přibal sebou na cestu do práce. Přejeme vám dobré ráno a za chviličku tedy už sportovní hokejové informace a hokejový rozhovor, jak jsem slíbil.
1: Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici, založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz, a to nejpozději do 31. května.

0: Eterná čteč v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. 6.52 za 8 minut, 7. hodina.
1: Sport.
0: A téměř 6 týdnů bojoval o šanci zahrát si na světovém šampionátu hokejový útočník Hradce Králové Radovan Pavlík. Nakonec se tedy do finální nominace trenéra Rulíka nevešel a dnešní utkání proti Dánsku tak bude sledovat pouze na dálku. Za tu šanci, kterou dostal, byl ale rád, protože povolání do národního týmu vůbec neočekával.
2: Jak jsem to po playoff už zabalil a prostě s klukama jsme se jak rozloučili a najednou telefonát, že jestli mám chuť, já jsem v Česku a jsem zdravý, jestli nechci přijet na národák a prodloužilo se to skoro od těch 6 týdnů.
3: Možná o to pozitivnější, že jste tam určitou dobu byl i s Kevinem Klímou, který potom to musel v uvozovkách zabalit kvůli zdravotním problémům.
2: Jo, byl jsem strašně moc rád, protože vždycky je lepší, když tam jedete aspoň 2 nebo 3 z týmu a kamarádi a trošku máte s kým se pobavit, než poznáte to nový prostředí.
3: Vy jste už reprezentační sraz v minulosti zažil. Byl ten současný pod vedením trenéra Rulíka jiný?
2: Jo, byl jiný, protože tak já jsem zažil pana Říhu, tam byly i tréninky odpoledne. A teďka říkám Kevinovi, jako jak to tam funguje. A on mi říká, no normálně, ráno trénink a odpoledne volný, dělej si, co chceš. Tak jsem byl takový překvapený.
3: Takže byl čas na to, abyste partu i tu žili.
2: Jo, určitě. Já si myslím, že každý z kluků si to užije a jak to šlo, tak vždycky se šlo na oběd společně. Pak každý šel si dělat svoji aktivitu a na večír se šlo společně na pivo.
3: Bylo dost zápasů přípravných i v rámci turnaje, jak to bylo náročné?
2: Pro mě dost, protože jako jediný útočník jsem odehrál všechny zápasy. Byl jsem za to nesmírně rád, ale ke konci už to bylo hodně náročné. A mě ty zápasy každým týdnem byly kvalitnější a kvalitnější, ty týmy se doplňovaly, byli tam i hráči SNHL, takže jsem se mohl podívat aspoň, jak zaostávám, nezaostávám.
3: Vy jste rychlostní typ, výborný hráč do oslabení, máte nějakou roli v hradeckém týmu. Byla ta vaše role u nároďáku podobná?
2: Chtěl jsem odvádět, co tady v klubu, prostě dřít každý zápas, výborný pohyb mít, odbránit to slabení, protože tam i kluci říkají, že jsem specialista teďka, takže to bylo takový hezký a prostě nedostávat góly a když se tam něco povedlo, tak jsem byl rád. Akorát mě mrzí, že jsem nedal žádný gól.
3: Myslíte si, že to byla ta rozdílová drobnost, abyste byl v nominaci?
2: Tak může to být. Tam se kouká na všechny drobnosti i zkušenosti mezi národním okem, já jich tolik neměl. Prostě, že se to nepovedlo, to nevadí. Pojedu dál, aspoň vím, s čím se mám zlepšit a dalo mě to hodně a prostě otevřel oči.
3: No mluví z vás pozitivní nastavení, ale přece jenom nemrzelo vás to trochu, že vaše jméno v té nominaci chybělo?
2: Tak všichni mi psali, kluci z kabiny, jestli už vím, jestli jedu, nejedu a já říkám, kluci, je to blízko i přece daleko. Spíš jsem si myslel, že to je daleko. Tam jsou fakt výborní hráči a už má něco odehráno i v Evropě nebo v NHL a já to bral jako sportovně.
3: Týmu už začala příprava na novou sezonu. Vy samozřejmě dostanete pár dnů na to, abyste si oddechnul, kolik těch dnů bude volných.
2: Bál jsem se toho. I kluci si ze mě dělají srandu, že pan Martinec mě nedá moc volna, ale bude to dlouhý volno, takže jsem rád.
3: Takže si to užijete a s novou manželkou máte už naplánovanou nějakou dovolenou?
2: Jo, určitě pojedem jako poslední 3 roky na Bali.
3: Říká útočník Hradce Králové Radovan Pavlík po návratu z reprezentačních kempů. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
3: Hradec Králové omezí pití alkoholu na veřejnosti v místní části Svobodné dvory. Do festivalu muzejních nocí se v našem kraji zapojí přes 25 institucí. Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy a dnešek bude zamračený a deštivý s teplotami do 14 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zákazu projednala rada města. Příští týden v úterý ji budou definitivně schvalovat zastupitelé. Strážníci budou moct díky vyhlášce lidi s alkoholem vykázat nebo pokutovat.
5: Vyhláška zakazující pití alkoholu na veřejnosti platí v Hradci Králové od roku 2008 a aktuálně zahrnuje 640 míst ve městě. Radnice ji postupně rozšiřuje podle podnětů obyvatel i městské policie. Loni například přibyly dvě lokality ve Věkoších a dětské hřiště na Slezském předměstí. Podobně chce město reagovat i na jiná problémová místa a zvýšit tím bezpečnost i pořádek. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Do letošního festivalu muzejních nocí se v našem kraji zapojí víc než 25 institucí. Jsou mezi nimi muzea i galerie. Nejvíc akcí bude na Královéhradecku. Letošní 22. ročník festivalu se koná v celé zemi, začíná dnes a potrvá do 13. června. Dnes nabídne program vlastivědné muzeum v Dobrušce a muzeum Boženy Němcové v České Skalici. Policie dopadla včera v podvečer muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachatel ji ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku.
6: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
7: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
6: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomenula. 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
8: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
6: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalový záložník Slavie David Moses si nezahraje 8 zápasů nejvyšší domácí soutěže, a to za zákrok na libereckého Petra Hodouše, kterému nechtěně zlomil čelist. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ta zároveň potrestala i další dva hráče Slavie, které vedení klubu vyřadilo z kádru. Útočník Tomáš Chorý dostal zákaz činnosti na 6 soutěžních utkání za faul loktem na Spartana Serencena. Obránce David Douděra, který taky viděl červenou kartu v sobotním derby, bude mimo hru 3 duely.
4: Počasí.
3: Ráno a dopoledne čekáme většinou zataženo s občasným deštěm, hlavně na východě kraje. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a vyskytnou se četné přehánky, ojediněle i bouřky. Večer mají srážky ustávat. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 6 až 9. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Rychnovsku pokračuje uzavírka silnice 318 v katastru Častolovic. Důvodem je budování obchvatu. Objížďky jsou tam značené a potrvají do konce května.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Skupina Buty, Iveta Bartošová, Smoky nebo skupina Jelen, to jsou interpreti, kteří nás čekají ve frontě. Už za chviličku tedy se rozezní první písnička skupiny Buty, František, takže se můžete těšit. Taky se vypravíme do Kostelce nad Orlicí, kde zavedli loni takzvanou tichou linku pro neslyšící a lidé se sluchovým postižením díky ní můžou komunikovat s úřadem přes videohovor nebo přepis mluvené řeči. Za svůj přístup teď získalo město ocenění od organizace Tichý svět a reportáž o tom uslyšíte za malou chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A taky si zasoutěžíme před 7:30 dnes o knížku Klukoviny Uršoly Klukové, takže vám přeju hodně štěstí. Zdraví vás Jakub Schmidt, přeju pěkný pátek 15. května, ať se Český rozhlas Hradec Králové hezky poslouchá.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi i dnes u snídaně 7 hodin 12 minut, za 3 minuty už bude čtvrt na 8. Teď reportáž z Kostelce nad Orlicí, kde začali loni využívat takzvanou tichou linku, jak už jsem říkal před chvílí. Služba pomáhá neslyšícím a lidem se sluchovým postižením při komunikaci s úřady. No a město Kostelec nad Orlicí za to včera získalo od organizace Tichý svět ocenění Tichá instituce.
1: Český jazyk pro ně není mateřský jazyk a znakový jazyk má plně jinou gramatiku, znakosled než právě český jazyk.
2: Říká vedoucí konzultantka organizace Tichý svět v Hradci Králové Aneška Hornychová. Podle ní lidé se sluchovým postižením často naráží na problémy při běžném jednání na úřadech. Někteří je kvůli komunikační bariéře raději ani nekontaktují. Pomoci jim má právě tichá linka. Přes ní se mohou lidé spojit nejen s tlumočníkem znakového jazyka, ale také s přepisovatelem mluvené řeči.
1: Klienti mohou kontaktovat úřad například přes tlačítko na webu, nebo poté, když půjde osobně, tak načtením QR kódu a může takto úřad kontaktovat buď skrze tlumočníka znakového jazyka, nebo skrze přepisovatele mluvené řeči.
2: V Kostelci nad Orlicí jsou QR kódy nejen na městském úřadě, ale také třeba v knihovně, u městské policie nebo pečovatelské služby. IT technik města Filip Ilik popisuje, že systém funguje formou videohovoru a umožňuje i textový přepis pro lidi se zbytky sluchu.
3: Je to tak, vlastně oni se spojují videem v případě, že to je ten tlumočník do znakového jazyka, a potom vlastně funguje to i třeba pro méně jakoby slyšící, že potřebují tu pomoc jenom toho přepisovatele, a to zase funguje na princip vlastně dvojitýho, že tam je jak to video, tak i třeba ten text.
2: Zavedení systému podle něj trvalo zhruba 2 měsíce, včetně školení zaměstnanců.
3: Kolegyně přiznala, že jí to usnadní tu práci, protože dřív to řešili tak, že vytáhli papír, tušku a přepisovali si to na papír, a jako není to úplně ideální forma, tohle bylo pro ně mnohem lepší.
2: Organizace Tichý svět ocenila město Kostelec nad Orlicí hlavně za aktivní přístup. Myslelo totiž i na lidi, kteří chytrý telefon nemají.
1: Takže si například pořídili i vlastní tablet, který mohou klientovi zapůjčit při vyřízení té agendy, kterou na úřadě potřebuje.
2: Podle nezávislé radní Ivety Tomšové podobné služby pomáhají nejen samotným klientům, ale i sociálním pracovníkům.
4: Ve chvíli, kdy chybí možnost přirozené komunikace, je práce sociálního pracovníka výrazně složitější.
2: Tichá linka funguje zhruba v 500 institucí po celém Česku. Organizace Tichý svět ale upozorňuje, že dostupnost veřejných služeb pro neslyšící má v Česku stále rezervy. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. Rich girl, she buys her dreams.

0: 17 minut po 7. posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Chci připomenout, že zpěvák Daniel Žižka včera večer přesvědčil diváky i porotu a postupuje do sobotního finále Eurovize. Čekalo se až do posledního okamžiku, byly to nervy. Svoji vlastní autorskou píseň Crossroads odspíval bez zaváhání jako pátý v pořadí. No a pak už se jenom čekalo na vyhlášení 10 postupujících. Zbývalo už jenom jedno jediné poslední volné místo, když moderátoři oznámili, že se Česko kvalifikovalo do sobotního finále a Daniel tedy postupuje. Do velkého finále se Česko mimochodem vrací zpátky po 2 letech. No a přímý přenos finálového večera bude zítra večer od 21 hodin vysílat Česká televize. Program ČT1, tak se určitě nezapomeňte dívat.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká velká oblačnost s deštěm a přeháňkami. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s občasným deštěm, hlavně na východě kraje. Odpoledne pak postoupí pásmo deště z našeho území směrem k severu. Oblačnost se začne protrhávat a vyskytnou se četné přeháňky. Ojediněle i bouřky, večer pak budou srážky celkově ustávat. Teploty dnes 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Je to tak, budeme si hrát a soutěžit dnes o knížku, o další knížku z Radioservisu. Dnes to jsou Klukoviny Uršuly Klukové, o kterou hrajeme, takže hodně štěstí vám všem, kteří byste to chtěli zkusit a chtěli zkusit dnes štěstí v tom, jestli se dovoláte nebo ne, protože si myslím, že každý, kdo se dovolá, asi bude vědět správnou odpověď. No uvidíme. Ptám se, z kterého filmu je ukázka, kterou teď uslyšíte.
1: No tak srandiček bylo dost a teď budeme klopit. Kolik jsi za tu šeškárnu dostal?
2: Tak zatím jsme si netykali tady.
1: My si netykáme, milej zlatej. Já ti tykám.
0: Tak ví někdo? Jestli ano, tak můžete okamžitě volat do Českého rozhlasu Hradec Králové. Tady je telefon.
3: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak, halo, halo, dobré ráno, kdo pak tam?
4: Dobrý den, tady je Hanka Strutnová.
0: Dobrý den, Hanko, tak poznala jste film?
4: Je to Kolia,
0: máte pravdu. Poznala jste. No a Kolia Meněl, představte si, před 30 lety v březnu roku 1996 premiéru, jinak v roce 1997, nebo v květnu roku 1996 premiéru, v březnu roku 1997 pak byl film oceněn Oscarem, film Otce, syna a Svěrákových z roku 1996, který uspěl doma i v zahraničí, samozřejmě v Česku ho vidělo tenkrát, představte si, Hanko, 1 346 369 diváků a stal se tak nejnavštěvovanějším českým filmem.
4: Získal já třikrát.
0: A vy jste ho viděli třikrát, paráda, já asi čtyřikrát. Získal 6 českých lvů, včetně toho za nejlepší film. No a byl úspěšný v zahraničí taky, tam získal Oscara, to všichni víme, ale on získal i Zlatý globus v roce 96 jako nejlepší neanglicky mluvený film. Grand Prix a cenu za scénář na Mezinárodním filmovém festivalu v Tokiu. Cenu z festivalu v Madridu a z Mezinárodního festivalu v Benátkách tenkrát. 4 ceny z Mezinárodního festivalu v Zimbabwe dokonce. Takže prostě tam, kde byl ten film, kde ho promítali, tam to vyhrál na plné čáře. Takže paráda. Jinak byl uveden ve 40 zemích světa, kde ho viděli až 3 miliony diváků, no a v kinech, který měl premiéru 15. května roku 1996, jak jsem říkal, takže dneska je výročí. Paráda, tak skvělé, tak si pustíme Koliu dneska večer, abychom ho zase viděli ještě, co? Hanko?
4: Určitě,
0: tak to
4: bude zážitek.
0: Takže po čtvrté, já po páté, paráda, tak si to užijeme hezky. Mějte se krásně, knížka je vaše, nashledanou.
4: Děkuju, nashledanou.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí začíná třídenní sbírání odpadků. Do akce, organizované správou Národního parku, se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale taky žáci z místních škol. V loni se podařilo v okolí Špindlerova mlýna se sbírat přibližně 800 kilo odpadu a v navazujícím projektu Čisté Krkonoše ještě další 3 tuny. V Albrechticích nad Orlicí vznikne na návsi před kostelem nové parkoviště. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách celou. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je taky školy. Státní organizace CERMAT dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek, které psali žáci začátkem května. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. 35-letého muže dopadla v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získala informace, kde se lebka pravděpodobně nachází. Pachatel relikvii ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Tenistka Kateřina Siňaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Townsendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve dvou setech a zvítězili už po 17. za sebou. Ráno a dopoledne čekáme většinou zataženo s občasným deštěm, hlavně na východě kraje. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a vyskytnou se četné přehánky, ojediněle i bouřky. Večer mají srážky ustávat. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 6 až 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré

0: právě Denní tisk.
1: Ještě jednou budeme společně číst páteční noviny. Vyhrazené pruhy pro městskou hromadnou dopravu v Hradci Králové Hradec prověří možnosti této varianty. Vyhrazené jízdní pruhy pro městskou hromadnou dopravu v Hradci Králové, jak píše Deník, i to je jedna z možností, kterou by se doprava v Hradci Králové mohla ubírat podle třeba Prahy, kde je to běžné. Radnice nechá teď tedy dopravní experty prověřit, zda by takzvané autobusové pruhy nebo bus pruhy dávaly v hradecké dopravě smysl. Dopravní podnik by je přivítal třeba na Gočárově třídě v Hradci Králové, jak píše na svých stránkách dnešní Hradecký deník, tak si tam už můžete k tomu přečíst víc. My se podíváme do Trutnova, protože tam mají novou kocourovou zahradu. Novou městskou zahradu za 1,5 milionu korun u Sokolovny poblíž ulic Vodní a za školou otevřel Trutnov. Projekt Hany Cinkové zvítězil ve druhém ročníku participativního rozpočtu. Zahradní architektka Petra Léfelmanová se inspirovala dětskou knihou Jiřího Trnky Zahrada. Do kocourovy zahrady zakomponovala tedy dřevěného kocoura, ovečky nebo trpaslíka, no a srdcem areálu je altán, nechybí ani hudební koutek se zvonkohrami či potok, tak se tam Trutnováci určitě zajděte podívat. No a my se ještě mrkneme společně na závěr do dnešního Práva, kde píšou, že benzín zdražuje dovolené. V žebříčku nejoblíbenějších cílů českých turistů vede Itálie, loni jich tam vyrazilo 905 tisíc, druhé místo si potom zachovalo Chorvatsko, kam zamířilo v loňském roce 712 tisíc Čechů. Obě destinace si své postavení v loňském roce tedy upevnily, protože tam lidé často míří autem, letos si citelně připlatí. V Itálii stojí totiž nafta v přepočtu průměrně 50 korun za litr a benzín 46, v Chorvatsku vyjde benzín na 41 a nafta na 46 korun. Před rokem byla nafta o 10 korun levnější. Pokud se do prázdnin Spojeným státům nepodaří ukončit válku s Iránem a odblokovat obchod s ropou, hrozí další zdražování. No a turisté si připlatí i za jídlo a ubytování, a to zase kvůli inflaci, která je v těchto zemích vysoká. Podrobnosti najdete na straně číslo 7 v dnešním Právu, taky si můžete přečíst a prostudovat, jestli chcete. Dobré ráno.

0: počasí.
1: A po písnice Roda Stewarta vám teď ve 7:45 přesně připomenu, že dnes nás čeká venku velká oblačnost s deštěm nebo přeháňkami. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s občasným deštěm, hlavně na východě kraje. Odpoledne postoupí potom pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne pomalu protrhávat a vyskytnou se četné přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer pak budou srážky ustávat. Teploty dnes 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9. V noci nás taky čeká déšť, převažující velká oblačnost kránu, tedy především na jihu kraje s deštěm. No a zítra nadále deštivo a chladno, bude převážně zataženo v sobotu, od jihu s deštěm i trvalejším, hlavně na východě kraje. Ojediněle se i zítra vyskytnou bouřky a později večer budou srážky ustávat. Teploty zítra 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9. Všechno probereme za půl hodiny s Imrichem Drapákem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. No a za chviličku si povíme, kde se vzali sněhuláci. Odpověď budeme už za pár minut hledat v dnešním vydání rubriky Co v učebnici nebylo s Martinem Písaříkem, tak si poslechněte. Dobré ráno.
2: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Faktorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozor naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance.

0: Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machač Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dream in Life Show míří do Smiřic 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Čističku odpadních vod v Dobré vodě na Jičínsku bude pohánět solární energie. V Albrechticích nad Orlicí začala stavba nového parkoviště. Čeští hokejisté nastoupí večer k prvnímu zápasu mistrovství světa. Soupeřem bude Dánsko. A dnešek bude většinou zamračený s přeháňkami a teplotami do 14 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Obec Dobrá voda na Jičínsku získala dotaci na novou fotovoltaickou elektrárnu. S instalací nemusí začít podle dotačních podmínek okamžitě. Ráda by ji ale zprovoznila co nejdřív, říká nezávislá starostka Jana Němečková.
4: Máme čistírnu, takže potřebujeme fotovoltaiku s bateriemi a na tu fotovoltaiku máme 2 roky. Vycházela něco málo přes 4 miliony a dotaci máme kolem 2 milionů.
2: V Albrechticích nad Orlicí začali dělníci na návsi před kostelem stavět nové parkoviště. Podle projektu tam vzniknou 20 parkovacích míst a součástí úprav bude taky zpevněná plocha a část chodníku. Náklady dosáhnou necelého 1,5 milionu korun. Z toho polovinu pokryje dotace Královéhradeckého kraje, říká nezávislá starostka Albrechtic Eva Králová.
5: Já doufám, že obci to přinese zkvalitnění toho veřejného prostoru tím, že umravníme to parkování v těchto místech. Zároveň část toho prostranství bude osázená zelení. Parkovat se bude ve 2 řadách, celkem tam vznikne 23 parkovacích míst a na té zbylé polovině budou vysázeny stromy a keře.
2: Dnes je Světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. Ačkoliv se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst nebo poruchou řeči. V případě zmíněných příznaků je nutné neprodleně volat záchranku.
3: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetne ve Friburku s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
6: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No.
3: Počasí.
2: Ráno a dopoledne čekáme většinou zataženo s občasným deštěm, hlavně na východě kraje. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a vyskytnou se četné přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer mají srážky ustávat. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 6 až 9. Zafouká slabý, proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kvůli opravě mostu u rybníku Šlejferna počítejte s omezením na silnici číslo 16 na Jičínsku mezi Sobotkou a Horním Bousovem. Až do konce června se tam bude jezdit kyvadlově.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A také 8:04 vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Ve Špindlerově mlýně dnes začíná třídenní velký úklid Krkonoš. Do tradiční akce nazvané Zelený špindl se podle odhadů organizátorů zapojí stovky dobrovolníků a desítky organizací. Už za pár minut začne sběr odpadků u dolní stanice Lanovky na Medvědín a tam je i naše reportérka Kateřina Kohoutová, takže nám už všechno řekne sama za pár minut. No a po 8:30 bude naším hostem 18-letá Klaudie Bergerová, mladá začínající zpěvačka z Rtyně pod Krkonoší, která na konci března představila svou první autorskou píseň. Tu si taky společně poslechneme, takže se na Klaudii moc těšíme. Dobré ráno od Jakuba Šmitajce, dál naše vysílání hezky poslouchá a pěkný pátek.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Po písnice Vladimíra Mišíka, která mimochodem zazněla třeba v Peliškách, míříme teď do Krkonoš. Ode dneška až do neděle se bude totiž Špindlerův mlýn a okolní krkonošská příroda čistit od odpadků. Velký sběr organizuje správa Krkonošského národního parku a ve volném čase se přidávají dobrovolníci z firem, úřadu, ale také žáci z místních škol. No a pozor, v pracovním oblečení teď u dolní stanice Lanovky na Medvědin stojí taky připravená i naše reportérka Kateřina Koutová, která taky tedy na úklid vyrazila. Dobré ráno, Kateřino.
2: Dobré ráno, samozřejmě je to taková trošku divná uniforma pro mě, ale oblékla jsem se. Už jsem tady nafasovala také pracovní rukavice, stejně jako už první školáci a děti z mateřské školy, které dorazily. No a teď tady čekáme, radíme se, nebo čekáme na pokyny pracovníků Krkonošského národního parku, kteří tady mají připravené mapy a vymezí nám trasu, kterou se máme vydat, protože těch odpadků pochopitelně odpadků není hodně pouze tady v samotném centru, ale také v širokém okolí. Navíc tady přímo u Lanovky jsou připraveny registrační stany, kde se mohou zaregistrovat i dobrovolníci, kteří dnes dorazí, a také workshopy, které jsou zaměřené na správné třídění odpadků.
1: No a která místa jsou tam nejvíc znečištěná? Kde všude se bude tady uklízet?
2: Tak jak jsem řekla, pracovníci parku pozimně ta místa prošli, aby celou tu situaci zmonitorovali. Já jsem s nimi mluvila, říkali mi, že tradičně nejvíc odpadků se, řekněme, v uvozovkách řečeno povaluje v turisticky nejvyhledávanějších lokalitách a podél frekventovaných turistických tras. Tady ve Špindlerově mlýně jde například o běžeckou trať Buď fitku, kterou využívají v zimě běžkaři v Janských lázních, je to například potom vrch Černé hory, kde také jsou běžky. Dětské tratě, no ale spousta odpadků se také povaluje například pod lanovkami, kdy bohužel někteří lyžaři neváhají vyhodit nějaký papírek nebo plechovku klidně z okna kabinky nebo z lanovky, takže ty odpadky se válí i tam, takže lidé vyrazí i sem. Po úklidu potom účastníci obdrží jako odměnu voucher na obousměrnou jízdu lanovkou na Medvědín a nebo jednodenní skipas na nadcházející zimní sezónu.
1: Tak pojďme ještě říct, kdo a jak se do té akce může zapojit?
2: Určitě nutno asi říct, že velká zajímavost k parkování tady u spodní stanice bude po celou dobu víkendu a uklízení zdarma, takže lidé se nemusí bát, že po nich někdo bude chtít zaplatit poplatek. Nicméně uklízet se tady bude celý víkend, přidat se může kdokoliv. Zítra si lidé mají možnost vyzvednout pomůcky opět tady u lanovky na Medvědíně na dolní stanici a v neděli potom budou připravené na infocentru ve Špindlerově mlýně. Jen tak pro zajímavost, loni se tady, nebo při tom posledním sběru se tady podařilo sezbírat kolem 800 kilogramů odpadků a v rámci celého projektu Čisté Krkonoše to byly další 3 tuny. Takže uvidíme, jaká čísla to budou letos.
1: Kateřina Kohoutová to všechno zjistí na vlastní ruce, protože, jak jsme říkali, taky se do toho úklidu zapojí a je tam už připravená v tom pracovním. Tak ať se vám, Kateřino, taky daří. Díky, nashledanou.
2: Ano, berem pytle a vyrážíme. Naschledanou, krásný den.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A my už jsme ve spojení teď s meteorologem Imrichem Drapákem, kterého jsem vám mimochodem slíbil. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno.
1: No a pojďme si říct, jaký bude dnešek, víkend taky. Začněme tím pátkem, kdy nás opět čeká asi velká oblačnost a déšť.
2: Ta zvlněná pořádná fronta nám trpí takové hlouposti, takže se nám to pořád mění. Ale dneska spíše ty srážky vypadají, že by měly být spíš na těch východních částech toho Královéhradeckého kraje. Na tom severozápadě by těch srážek nemělo být moc. Postupně potom by ty srážky se posouvaly k severu, takže by během toho odpoledne začaly i ubývat i v těch východních částech. A odpoledne potom by se nám mohly tvořit už jenom nějaké přehánky. Ojedině i nějaká bouřka. 12 až 15 maximální teploty a vítr slabý, promíjivý do 4 metrů za sekundu. Rostové podmínky většinou dobré a stupeň číslo 1-1 zátěž.
1: No a jak to vypadá dál? Bude o víkendu hodně pršet?
2: Ta sobota zatím vypadá, že by mělo. Hlavně v těch ranních hodinách postupně na jihu kraje by mohlo se pomalu rozpršet ty minimální teploty 8 až 5 a potom ty srážky od toho by se nám běžně přesouvaly více k severu, ale opět zase vypadá, že to bude spíš takový ty východní části toho Královéhradeckého kraje, opět ty severozápadní části by tam těch srážek nemělo být moc a později večer potom ty srážky by ustávaly úplně. Ty teploty nějaké zase maximální 12 až 15, v noci nějakých 8 až 5. A zatím to vypadá podle těch nejdelších modů, že neděle už by tam mohla být i bez srážek. Možná jenom nějaká slabá přehánka a tam už nějaký polojasno, oblačno, teploty nějakých 16 stupňů. A od pondělka potom v tom týdnu, v odpoledních hodinách, jsem tam nějaká slabá přehánka, nic výrazného a teploty by šly nahoru postupně přes 20 stupňů a ke konci toho týdne na víkend možná i nějakých 25.
1: Takže se to jaro příští týden zase vrátí zpátky a možná i to léto potom o víkendu, tedy minimálně letní teploty možná. Tak jo, děkuju, naschledanou, užijte si víkend.
2: Vy taky, hezký den, naslyšenou.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
3: maršál Malinovský,
2: ruský námořní inženýr.
4: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
2: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
5: Čemodán?
4: Jo, čemodán.
2: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna úchvatný Kolia.
4: Dřív než si pro nás přijde Zubata.
2: Před dvěma lety ve slovenské Handlové. Poví

0: výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica 5 výstřely z pistole.
1: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska.
0: Kulatou 70-ku má dneska bývalý premiér.
2: Ve sněmovně je bordel.
0: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40-ku má moderní pětibojař, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký

0: ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Bylo 8:30. Včerejší požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu za 20 milionů korun. Na sociální síti X o tom informovali hasiči. Podle nich nebezpečí šíření toxických splodin už večer pominulo. Příčina ohně je předmětem vyšetřování. Kabinová lanovka z Jánských lázní na Černou horu ve ski resortu Černá hora Pec ve východních Krkonoších přechází od zítřka do každodenního provozu. Do pravidelného denního letního provozu vstoupila 1. května taky kabinová lanovka na Sněžku. Většina lanovek v Krkonoších jezdí ale zatím jen o víkendech. Jičín hostí až do neděle tradiční valdštejnské slavnosti. Návštěvníci se můžou těšit na rytířské turnaje, historické průvody, divadelní představení i ohňovou show. Kvůli programu bude ale v některé dny omezené parkování na Valdštejnově náměstí. Poslanci dnes projednají novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta počítá mimo jiné s předrodičovskou dávkou pro nastávající matky. 15 000 korun by mohly čerpat 2 měsíce před porodem. Novým trenérem české hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který naposledy vedl národní tým do 18 let a získal s ním bronzové medaile na nedávném mistrovství světa. Tomajka vystřídá u české osmnáctky bývalý trenér extraligové Sparty Jaroslav Nedvěd. Ráno a dopoledne čekáme většinou zataženo s občasným deštěm, hlavně na východě kraje. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a vyskytnou se četné přehánky, ojediněle i bouřky. Večer mají srážky ustávat. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 6 až 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Jičíně je stále uzavřená část Ruské ulice. Důvodem jsou práce na silnici, které potrvají až do června. Objížďka je tam značená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a v dobrém ránu vám teď představíme 18-letou Klaudii Bergerovou z Rtyně v Podkrkonoší, která bude možná po Kamile Nigeltové další zpěvačkou z tohoto malebného městečka, co vykročí k vysněnému hudebnímu směru a cíli. Na konci března představila taky svoji první autorskou píseň a i tu si dneska ráno společně poslechneme, takže Klaudii moc vítám. Dobré ráno, Klaudie.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: A my se zase vidíme po letech. Klaudie to nevěděla, já jsem se připomněl, protože ano. Ona před 2 lety to bylo, Klaudie, co ano. Se zpívala na soutěži Česko zpívá, soutěži pro mladé začínající zpěváky a talenty v UFU v Trutnově.
1: Ano, v roce 2024 to bylo.
0: A vy se na mě nepamatujete?
1: Ne.
0: No, tak já jsem tam nespíval, no.
1: Ne, když jste to pak řekl, tak samozřejmě jsem si vzpomněla.
0: Jo, tak to jsem rád. Já jsem tam s váma byl celý den, tu sobotu, v ten pátek, potom i v sobotu, a že byste si na mě nevzpomněla, to by byla. Tak vzpomněla, jo, možná, že jsem byl mladší o 2 roky.
1: No, jo.

0: S jakými písničkami jste tam tenkrát byla? Vzpomínám, už jste byla v té starší kategorii, to znamená 16, vejš? Tenkrát?
1: Ano, ano, zpívala jsem o Terezy Maškový.
0: Terezku Maškovou se připomíná. Ta taky byla na Česko zpívat a začínala tak kdysi, ano, ano, ano.
1: No, no tak, tak to. A v prvním kole jsem zpívala od Lucky Bílý zimní královnu, myslím.
0: Mm-hmm. No tak paráda, takže soutěž Česko zpívá jste tenkrát úspěšně absolvovala, semifinále jste si prošla, no vidíte, o dva roky starší a potkáváme se tady v Českém rozhlase Hradec Králové, kdy už máte svoji vlastní písničku.
1: No je to tak?
0: Je to úžasný. No tak co vás vůbec přivedlo ke zpívání, Klaudie?
1: Mě ke zpívání přivedl můj děda, protože on vlastně hrál na kytaru, zpíval, tak ji vždycky vzal a zaspívali jsme si spolu, bylo mě nějakých 6. Mm-hmm. A potom jsem do Zušky vlastně začala chodit ve 13. Od té doby mě to strašně chytlo, pořád zpívám denodenně, jako někdy se říkám, to už musí být otravný, doma mě furt poslouchat.
0: A pořád chodíte do Zušky?
1: Pořád chodím.
0: V ještě
1: v Úpici, ano, k paní učitelce Pavlíčkový a ještě rok mě zbývá.
0: No paráda. No, no a co vás všechno teda paní vaše učitelka naučila?
1: Ježišmarja, strašně moc, ať už techniku zpívání, nebo právě nás brala po různých těchto soutěžích, protože jsme jezdili právě se Zuškou a s kamarádkama, který tam se mnou chodí, a různý vystupování na veřejnosti, jak to vlastně chodí.
0: Mm-hmm. No a jak jste si to užila třeba právě před těma 2 lety na Česko zpívá? Byla jste nervózní?
1: Jo, to určitě. Já jsem teda před každým vystoupením, ať už to je soutěž nebo vystoupení jenom koncert, mm-hmm, tak ty nervy jsou vždycky jako šílený. Ale pak, když teda přijdu na to jeviště, tak se jako strašně uklidním.
0: Spadne to z člověka,
1: jo, spadne, že? Spadne, no.
0: Hmm. Krása, kdo je vaším největším mentorem? Je to paní učitelka teda, kterou jste zmínila?
1: Jo, jo, jo, je. Je.
0: Jo. Takže to je ta, která vás vlastně táhne dál a říká vám, co je správně, co je dobře a tak dále. No a jak je to s tím skládáním? Já jsem říkal, že je na světě první vaše autorská píseň, kterou si za chviličku ostatně poslechneme. Tak to máte taky v sobě, že si umíte takhle jako napsat?
1: No já jsem to nevěděla, že to zvládnu, já jsem se toho trošku bála, ale potom vlastně minulý rok mě to napadlo, že bych mohla teda možná asi něco napsat, tak jsem začala psát v září, dopsala jsem to asi začátkem listopadu, mm-hmm, a potom jsme začali pracovat s mým producentem na hudbě a vyšla právě v březnu.
0: A co bylo tím spouštěčem, že jste si řekla, že napíšu písničku? Jako...
1: No, já jsem si prožila trošku těžší období.
0: To jsem si myslela, protože ano, tak to většinou muzikanti mají.
1: Ano.
0: Že takže... když jsou zamilovaní nešťastně, tak no, se jim nejlépe tvoří.
1: No, je to pravda, protože pak je o čem psát, jo. A je tam toho pak hodně co říct, co napsat. Takže vlastně nějak jsem k tomu jako dospěla, že... Mm-hmm. Už je na čase.
0: A tak dostala se z toho, vypsala jste se z toho,
1: jo, jo,
0: splínu,
1: jo,
0: smutku.
1: Já myslím, že to je i slyšet na té písnice, že ona je vlastně taková pozitivní.
0: Veselá.
1: Je.
0: Jmenuje se Najít zase sebe, mm-hmm, takže kdo dělal muziku?
1: Rostě Vacek.
0: Mm-hmm, to je ten váš...
1: To je můj producent. Je to teda i můj kamarád, je to skvělý kytarista a bez něj bych asi žádnou písničku teďka neměla, takže ještě, že ho mám.
0: Tak si ji poslechneme?
1: Můžeme.
0: Dobře, tak v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové teď bude zpívat Klaudie Bergerová a písnička se jmenuje Najít zase sebe.

0: Hostem Dobrého rána je dnes 18-letá Klaudie Bergerová, Zertyně v Podkrkonoší, zpěvačka, která nám teď zpívala svoji první vlastně autorskou píseň, která vyšla na konci března, tuším, najít zase sebe. Jaké to je, Klaudie, slyšet se takhle v rádiu? Premiéra, předpokládám, to byla.
1: No jo, premiéra, je to úplně super, já jsem z toho nadšená vůbec, že jste mě sem pozvali. Já jsem z toho strašnou radost.
0: A ještě aby ne, když se známe.
1: No, přesně.
0: No takže dobrý pocit, jako slyšet se takhle v rádiu.
1: No jo, je to super, je to fajn.
0: No a co bylo těžší, tu písničku teda napsat, jako ten text, aha, a potom na ní pracovat ve studiu, co jste si víc užívala? Tak asi to psaní možná ne.
1: To psaní, protože jsem se z toho vlastně vypisovala.
0: Jo, takže naopak. Já jsem si říkal, že ne, že jste teda byla smutná vlastně.
1: Ano, ano.
0: Můžeme říct, že to bylo z nešťastné teda lásky.
1: No, dá se to tak říct.
0: Jo, takže jste se z toho vypsala, ano. Takže to bylo příjemnější než v tom studiu pak?
1: Ne, bylo, jako nejde říct, jako oboje mě strašně baví. V tom studiu to teda bylo na několik hodin, protože jsme to nahrávali několik vlastně dní. Vůbec jako nedokážu říct kolik, ale strašně moc. A tu písničku, vlastně ten text, tak ten jsem psala postupně, vždycky, když mě něco napadlo, tak jsem si to napsala a vlastně skládala jsem to fakt asi 3 měsíce, no. Hmm.
0: Můžeme říct, že už je k té písni taky videoklip,
1: ano,
0: kde
1: ano.
0: Se dá vidět na YouTube.
1: Na YouTubeku.
0: Tak se určitě mrkněte. No a co třeba živé vystupování a zpívání? Tak samozřejmě, my už jsme se tady bavili o soutěži Česko zpívá, kde byla nutnost živě vystoupit před publikem, před porotou, což teda jako zpěváka může někdy trochu svázat a třeba může mít trému větší. No a jinak to vystupování před publikem vás baví?
1: Baví, strašně mě to baví. Jako já se vždycky strašně těším, mám teda trošičku nervy, ale když tam přijdu, tak právě to ze mě spadne a užívám si to, ať už to jsou plesy nebo samotné vystoupení. Nebo nějaký koncerty.
0: Takže to všechno máte už za sebou. My jsme se tady bavili o tom, že vlastně Kamila Nývltová taky pochází z Zertyně. Znáte se spolu?
1: Známe se, no, tak možná od vidění. Nevím, jestli ona mě, ale já ji určitě, jo, teda.
0: No, ona by si na vás určitě vzpomněla, když jste zpívala na soutěži, které je patronkou.
1: Ano, no, to asi jo.
0: No, ale s tatínkem se
1: znáte. Ano, s tatínkem se známe. Já jsem jednou zpívala u nás v Zertyni na Dní města a on to tam zvučil. Mm-hmm. Všimnul si mě, že jsem se mu líbila, tak jsem pak zpívala u něj v Big Bandu, který je v Červeném Kostelci.
0: Ano, Leoš Nývlt učí totiž v Kostelci na Torlici na základní umělecké škole. Mm-hmm. Tam má svůj Big Band školní, parádní, jsou skvělí. Takže,
1: to je pravda.
0: Takže jste zpívala s nima?
1: Ano.
0: Vzpomenete si na jakou píseň jste?
1: Can You Feel od... Tyče, abych to nezvrzala.
0: Ne, tak můžete třeba hodit tady kousek.
1: Ne, ježiš, ne, to ne. Dlouho to je rok, já si nepamatuju text.
0: Já chápu, ale je to taky zážitek, jako zpívat s Big Bandem,
1: jo,
0: ne?
1: je to zase něco úplně jiného. Já jsem teda zpívala ještě se Swingáčkem, to zase máme v Hronově, tam jsem zpívala pod vedením pana učitele a zpívala jsem Hvězdy jako hvězdy, od Lucky Bílý, Amor Magor.
0: Někdy zmiňujete tu Lucky Bílou, možná, že to bude jedna z těch, kterých si vážíte,
1: no,
0: které možná vaším takovým idolem, ne?
1: Je, úplně nejvíc, no, mám strašně ráda, už asi nevím, 5 let a mám ráda její písničky, hlavně to, jaká je, jaká je lidská, jak se chová ke svým fanouškům a je to pro mě strašně velká inspirace.
0: Můžeme taky říct, že vy studujete střední zdravotnickou školu v
1: Červeném
0: Kostelci. Takže zdravotní sestřička byste chtěla být?
1: Nutriční asistent.
0: Nutriční, no tak to je, ano. Ale to se hodí.
1: To se hodí, je to potřeba v dnešní době,
0: jo,
1: že jo?
0: Jo, hlídáme si všichni kalorie a chceme jít zdravě.
1: Ano.
0: Byste mohla chodit do radioporenden, sem k nám do Českého rozhlasu Hradec Králové, radit našim posluchačům v téhleté oblasti.
1: No, to radši zůstanu toho zpěvu. No máme tam jiný experty na tohle.
0: A co třeba teda hudební škola potom, až v příštím roce odmaturujete?
1: No, tak když se to povede, tak bych chtěla zkusit konzervatoř v Praze, chtěla bych si u toho zkusit nějaký konkurzy a uvidíme, co vyjde, no. Prostě určitě budu taky psát další písničky, mám napsaných dalších asi 5 textů. A chtěli bychom vydat do nějakých 2-3 let album.
0: A co je teda takovým vaším snem hudebním?
1: Hudebním snem? No tak já bych si chtěla zahrát nějaký muzikálu. Chtěla bych teda nahrát pár alb a doufat, že se to bude lidem líbit.
0: Hmm, tak vám moc držíme palce. Samozřejmě v příštím roce aj taky dokončíte úspěšně studium.
1: Ano, děkuju.
0: A pak, až se třeba dostanete na nějakou školu a nebo budete zpívat v nějakém muzikálu, dejte nám vědět.
1: Určitě.
0: A rádi si s váma zase popovídáme. Naším hostem byla dnes zpěvačka Klaudie Bergerová a já přeju, ať se vám daří.
1: Děkuju moc, děkuju za pozvání.
0: Doufám, že příště už se na mě vzpomenete. Jo?
1: Určitě.
0: Paráda, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: To je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hra. Hradec Králové, teď už nás čeká Věra Martinová, pak Erasure, pak zprávy a pak už Radio Kavárna Českého rozhlasu Hradec Králové a páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou, takže krásný pátek a příjemný víkend vám všem. Zítra se na vás těšíme na Dní otevřených dveří, také připomínám. Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Elektronický systém s výsledky přijímaček je přetížený. Z hradeckého železničního mostu přes Labe by měla být v budoucnu lávka pro pěší a cyklisty. Česká hokejová reprezentace vyzve na úvod mistrovství světa Dánsko a dnešek bude většinou zamračený s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Elektronický systém DIPSY, ve kterém jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková. Podle ní je systém přetížený kvůli velkému náporu. Historický železniční most přes Labe v Hradci Králové by se měl proměnit na lávku pro pěší a cyklisty. Možnost přesunu takzvaného železňáku potvrdila studie proveditelnosti a radní už zároveň schválili kroky k jeho odkupu od správy železnic. Ta plánuje most z roku 1939 nahradit při modernizaci tratě z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí novou dvoukolejnou konstrukcí.
2: Součástí železňáku je i lávka pro pěší, se kterou nový železniční most podle města nepočítá. Radnice proto navrhuje historickou konstrukci posunout asi o 30 metrů proti proudu Labe a zachovat tak frekventované spojení mezi Labským mostem a Kameňákem. Přesun a rekonstrukce by podle radnice vyšly asi na čtvrtinu ceny nové lávky. Konstrukci navíc nebude nutné rozebírat ani daleko převážet. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Do letošního festivalu muzejních nocí se v našem kraji zapojí víc než 25 institucí. Jsou mezi nimi muzea i galerie. Nejvíc akcí bude na Královéhradecku. Letošní 22. ročník festivalu se koná v celé zemi. Začíná dnes a potrvá do 13. června. Dneska nabídne program Vlastivědné muzeum v Dobružce a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici.
1: Sport.
0: V Curychu a Friburgu začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut semifinalistu z loňského roku Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous se role favorita nezříká, ale upozorňuje na sílu Dánska.
3: Je to tým, který je velice nevyspytatelný a především do mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit a my potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
1: Počasí.
0: Dopoledne čekáme většinou zataženo s občasným deštěm, hlavně na východě kraje. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a vyskytnou se četné přehánky, ojediněle i bouřky. Večer mají srážky ustávat. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 6 až 9. Zafouká slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s komplikacemi na silnici číslo 14 mezi Úpicí a Rtyní v Podkrkonoší. Cestáři opravují její povrch, proto se tam jezdí kyvadlově. Práce budou po částech pokračovat až do 7. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké dopoledne, krásný celý den i dnes, tedy v pátek 15. května vás zdravíme z naší rozhlasové kavárny. Jak už víte z našeho vysílání, už zítra se s vámi máme opět možnost setkat na našem dni otevřených dveří. Je to tradice, kterou ctíme v celém českém rozhlase, tedy i tom našem Královéhradeckém. Velmi se na vás těšíme a věříme, že prožijeme stejně hezké chvíle, jaké jsme zažili přesně před rokem při našich oslavách 80. narozenin. No a tak v této hodině vás k nám do rozhlasu na zítřejší den otevřených dveří nejen pozveme, ale atmosféru loňských oslav si taky připomeneme. A to i s hosty, kteří přijdou i po 10. hodině, i po té 11. hodině. Teď po 9. se můžete těšit na soutěž Věřte, nevěřte. Bude to knížka Lesní škola Petra Volembena, o kterou si zahrajeme. Taky vás pozveme do lesa a chybět nebudou ani dobré rady Ládi Hrušky, který mimochodem také zítra přijede na náš den otevřených dveří, aby se s vámi setkal. Ale o tom až později, teď už Leona Machálková a její svět plnej bláznu. Hezký poslech.
1: Posloucháte Habaděj s Ladou Klokočníkovou.

0: Přála bych vám vidět atmosféru tady v naší rozhlasové kavárně District 5, odkud pro vás vysíláme další páteční habaděj. Do posledního místa je plno a já jsem velice ráda, že dnes tu máme jako první velice milé hosty z Červeného Kostelce, hospic Anežky České, dobrovolnici. Tím, který bych chtěla poděkovat, ale držím v ruce mikrofon, takže si poděkujte sami. Dobrý den, vítáme vás tady. Jsme velice rádi, že jste mezi nás zavítali a že s námi prožijete chvíli až do té 12. hodiny. Jsou tu s námi samozřejmě také naše hradecké posluchačky, které chodí pravidelně. Ano, ty si také tleskají, takže doufám, že to všechno v tom malém prostoru zvládneme a že si užijeme hezké chvíle, jak už jsem říkala, až do té 12. No, já už jsem se zmínila o tom, že zítra vás přivítáme na Dni otevřených dveří. Je to přesně rok od našeho velkého koncertu na Masarykově náměstí, který navštívili také stovky lidí. No a k báječné atmosféře tenkrát přispěl písničkář Michal Horák, který vystoupil s Královéhradeckou filharmonií. Vy, kteří jste byli, dáte mi za pravdu, že to byl jedinečný koncert, na který se nezapomíná. Tak si ho pojďme krátce s Pavlou Kindernajovou připomenout.
1: Michal Horák, písničkář, už se převléká a je to na knop, že říkal, teď ne, teď je toho opravdu hodně, ale už je převlečený částečně, ne?
2: Jo, už částečně jo, zdravím, to jsme živě, ne?
1: Ne, to nejsme živě, to je do hodinového pořadu, co všechno se tady odehrálo, aha, ale je to taková emotivní záležitost, jaké je to těšení a co to vlastně obnáší.
2: No, my jsme měli včera generálku, na tý to šlo všechno dobře, si dovolím říct, takže pokud tady proběhne takový terénní přesun v pořádku a dopadne to jak včera na generálce, tak to bude hezký.
1: Když se řekne rozhlas Hradec Králové, tak co vás napadne jako první?
2: Asi moje začátky, protože mě tady Královéhradecký rozhlas hodně pomáhal v mých začátcích, takže jsem mu za lecos vděčný a je mi cítí tady samozřejmě dneska vystoupit.
1: Plné náměstí, stovky lidí přišly, od ranních hodin se to střídá až téměř do tisíců. Tak jaký je to pocit být součástí něčeho takového?
2: No, je to asi především tréma tu důvěru tady v ten večer nepokazit, ale věřím, že to bude v pohodě. Počasí přeje a to je hlavní.
3: Víš, já popravdě nikdy nebyl na rande, co by se povedlo, tak víš to s jistotou, že chceš jít s tou

0: nikdo nevěří. Já z nervozity pobelí hned u dveří a šel domů. Víš, já popravdě nikdy nebyl na rande, co by se povedlo, co by se povedlo.
1: Tak to bylo rande v loňském roce na Masarykově náměstí tady v Hradci Králové. No ale já jsem pustila tuhletu písničku také, protože rande jsme si dali s Michalem Horákem po roce tady v naší rozhlasové kavárně a Michal Horák bude hlavním hostem našeho pátečního Habaděje už po 10. hodině. Takže tentokrát mám jednu výzvu. Máte-li dotazy nebo chcete-li ho pozdravit, můžete nám také už teď napsat na naši adresu hradec.rozhlas@cz, no na to studio.hradec@rozhlas.cz. No a teď si dáme Ivonu Přenosilovou a já jsem také slíbila, že vás dnes pozveme do Hradeckých lesů, tak za malou chvíli tak učiníme.

0: 9 hodin 15 minut, posloucháte Páteční Habaděj, i dnes pro vás vysíláme z naší rozhlasové kavárny a vedle mě už sedí Zdeňka Horčičková, pravidelně chodí v době, kdy sportovci tady v Hradci Králové pořádají něco pěkného, lákají nás většinou do přírody a sportovat, takže pořadatel regionální centrum Sport pro všechny, víte, tak dobrý den, paní Zdeňko.
1: Dobrý den.
0: Tak dlouho jsme se neviděli, tak co jste pro nás připravili na tyto dny, vlastně na zítřek, jestli jsem
1: je to na neděli, takže na pozítří. My jsme připravili víceméně tradiční akci, bude to už 24. ročník akce na kolech do přírody. Je to typická akce pro rodiny s dětmi, snažíme se cílit na tuto skupinu, protože víme, že tam je potřeba začít s tím zdravým pohybem a aktivním životem a pevně doufáme, že přestane pršet a že nám letos vyjde počasí, takže já bych toto krátké vysílání chtěla pojmout jako pozvánku všech, kteří mě slyší na tuto akci, která je moc fajn, pohodová, je to taková komunitní akce. Myslím si, že o ně je teďka zájem.
0: Už 25. ročník, jak se za tu dobu, co pořádáte právě tohleto sportovně zábavnou akci, jak se to změnilo z vašeho pohledu?
1: No je pravda, že všechno má svůj vývoj, tak i tato akce, dříve jsme tomu říkali, nebo dříve se ta akce jmenovala Putování za krtečkem. Bylo to vždycky cílené na děti, je to spojeno s výtvarnou takovou složkou taky, děti tam kreslili krtečka, šli po šipkách krtečka, pak jsme přišli do takové náročnější fáze, kdy jsme i hledali hradecké pomníčky a vrátili jsme se zpátky k té akci pro rodiny s dětmi, protože si myslím, že takových akcí je třeba, že je to taková skupina, která nemá mnoho rodin nemá svůj vlastní program a teď už je to krátká trasa, značená trasa, ale spojená se spoustou stanovišť, která jsou adekvátní tomu věku dětí, které se akce zúčastňují.
0: Je to na kole do Hradeckých lesů? Když někdo by chtěl do Hradeckých lesů bez kola, i to je možné?
1: Já myslím, že může kdykoliv, každý den, ale může i na tuto akci, protože ta trasa je skutečně krátká, je to maximálně 6 kilometrů a je pravda, že by si mohl, děkuju za tu otázku, že by si tam mohl i ta stanoviště vyzkoušet. Není to základní podmínka, ale protože Hradec je cyklistické město, tak jsme to takto pojali a je to fakt i pro děti na odrážedlek, na tříkolkách, dá se to absolvovat i s tímto vybavením.
0: V poslední době se hodně mluví o tom, že nemůžeme nějak ty děti od těch mobilů dostat do přírody. Vám se to daří, myslím tím tedy Sport pro všechny?
1: No, proto právě cílíme na tuto věkovou skupinu, která ještě nepropadla úplně tady tomuto fenoménu a daří se nám to, daří, ale je to hodně závislé na počasí, takže my teďka trneme, aby skutečně alespoň nepršelo. Je pravda, že i když prší, i když to počasí není ideální, tak ti skalní, kteří chodí tradičně a mnoho let už, tak vždycky přijdou, ale ta účast, samozřejmě je to venkovní akce, je závislá na počasí.
0: Budeme přát, aby se to vylepšilo. Zítra by se to mělo vypršet a potom už by to mělo být lepší.
1: Ano, taky
0: tak si
1: doufáme,
0: to budeme přát.
1: Jimrika
0: Drapáka se dnes ještě zeptáme, aby nám to potvrdil z Českého hydrometeorologického ústavu. Ještě jednou prosím, řekněme, v kolik hodin tedy je start a kde pro ty, kteří chtějí přijít a nebo přijet.
1: Takže je to neděle, 17. května, start je od Zděné boudy, takže vlastně na hranici těch Hradeckých lesů a je průběžný ten start, aby se mohli lidi dostavovat postupně, tak jak se jim to bude hodit, od 9.30 do 11 hodin průběžný start, tam dostanou popis trasy, plánek, budou moci namalovat obrázek, budou absolvovat trasu, kde jsou poznávačky různé, orientační závod malý. A skončíme na Rytířském hradišti, kde je zase připraven program plný pohybových aktivit, které jsou hodné pro rodiny.
0: Tak my vám za tuhle akci moc děkujeme, protože myslím si, že pro mnoho nejen Hradečáků je to záležitost, které by se mohl zúčastnit a mohl by si ji patřičně užít. Zdeňka Horčičková byla mým hostem, mějte se moc pěkně, no a v neděli hezké počasí.
1: Děkuju a v neděli nashledanou.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Stále posloucháte PHčko, tedy páteční Habaděj. Jak už jsem říkala, i Láďa Hruška bude zítra hostem našeho Dne otevřených dveří. A pokud chcete vědět, kdy tenhle, ten, jak sám o sobě říká Koumák a autor vychytávek, zažil legraci na place, můžete se s ním setkat na naší nahrávce v 10 hodin v našem studiu a taky si ho nechat potom na autogramiádě podepsat. Teď ale je tu s další dobrou radou v pravidelném čase a tak je na snadě otázka, co myslíte, dá se odstranit námraza z mrazáku za 5 minut, že by tedy taky legrace na place Ládi Hrušky nebo vtip, nebo skutečná rada, uvidíme.
1: Žádný vtip, nýbrž jednoduchý trik. A budeme na něj potřebovat pouze hliníkovou folii a horkou vodu. Celý fígl spočívá v tom, že hliník dobře vede teplo a napomáhá tak jeho rovnoměrnému rozprostření po vnitřních stěnách mrazáku. Je to snadné. Zaprvé musíme odpojit mrazničku od elektřiny a namražená místa obložit hliníkovou folií neboli alobalem. V hrnci pak přivedeme vodu k varu a nádobu opatrně vložíme do mrazáku. Zavřeme dveře a necháme několik minut čarovat. Pára se díky folii rychle dostane k ledu, který začne měknout a oddělovat se od povrchu mrazáku. Již po 5 až 15 minutách by měla většina námrazy jít snadno odstranit plastovou stěrkou. Tak pohodové odmrazování i celý den vám přeje Láďa Hruška.

0: Věřte, nevěřte.
1: Přesně na čas v 9 hodin a 35 minut začíná na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové naše soutěž Věřte, nevěřte, tedy ta páteční, takže si pojďme zahrát. Máme tady nádhernou knížku, jak už jsem říkala, která se týká lesu, která se týká luk, která se týká přírody, takže si určitě v ní každý najde to své. Já připomenu pravidla, bude na vás, abyste zprávu, kterou vám za malou chvíli nabídnu, zhodnotili a řekli, jestli je nebo není pravdivá, a zavolali nám na číslo 726 46 46 46 a nebo svůj názor napsali na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Tři posluchače vezmeme do vysílání, ty další, ty studiové písemné reakce, o tom tady vyhodnotíme během písniček. No a také, když jsme v kavárně, tak se zeptáme tady našich milých hostů, kteří mezi nás přijeli. No a co jsme si pro vás dnes připravili? Když už tady máme to krásné jaro a ten jarní ptačí zpěv, tak si ho také teď trochu naladíme, navodíme. Já nevím, jestli uslyšíte ten ptačí zpěv i z rozhlasu. Možná, že už jste ho vy v Červeném kostelci nebo vy Hradečáci tady slyšeli dnes ráno, když jste vstávali, protože ptačí zpěv se ozývá už od 4. hodiny raní. No a když jsme zjišťovali, čím to je, tak prý je to proto, že ptáci také ráno vyjadřují radost z toho, že tady přežili noc, protože v noci loví především ptáci, ty predátoři loví ptáky. Takže... Ale věříte tomu, že tohleto ptačí zpívání má také své dané pořadí a že například, když se ráno ve 4 hodiny vzbudíte, tak je to především rehek, kterého slyšíte jako prvního. Potom většinou nastupuje červenka obecná, potom kos a potom ti další. Takže věřili byste tomu, že rehek je ten, který ráno se rozhodne nás budit, vyjádřit radost z toho života, a nebo si myslíte, že je to úplně jedno a že začínáme slavíkem nebo datlem nebo dalšími? Tak dáma tady, věříte?
2: Myslím, že ten rehek je pravda.
1: Věříte? Dobře, tak já vám děkuji. Takže rehek zabodoval. Zeptáme se ještě tady dál.
3: Taky si myslím, že to je rehek.
1: Také věříte. 4 hodiny, rehek nám začne zpívat. 4:20, začíná červenka obecná. 4:50, začíná kos. Tak ještě do třetice i muže se zeptáme.
4: No tak taky.
1: Taky v tomu věříte. Dobře, takže tolik tedy názory tady v naší rozhlasové kavárně od našich návštěvníků. Teď tedy telefonní číslo 726 3x46, tak ho trochu polechtáme. Dobrý den.
5: Dobrý den.

0: Dobře, tak já vám mnohokrát děkuji. Mějte se hezky. Naschledanou. A zeptáme se na ptačí zpěv dalšího posluchače. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jiřina Strutnová.
0: Ano.
1: Já vám také věřím, že určitá hierarchie existuje, že možná ty menší druhy zpívají první, ano. Že to je rehek a tak dále, ale je to každopádně příjemné.
0: Ano, ano, ano. Tak asi to nenecháte ujít,
1: ne,
0: když začnou cvrlikat. Dobře, tak no. Chystáte se na den otevřených dveří sem k nám? To je otázka.
1: Nechystám, hrozně ráda bych šla, hrozně, ale bohužel jsem omezená v pohybově.
0: Tak poslouchejte, protože všechno uslyšíte v rádiu. Zdena Kaborková v přímém přenosu bude vařit, ano, budeme tam mít písničky od srdce. Těším. Tak vás pozdravím.
1: Jinak vaše rádio mě drží fakt.
0: Přičem. Tak to jsme rádi. Tak my vám zítra zahrajeme. Mějte se moc hezky.
1: Děkuji, děkuji. Naschledanou.
0: Tak to byla další z posluchaček, která nás má ráda, což nás samozřejmě nejvíc těší, proto tu práci děláme. Ale pojďme k ptačímu zpěvu. Dobrý den do třetice.
2: No, dobrý den, tady je Jenda Orlické hory.
0: Ano, tak jak to zpívá v Orlických horách?
2: To. To je podle středoevropského času, protože ty ptáky nezajímá tady ten náš posunutej.
0: Ano, ano. Tak ale věříte tomu, že rehek je ten první, který většinou se vzbudí?
2: No, rehek je první. A pak je to třeba kohoutí, ty taky zakokrhá. Mm-hmm. A pak kokrhají ty ostatní. To ten jeden určitý kohout kokrhá jako první.
0: Mm-hmm, takže věříte. Tak, a je někdo z té ptačí říše, koho obzvlášť máte rád, anebo dokážete rozpoznat právě ten ptačí zpěv?
2: No dokážu. Já tady mám rehka, mám budku, tak mi tady hnízdí sýkorka.
0: Je, no krása. No,
2: letos špaček nepřilít do toho.
0: Špačci si dávají na čas třeba ještě, ne? Protože je docela zima.
2: Ten je krásný špaček, takový černý kropenatý.
0: No tak vy jste hotový ornitolog, tak za to vám také děkuji. No když vás slyším, tak jo. Dobře, tak děkujeme, děkujeme. Poznamenali jsme si váš názor. No a teď si tady chviličku zahrajeme. Máme tady Michala Davida a potom možná ještě jednu melodii stihneme a pak vyhodnotíme, protože ta knížka, která tady před námi leží, to za to určitě stojí, tak nám napište, jestli věříte tomu, že i ti zpěváčci mají dané pořadí, ve kterém začnou zpívat, svrlikat každé ráno a že většinou je to ten rehek zahradní, který to všechno odstartuje, po něm je červenka obecná, kos a ti další. Věříte tomu, napište nám, budeme velice rádi, studio.hradec@rozhlas.cz.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: 9 hodin 47 minut, tak jsme si chviličku zahráli a teď se vracíme zpátky tady do rozhlasové kavárny, abychom s naší produkční Radkou Šubrtovou vyhodnotili soutěž Věřte, nevěřte. Ahoj Radko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jestli pak si nějakého toho zpěvavého ptáčka ráno také slyšela cestou do práce,
1: a
0: jezdíš na kole.
1: A slyšela, my máme na naší pergole rechky a to je teda koncert ráno, to ti povím.
0: A takže?
1: Jsou hodně slyšet, ano. Ano, já bych ti teda věřila z vlastní zkušenosti.
0: Ano, a je to tak, skutečně to pořadí je, rehek je tím, který nejradši a nejdříve vstává a který nám dělá radost a jak jsme slyšeli, ten rehek zahradní je na mnoha zahradách, ale máme tady další reakce, pojďme na ně.
1: Tak napsala nám paní Jarmila, která nám věří a píše, že i ptáci mají jistě nějaký řád, věří nám i paní Iveta, paní Stáňa nám píše, ano, i ptáčkové mají své zákony, takže žádné předbíhání. Paní Líba zase píše, že ona by být rehek rozhodně nemohla, protože vstává nerada a nemohla by pracovat ani u nás v rozhlase. A pan Tomáš nám napsal hezký e-mail. Hezký den, rehek alespoň u nás zpívá hodně časně a krásně, je to moc příjemný budíček. I ty další zpívají moc hezky, úplná symfonie. Věřím vám a přeji krásný, takřka orchestriální den, Tomáš.
0: Takže, pane Tomáši, mnohokrát děkujeme, udělal jste, dobře je vidět, že jste také odborník, příjemný budíček, to určitě je, ten zpěv ptactva. A my tedy všem, kteří nám dnes napsali a že vás bylo požehnaně, mnohokrát děkujeme za vaše reakce a já alibisticky to nechám na Radce Šubrtové, aby vybrala vítěze, kterému pošleme tu krásnou knížku Petra Wollenbena.
1: Tak já bych dneska odměnila někoho tady od nás kavárny, když už k nám vážili cestu a odměnila bych paní první posluchačku, která správně odpověděla, takže gratulujeme.
0: Gratulujeme,
1: a užijte si to.
0: Zatleskáme. Ať vám knížka dělá radost, protože je tam prý mnoho poučného a velmi zajímavého právě o té přírodě. No a o další knížky si zahrajeme v našich dalších soutěžích ve Věřte, nevěřte, anebo v Bleskovce ráno s Jakubem, takže poslouchejte, hrajte s námi dál. No a my teď už nebudeme soutěžit, ale těšíme se na to, že za 10 minut už tady přivítáme velice milého hosta, protože, jak už jsem vám říkala, podařilo se, že přestože Michal Horák, písničkář, má turné teď, jede ve velkém stylu, tak si na nás udělal čas a přijde do našeho vysílání. Budeme si spolu povídat nejen o jeho novém albu Jsem asi boomer, ale také o jeho originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, nakonec je náš, a také plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Bude toho podstatně víc, budete se moci ptát i vy, takže si teď chviličku zahrajeme, oddechneme, za malou chvíli to budou zprávy a po nich tedy už přivítáme milého východočecha.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Hradec Králové rozšiřuje zákaz pití alkoholu na veřejnosti v místní části Svobodné dvory. Ve Špindlerově mlýně začal třídenní úklid Krkonoš a dnešek bude většinou zamračený s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Pohodové dopoledne vám přeje Alena Brantová. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Před chvílí o tom informoval ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Letos podalo přihlášku víc než 156 tisíc uchazečů. Elektronický systém DIPSY, kde jsou ode dneška výsledky zkoušek zveřejněné, má od rána výpadky kvůli velkému náporu. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosůlková.
2: Prostě pod náporem těch 156 tisíc uchazečů, kteří tu zkoušku konali, ten systém prostě občas nezareaguje. Je potřeba počkat.
0: Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zákazu projednala rada města. Příští týden v úterý budou definitivně schvalovat zastupitelé. Strážníci budou moct díky vyhlášce pijáky alkoholu vykázat nebo pokutovat.
3: Vyhláška zakazující pití alkoholu na veřejnosti platí v Hradci Králové od roku 2008 a aktuálně zahrnuje 640 míst ve městě. Radnice ji postupně rozšiřuje podle podnětů obyvatel i městské policie. Loni například přibyly dvě lokality ve Věkoších a dětské hřiště na Slezském předměstí. Podobně chce město reagovat i na jiná problémová místa a zvýšit tím bezpečnost i pořádek. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale taky žáci z místních škol. V loni se podařilo v okolí Špindlerova mlýna sezbírat přibližně 800 kilo odpadu a v navazujícím projektu Čisté Krkonoše ještě další 3 tuny.
1: Sport.
0: Ve Švýcarsku začne hokejové mistrovství světa. Národní tým se v úvodním zápase utká ve Friburku s Dánskem. Začátek je ve 20 hodin a 20 minut. Už v 16:20 ale nastoupí ve Friburku Kanada proti Švédsku. A v Curychu se odpoledne střetnou Finsko s Německem a večer Švýcarsko se Spojenými státy.
1: Počasí.
0: Dopoledne čekáme většinou zataženo s občasným deštěm, hlavně na východě kraje. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a vyskytnou se četné přehánky, ojediněle i bouřky. Večer mají srážky ustávat. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 6 až 9. Zafouká slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehodu teď máme hlášenou ze silnice číslo 37 na Trutnovsku u Kuksu. S opatrností místem projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A také 4 minuty po 10. hodině pokračuje naše vysílání z naší rozhlasové kavárny do posledního místa zaplněno, no aby ne. Jak už jsem říkala, před rokem jsme si s písničkářem Michalem Horákem dali rande na Masarykově náměstí, kde byl hlavním hostem našeho koncertu k 80. Hradeckého rozhlasu a dnes bude po roce hostem naší kavárny a věřte, že důvodu k setkání je opravdu hodně, takže už za chviličku ještě předtím 1970 a činasky.

0: dnešní host Lady Klokočníkové.
1: A teď už mi tedy dovolte, abych přivítala tady v naší rozhlasové kavárně nejen ty, kteří přijeli z Červeného Kostelce, z Náchoda, přišli z Hradce Králové, ale hlavního hosta dnešního dopoledního vysílání teď po 10. hodině, písničkáře Michala Horáka. Vítejte, Michale, dobrý den.
2: Krásné dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Já už jsem říkala do roka a do dne. Minule to bylo na Masarykově náměstí. Dnes
2: pravda,
1: tedy
2: no.
1: Tady.
2: To je vlastně úplně stejně, že jo?
1: Úplně teďka. Stejně. Nemáte tady tu filharmonii sebou?
2: No, to není potřeba, když tady je takovýhle skvělý publikum, že jo?
1: Dobře, já se zeptám, Michale, jste pověrčivý?
2: Nejsem, asi si myslím teda.
1: Dám se na to, protože v pátek 13. března jste pokřtil svou čtvrtou desku Jsem asi boomer, která navazuje na úspěšné album Ideální čas se nezbláznit. To byl rok 2023. Takže o tom boomerovi si dnes budeme hodně povídat, ale když už tady ta pověrčivost, já mám takový minutový dotazníček, můžeme dát, jste poprvé v naší rozhlasové kavárně, můžu trošku vyzkoušet, no tak jako na ten dotazníček
2: nedošlo.
1: Já myslím,
2: nedošlo. Že podruhý, že
1: no,
2: jsem tady, ale
1: dotazníček.
2: Dotazníček nebyl, to je pravda.
1: Tak
2: pojďme
1: na něj.
2: Dotazníček.
1: Věříte na náhody?
2: Ano.
1: Je nějaké místo, kam se rád vracíte?
2: Určitě.
1: A to?
2: Rád se vracím třeba do Vysoké nad Labem.
1: Ano. Bez čeho se na cestách neobejdete?
2: Neobejdu se bez hudby.
1: Klavír nebo kytara?
2: Klavír.
1: Hory nebo moře?
2: Hory.
1: Skřivan nebo sova?
2: Skřivan.
1: Vstáváte tedy ráno?
2: Jo, jsem ranní typ, no.
1: Takže máme tady skřivana.
2: I když to dneska tak nevypadá, ale
1: vypadá.
2: No, já mám ještě trošku jetlag z Kanady totiž. Já mám teďka tak 4 v noci ještě mám teďka.
1: Tak i o tom budeme mluvit. S kým byste se chtěl v životě setkat, kdybyste mohl, ať už tedy z historie současnosti?
2: Asi s Paulem McCartneym.
1: Beatles, vaše láska?
2: Velká. Byl jsem na něm dokonce živě před rokem a půl a bylo to úplně nejlepší koncert, co jsem kdy viděl v životě.
1: Takže splněný jsem?
2: Určitě. Mm-hmm. Velmi intenzivní zážitek pro mě.
1: Co vás v poslední době potěšilo?
2: Potěšilo mě třeba ta spolupráce s Vypsanou fixou, že to ty lidi vzali úplně skvěle, ačkoliv jsme úplně jiný žánry.
1: Ona ví?
2: Ano, ona
1: zahrajeme
2: to
1: si ji dnes, ona to ví.
2: Ano. No, já myslím, že ji tam máte v plánu, že jo?
1: Dobře. Máte nějaké životní motto?
2: Jak nejde o život, tak jde o prd.
1: Když se řekne Hradec Králové?
2: Domov.
1: Když se řekne rozhlas?
2: Domov.
1: Krása. Takže vítejte doma a protože kytara k vám neodmyslitelně taky patří, tak poprosíme o úvodní písničku Michal Horák. A co to bude?
2: Já jsem si řekl, že bych zahrál písničku, která se bude jmenovat Pátý kafe. Rozhodl jsem se tak asi před 30 sekundama, protože v současné době spoustu studentů maturuje anebo plní zkoušky a tohle je písnička přesně z prostředí, kdy jsem se snažil o splnění zkouškového období. Přistihl jsem se, jak si dávám pátý kafe, jeden den to nemůže být zdravý.

dodělal. Přistihl jsem se, jak jsem sežral celý merci, v jeden den to nemůže být zdravý. Přistihl jsem se, jak jsem sežral celý merci, ke kafe hold sladký mě fakt baví. Přistihl jsem se, jak jsem sežral celý merci, co se ségrama mělo sem dohromady.

deadline dodržel. Přistihl jsem se, jak si dávám šestý kafe. Přistihl jsem se, jak jsem sežral další merci. Sežral jsem i čokoládu.

0: dám.
1: Michal Horák, Pátý kafe, děkujeme, no krásné. Já mám takový dojem, že jsem vůbec neměla vybírat písničky z našeho archivu tady, které připravil Tomáš Kačner, protože my bychom to zvládli možná s tou kytarou celou tu hodinu.
2: To je klidně možný. My jsme včera hráli festival právě teda v Pardubicích.
1: Řeknu to vůbec to, nevadí, jo. Já jsem rodilý Pardubák. Klidně mluvte.
2: Tam zašlo hrozně pršet. Jmenovalo se to ta akce Každý chvilku na Španělku. Pořádá to právě Mardi z Vypsané fixy. A vzhledem k tomu, že nám tak pršelo, tak jsme ani nebrali klavír, který vlastně, na který hrajou půlku svých všech písniček. A museli jsme včera veškerý písničky hrát jako na kytaru. A zjistil jsem, že to vlastně jde. I když jsme to tak jako vařili z vody, měli jsme tam ještě housistu Adama a bubeníka Tadáše, ale nějakým způsobem to dopadlo, no, takže skutečně musím dát za pravdu, že by to asi šlo. Nevím, jestli bych úplně chtěl, aby se to zvětšilo v éteru, ale...
1: No, Vypsaná fixa asi také vaše velká láska, nebo spíš dobří kamarádi, protože ta jedna písnička, kterou si dnes pustíme, ta je s nimi, ale k ní se teprve dostaneme. Já, abych trošku vybrala tu rovnováhu Pardubice Hradec, tak co kdybychom si tady teď dali 7:25, protože ráno jezdím tou 16, jestli pak s ní ještě jezdíte z Vysoké nad Labem do Hradce?
2: No, co samozřejmě hradečáci ví, že do Vysoké jezdí 18.
1: Je to dotaz, který
2: samozřejmě jako často dostávám. Ale já jsem to měl tak, že jsem vždycky z 18 na Podzámčí přestoupil na tu 16, protože jezdíme, ta začínala tam a nikde tam nebyli lidi. Takže jsem jezdil tou 16 a ta holka skutečně v té 16 jako vždycky byla. Takže to je ze života a klidně si ji můžeme pustit.
1: Dobře, takže 7:25.

0: trpět.
1: Naším dnešním hostem Michal Horák, písničkář. Teď jsme si zahráli jednu z Vysoké nad Labem, protože tam vlastně žijete, to je váš domov stále, tam máte rodiče, Michale.
2: Je to tak, no, naše rodina tam vlastně koření už asi 200 let, takže já jsem tam teďka podědil takový baráček po dědovi a časem třeba si tam ještě postavím, to by bylo hezký, ale Vysoká je fakt jako
1: je to krásné
2: obec.
1: Ano, no. Ano. Vím, že jsme se stále ptali na to, jestli tady ten tatínek nějakou tu školu vám tam nepostaví, takže...
2: No, to se zatím pořád neděje, ale teď třeba opravuje cyklostezku, takže...
1: Ano, takže, no, takže ano.
2: Něco dělá pořád.
1: Jak často se dostanete do domů? Nebo jste tam častěji než na cestách?
2: No, jak kdy, teď jsem byl častěji na cestách. A taky dost bývám ještě v Praze, kde jako mám byt, protože v Praze je pořád spoustu práce. Ale když to jde, tak vždycky jezdím do té Vysoké, protože tam je to takový to místo, kde cítím, že si vždycky odpočinu, je tam ten les, tak si tam jdu vždycky zaběhat, vezmu psa. Je to něco, co si myslím, že můj organismus velmi potřebuje, protože v té Praze, alespoň já teda si úplně jako neodpočinu, že je tam fakt jako málo míst, kde nikdo není.
1: Je teď čas v době turné, protože já už jsem říkala, 13. března jste pokřtil nové čtvrté album, Jsem asi boomer, a začalo turné. Začalo tady v Úpici.
2: Ano.
1: Ano, takže zase východní Čechy, tady kousíček od nás, že? A teď už tedy plně na cestách, ano.
2: No, nám už to oficiální turné vlastně skončilo před týdnem v Plzni, ale ono tak volně vlastně se prolíná do letní sezóny. A to je turné vlastně samo o sobě. Máme každý víkend, máme třeba dva koncerty, nebo tři, někdy i víc. No a to, takže na těch cestách jsme skutečně hodně, ale říkám jsme, protože mám to velký štěstí, že hraju s celou kapelou. A tu jsem si sestavil v podstatě jako z nejlepších kamarádů, což je, se kterýma se známe úplně od dětství, dokonce bubeník a huslista jsou bratranci a basák, to jsou všechno tady hradecký jména velmi známý, vlastně často spojený s divadlem Drak třeba. Takže ta práce moje v úvozovkách, to koncertování je vlastně velká zábava, protože je to takový placený čas s kámošema, což je, považuji za jednu velkou, jako velký štěstí, že tady můžu tohle provozovat.
1: Pojďme tedy, my si za chviličku pustíme tu vaši novinku, můžu říct, Jsem asi boomer, pojďme trošičku vysvětlit. Jednak CDčko, jakou z něj máte radost, a potom i toho boomera.
2: No, tak, CDčko se skutečně jmenuje Jsem asi boomer. Boomer je, prosím vás, teda výraz, který se užívá pro někoho, já to teď velmi jako shrnu, jako velmi formálně je to vlastně označení pro nějakou generaci, ale neformálně nebo tak jako zavedeně je to označení pro někoho, kdo je trošku jako stará škola, dejme tomu. No,
1: paní tady říká, no, asi jako já.
2: No, asi možná, no. Ale já se tak vlastně občas taky cítím, protože je vždycky trošku třeba tlak i z toho, dejme tomu, nějaké třeba vydavatelství nebo takhle, dělat ty věci jako moderně, dělat je tak, jak se to má, ale ve výsledku se vždycky člověk stejně dostane k tomu, aby to dělal tak, jak to cítí. A já to často cítím trošku jako jinak, než vlastně, jak jsou ty trendy. Takže to mě tak nějak dovedlo k té myšlence, že jsem asi boomer, o čem jsem napsal písničku. A z té písničky se najednou stalo název celého alba, protože to album se nese v duchu takový jako starý školy, dá se říct. Jsou tam žánry, které byly, nebo které fungují v podstatě už třeba 30 let. Ať už je to prostě ten jako punk, nebo ten starý jako hip-hop, jako ten boom-bap, co dělá Prague Union. Tak pro mě je ta deska takový splněný sen, protože na ní mám skutečně spolupráce, kterých si neuvěřitelně vážím, ať už je to Fixa, ať je to Kato z Prague Union, ať je to Radúza, kterou mám hrozně rád. Všechno tam jsou, jo, a je tam teda samozřejmě i Závan nový školy podobě tady písničkáře Slavíčka, kterého asi ještě neznáte, ale velmi doporučuju, je to teda velmi šikovný kluk.
1: Mm-hmm. No je tam taky Sandra Nováková, jak se tady dívám. Gentlemani, ale to
2: no
1: jsou
2: jasně.
1: Ty ponožky ještě
2: to
1: asi, že?
2: To jsou ty
1: že?
2: Ponožky, ale těm jsem to napsal teda. Teď jsem vyjmenovával vyloženě umělce, který si tam přinesli do té písničky nějakou svoji...
1: Něco svého.
2: No, mm-hmm. Si napsali třeba
1: podle
2: tu svoji
1: slohu. Podle čeho jsi to vybíral? Zase podle srdce?
2: No ono se to tak, mně se hrozně líbí, co říkají Beatles, že písnička si najde svůj styl sama. A mě to často došlo třeba ta písnička s tou Fixou, vznikla vyloženě tak, že jsem nechal tak nějak jako proudit tu svoji fantazii, začal jsem psát písničku, říkal jsem si, jo, tenhle nápěv, to je jako dobrý. A to zní, jak kdyby to napsala Fixa. Tak napíšu Mardimu, jestli si do toho nechce napsat sloku. A dopadlo to skvěle. Já jsem se ještě předtím znal s kytaristou Mailou Kukulským. Takže a vlastně Mardio synovec je žák našeho bubeníka na bubny, takže tam to bylo velmi takový organický potom, ta spolupráce. Mm-hmm.
1: No ona to ví, to si pustíme za chviličku, my si teď pustíme toho Boomera, abychom věděli tedy něco víc o vás, co se týká písničky, kterou jste složil, takže no, tak jsem jo. Asi Boomer.
2: Pojďme na to.
0: Údajně jsem Gen Z, ale cítím se jak, kdybych měl 2 roky k penzi a vysoký tlak z toho, že ujel mi vlak, že nevím, co je delulu. Pustím si Beatles, no a jsem za dědulu. Nejsem cool, já nejsem in, už lámu hůl, už nemám splín, já nejsem cool.

0: boomere.
1: Jsem asi boomer Michal Horák. Zatleskáme, byla to premiéra v Českém rozhlase v Hradci Králové.
0: Děkuji, děkuji.
1: No Michale, vy jste se nechal taky slyšet, že možná právě jednou budete cool, protože to retro se hodně často vrací, takže...
0: Je to tak? Je to tak?
1: Pojďme k té
0: tvorbě. Já si myslím, že my všichni tady budeme třeba za rok udávat trendy, jak tady sedíme.
1: Ano, všichni
0: a budou
1: budeme
0: za váma chodit, no, teenageři prostě pro radu, jak se mají oblíkat, jak mluvit a tak, takže nestrácel bych vůbec naději v tomhle.
1: Já myslím, že tady nikdo asi nestrácí, že
0: no,
1: ne?
0: No.
1: Pojďme k tomu humoru. Člověku to je dáno, nebo bylo to taky tím, že jste vyrůstal v rodině, kde třeba tatínek měl smysl pro humor. Jak to vlastně je? Protože kde se rodí ty nápady? Jsou to krásné nápady, které vlastně tak pro nás to připadá tak jako, že Michal si sedne, začne hrát na kytaru a je tady krásná písnička vtipná.
0: No, u nás jsou vtipný všichni, doma si myslím.
1: Zdravíme do Vysoké.
0: No, samozřejmě to musím diplomaticky tady. Ne, jako, myslím si, že ta muzika mě... Prostě od malička jsem hrál na klavír, na kytaru, to je něco, co pro mě bylo úplně přirozený od mala. Ale to jako být vtipný v těch písničkách si myslím, že je něco, co si člověk asi musí hodně jako zjistit tréninkem. Spoustu písniček vtipných nebylo, anebo byly prostě divný, nebo jsem zjistil, že nefungují, tak jsem je přestal hrát.
1: Takže jsou v šuplíku třeba?
0: Jsou v šuplíku, spoustu jich je v šuplíku. No, a zjistil jsem paradoxně, že když mě to vždycky přijde už trošku moc, tak to je přesně ta správná hranice, kde to jako funguje.
1: Na kom zkoušíte to, jestli to funguje? Je to ta rodina? Nebo jsou to kamarádi?
0: No, dřív to hodně byli, když jsem ještě jako bydlel vlastně u našich a to, tak jsem jim to jako často zahrál, protože to mně přišlo, že byli vždycky takový jako objektivní respondenti, protože oba vlastně nejsou muzikanti, mamka ani taťka, nikdo od nás z rodiny vlastně není muzikant, takže oni se na to dokázali podívat fakt objektivně jako ti posluchači. Ale jinak teď to asi konzultuju nejvíc s klukama z kapely. Ačkoliv to nejsou vlastně názory úplně objektivní, protože oni už trochu tušejí, že to budou muset hrát třeba. Tak je to možná někdy ovlivňuje, ale zároveň si myslím, že mě znají už jako velmi dobře. Konec konců třeba náš bubeník a houslista z kapely tak nahrávali housle a bubny už do písničky 725 třeba. Mm-hmm. Takže tam mě bylo 16. Takže jsme spolu fakt úplně od začátku v této mojí písničkové tvorbě. Takže ty mě třeba často řeknou nějaký názor, ale stejně vždycky nejvíc se pozná prostě mezi lidma, když se ta písnička, když projde takovým tím nejužším sítem, že mi třeba 5 lidí v mém okolí řekne, že to není úplně největší chyba mýho života, ta písnička, tak já ji zkusím dát ven. A pak se uvidí, no. A fakt se mě spoustakrát stalo, že jsem si říkal, tyjo, to je jako pitomý, to bude moc na ty lidi. Tak naopak to ještě bylo málo na ty lidi kolikrát. A to je třeba příklad té písničky Ponožky. To je prostě fakt taková jako kravina.
1: A to je a kapela z
0: Gentlemany. Ale zároveň jako velmi profesionálně umě provedená. Jako musím říct, že to je a kapela písnička, která zpívá prostě jenom o ponožkách, jak to je nejlepší dárek. A jak je jako spoustu způsobů, jak ty ponožky v životě využít. No a rádi myslím se u toho pobavil, teda když jsem to psal. A já jsem to ještě primárně napsal pro Kínu smíšený sbor, to je 80 dospělých lidí. Zpívali jsme to v O2 aréně prostě před 10 000 lidma a tam ty dospělí chlapi, co zpívají ty duchovní písně, především, to měl pom, pom, pom, pom, ponožky, ponožky. A takhle, a to mě přišlo něco tak jako skvělýho využít tuhle příležitost. A dopadlo to teda výborně a zjistil jsem a neustále se vlastně ujišťuju v tom, že Češi mají fakt skvělý smysl pro humor, takže doufám, že jim to vydrží.
1: Zaplať pambu za to.
0: No,
1: teď tady taky hodně jsme si povídali o písničce Hej teto a vy jste říkal, no zvířátka ty taky zabírají, přitom je to trošičku smutný příběh křečka. My si ho za chviličku pustíme, takže to je taky písnička, nakonec Karla Šípa zaujala natolik, že jste byl tuším dvakrát ve Všechno párty a stále ten křeček byl na tapetě.
0: Ano, jo, to je pravda, no. Karla případ nejvíc zaujala písnička, teda tahle o tom křečku, a pak písnička Prsa, no.
1: Ano.
0: To skutečně jsem zjistil, že už jsem tak jako odhalil vkus Karla Šípa díky těmhle dvou návštěvám. Nemyslím si, že o mě ví něco jiného, než že jsem napsal ty dvě písničky. Nebo respektive tu písničku Prsa jsem ani tam ten text napsal kamarád. Jo. To byl úplně takový výstřel do tmy, tahle ta písnička, no, a najednou je člověk ve všechno party a Karel Šíp mu to tam jako cituje a člověk neví, jako co mu na to má říct, prostě. No. Ale miluju to, že se to jako děje, tyhle situace, je to ano, prostě ano. Velká zábava pro
1: mě. No, když jste tady u nás byl naposled, tak jste říkal, že Prsa zaujala také vaši třídu tenkrát ještě, že jste jim slíbil, že jim to pustíte, když budou hodní, a tu je první, tady jsou paní učitelky všechno kolem nás, paní ředitelky. Docela dobrý tip na to, jak uklidnit rozbou třídu, slíbit jim hezkou písničku od Michala Horáka.
0: No, jako je fakt, že to jako motivační prvek docela působil, no, protože jim to přišlo, že to je vlastně tak nemožný, že se to může stát, že skutečně to v té výuce pustíme, že fakt jako celý den pracovali prostě skvěle, vždycky, když náhodou prostě začali dělat bugr nebo něco, tak já jsem řekl, tak nebudou Prsa, prostě nic, no. A oni, ne, že jo, teď celá třída, ticho, buďte, prostě to. A
1: došlo na ně tenkrát.
0: Jo, došlo, ale ono, jako, ono je to takový hraniční, ale já mám pocit, že ta písnička vlastně našla takovou tu hranici, kdy se to jako snese, jo. Třeba já mám takový filtr, že moje babička, který je 87, je prostě skvělá ženská, ale jako tady jsem cítil, že ta písnička by možná mohla být trošku moc na ní. A i ona to zvládla, jo. A teď, když jsme to hráli s tou filharmonií, no to je neuvěřitelná věc prostě. Já to miluji, že se tohle může stát, že ta Hradecká filharmonie třeba, tady vlastně i před tím rokem jsme to hráli taky, tak že kejvne na tohle, protože přišlo mně, že jako nemluvil jsem teda s každým členem orchestru, ale s těma, co jsem mluvil, takže to pro ně vlastně bylo hrozně zábavný a jako příjemný osvěžení. A tam je vždycky ta hranice toho, že ta písnička vlastně je taková, že ty lidi si nejdřív říkají, to není možný, že o tom fakt zpívá. Ale zároveň jim to přijde najednou jako vtipný, že to přesně najde tu hranici, kdy jim to vlastně přijde trošku nevhodný, ale zároveň o to víc je to nějakým způsobem vytrhne z toho jejich jako běžného poslechu a prostě si to pak pamatujou. A to já mám rád, hledání téhle hranice, no. Tak uvidíme, jestli se to někdy povede překročit.
1: Ano, ano. Prsa vám teď nepustíme, no. Tady v kavárně. My si dáme toho křečka, takže hejte to,
0: to je taky
1: i s filharmonií.

0: Vítejte to, Michal Horák a Královéhradecká filharmonie. No já si myslím, to zaslouží potlesk, nádherné. Vtipné, děkujeme, krásné. Děkujeme. A vy jste říkal, v rytmu tanga to taky nebylo asi jednoduché.
1: No, tak já jsem to nehrál. Ale je fakt, že pro mě bylo s tou filharmonií nejtěžší se občas orientovat v těch rytmech, protože když člověk hraje s kapelou, tak tam pořád slyší ten rytmus. A tady, když jsem byl ještě zády k dirigentovi, tak jsem to musel hodně jako nacítit, tu filharmonii, jak to tam za mnou pluje, protože přece jenom my jsme měli ještě komorní teda orchestr, ale ono i tak je to skoro 40 hráčů. A je to prostě ohromný takový těleso, který prostě sem tam někdo začne o kousíček později, to je na tom vlastně to hezký a celý to tak jako pluje jako taková obrovská loď a teď člověk se fakt musí na to nacítit, aby plul s nima, takže to bylo docela těžký. A ještě tahle nahrávka, celý to album, co máme s filharmonií, tak se točilo úplně během prvního koncertu. My jsme potom vystupovali ještě asi, já nevím, třeba 7krát jsme měli celkově 7 těch koncertů s filharmonií a s každým tím dalším koncertem už si to sedalo víc a víc, ale tady jsem byl teda nejvíc nervózní, co jsem snad v životě byl. A ještě se to celý natáčelo vlastně i pak pro televizi, se to pak vysílalo, takže tak tlak byl velký. No, tlak byl velký.
0: Já vás, Michale, teď poprosím, že bychom přešli do vedlejší místnosti, protože dnes je tu tolik milých hostů, návštěvníků, že se nevešli do téhleté kavárny. Pojďme pozdravit i ty další a během toho našeho přecházení si budeme povídat. Já ještě se vrátím k té filharmonii, jestli plánujete další natáčení a nahrávání s filharmonií. Teď už tady procházíme chodbou, i tady je plno. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravíme.
0: Dobrý den, takže teď pozdravíme. Dobrý den. Takže teď jsme vešli do druhé místnosti, je tady s námi taky Tomáš Dražek, mistr zvuku, který má tady tu technickou aparaturu. Sem se, Michale, málo kdo dostane, protože většinou jsme v té vedlejší kavárně, takže máte docela výhodu tady, že vidíte naše zákulisí.
1: Já se připadám velmi výjimečně, já už jsem tady teda prováděl zvukovou zkoušku pro zde přítomné, takže tady mají velký kulturní zážitek dneska.
0: Pojďme k té filharmonii, plánujete něco dalšího?
1: Určitě jo. Ale ještě vám nic konkrétního nedokážu říct. Teď vlastně se primárně tenhle rok soustředíme na to Fórum Karlín s kapelou a hosty, což bude zatím největší projekt, co jsme kdy dělali. A je to ohromná vlastně jako organizační záležitost. Ale s tou filharmonií to bylo tak jako výjimečný, že to určitě chceme ještě zopakovat.
0: Já se tedy zastavím u toho 13. zase pátek 13. listopadu.
1: Ano.
0: Fórum Karlín a velký koncert Michala Horáka. To je sousto tedy, to vám řeknu.
1: No je to sousto, to se klidně stavte, když budete,
0: když no my budete se někde stavíme, okolo třeba. No. Ale povězte, co to obnáší teď, protože to jsou možná, jak já ráda říkám, ty bezesné noci.
1: No zatím ten stres ještě úplně nepracuje, protože v mý hlavě to ještě úplně není jako reálný, nebo jak bych řekl, je to prostě tak ještě daleko. Myslím si, že největší stres na mě padne až třeba týden předtím, nebo pár týdnů předtím. Ale musím říct, že máme teda už půlku vyprodanou, což je super. Máme to za půl roku, takže si myslím, že se to vyprodá snad.
0: A na co se můžeme těšit tady?
1: No,
0: bude to
1: se...
0: tahle ta deska? Jsem asi boomer, nebo to bude mix všeho?
1: Bude tam mix úplně všeho. Tuhle desku tam teda vlastně pokřtíme, ačkoliv to bude půl roku potom, co jsme ji vydali, nebo ještě víc, 6-7 měsíců, teď nevím. Takže ten koncert bude prostě speciální v tom, že bude největší, budeme tam mít spoustu hostů, který jsme doteď nikdy na koncertech třeba neměli.
0: A to?
1: No, já to právě, my to odhalujeme jako postupně, takže já to ještě
0: tady
1: nechci...
0: můžete, tady vás neslyšejí všichni.
1: Jasně, nejsme třeba v živým vysílání. Tady jsme v podstatě tak mezi čtyřma očima.
0: Tak.
1: No, ne. Můžu vám prozradit, že tam bude velká plejáda velmi pestrých hostů. A s tímto bych toto téma asi opustil.
0: Ano,
1: ale...
0: tak to asi z Michala nedostaneme.
1: Ne. Takhle, třeba... snažím se tam vlastně mít hosty, který jsme doteď ještě na koncertech tolik neměli. A někdy ti hosti, čím víc jsou legendární, tak tím méně jsme si jistí, jestli dorazí. Protože oni to třeba potvrdí a pak třeba 5 minut předtím ještě jako nevíme, jestli dorazí. Což je zároveň jako součást jejich jako kouzla. Takže takovýhle věci my si taky nadělujeme, ale zatím většinou dorazili. Takže
0: to my známe z vysílání dost často taky.
1: Speciálně,
0: ale... kouzlo okamžiku vybalancovat. Máte nějaký dotaz tady?

0: Pokud nemáte tady dámy, tak my vám zase zamáváme a vrátíme se, protože vedle jsou dotazy, Michale. Takže tam už čekají netrpělivé posluchačky, které vám chtějí položit otázku.
1: Výborně, těším
0: takže
1: se na to.
0: My tak se vrátíme.
1: Mějte se zatím krásně.
0: A my zase hezky projdeme, abychom položili dotaz, protože paní Věra, ta se připravuje každé vysílání, Michale. Paní Věra ví o vás úplně všechno, bych řekla. A teď jsem zvědavá, jakou vám položí otázku.
2: Přečetla jsem si, ano, to je pravda, nevím určitě úplně všechno, ale vycítila jsem z vašeho tady rozhovoru, že jste, když jste učil, takže jste hrál ve třídě, taky jste zpívali, což jako chci říct, že bylo úžasné, protože my jsme měli takovou matikářku a byli jsme úplně nadšený. A teďka ten dotaz, já bych se chtěla zeptat, za prvé, jak odpočíváte a za druhý, kde získáváte opravdu inspiraci, protože těch písniček je tolik, že mně to připadá úplně nemožný.
1: Tak to je, děkuji za tyhle milý dotazy. No, odpočívám, půjdu teda postupně, odpočívám tak, že si třeba prostě fakt pustím film, jedu domů a uvařím si, pustím si film a tím odpočívám. Většinou musím být jako buď sám, nebo s kámošima, nebo s přítelkyní, prostě fakt jako ideálně nebejt s lidma. Teda. Ne, že by mě tady s váma nebylo dobře, ale...
0: Takže teď Michal neodpočívá.
1: Ale teď, ano, teď jsem v takovém jako pracovním módu, ale ono je to potřeba prostě balancovat. Já zase, kdybych byl jenom v tom odpočinkovém módu, tak se zblázním, že jo. To jsme zažili v covidu a to jsem byl odpočatej až teda. No a to vlastně i souvisí s tou druhou otázkou, že k tomu, abych mohl psát ty písničky, tak cítím, že vlastně musím, a teď to bude možná znít tak jako jak klišé, ale vlastně žít ten život jako normální, takže třeba i to učení, to je neuvěřitelná inspirace. Já teda teď první rok už neučím, protože už jsem to fakt jako nestíhal, bohužel. Už jsem cítil, že jsem byl na hranici svých jako sil, ale když jsem třeba učil a pak jsem ještě učil teda vlastně v rámci doktorátu na Univerzitě Palackého, tak to bylo taky jako, když je člověk v kontaktu s těma spoustu odlišnýma životama těch lidí, tak to na něj tak jako skáčou ty různý příběhy a proto třeba často píšu o něčem, co mi říká můj tatík, který je starosta, protože ten se neustále komunikuje se všema v obci, ať už to jsou ty starousedlíci, co mají ty geniální historky různý, anebo jako mladý rodiny a to jsou prostě příhody, který si člověk nevymyslí, který si nikde nedočte a takže no, myslím si, že no a nebo jezdíš 16, přesně, no. Jo, a No.
0: Dobře, takže děkujeme za ty otázky, velice milé. No a protože jsme slíbili tu vypsanou fixu, my ji tamhle někde nahoře máme podepsanou, protože byla hostem regionální scény kdysi dávno, tak my si nepustíme vypsanou fixu, ale my si pustíme Michala Horáka a vypsanou fixu. A bude to písnička?
1: Ona to ví.
0: Ona to ví.

0: Hrdinový, Michal Horáka, vypsaná fixa, premiéra v Českém rozhlase Hradec Králové. Tak, Michale.
1: Děkujem.
0: Co víc si přát, co je nejkrásnějšího?
1: Já myslím, že Český rozhlas Pardubice bude závidět teďka.
0: Posíláme pozdrav do Pardubic. No já teď ten potlesk to je asi to nej, když víte, že na vás přijdou lidi, kteří vás mají rádi, že jsou to srdcaři, že tam je ten humor.
1: No samozřejmě, tak. To je prostě, tam se to děje, ta muzika nejvíc, proto všichni jsme vděční, že můžeme hrát živý koncerty. Jestli je něco, co nás COVID naučil, je, že bez toho živého vystupování ta muzika se jako velmi těžko rodí a velmi těžko žije, takže moc si vážíme všech, co chodí na koncerty, protože nám to dává smysl.
0: 13. listopadu už jsem říkala Fórum Karlina, ale do té doby řada koncertů. Je také nějaký koncert, Michale, kde vystupujete jenom s kytarou, bez kamarádu, bez kapely?
1: No třeba zítra právě.
0: A to?
1: Zítra hraju v rezortu Monínec, ale to je teda vlastně za Tomáše Kluse, který mi předevčírem volal, protože má problém s hlasivkama, tak abych to za něj zaskočil. No a na to jsem teda velmi zvědavý, protože jsem dlouho sám nehrál, takže se to budu muset zas nějak jako naučit. Asi. Ale ne, ono
0: my
1: to bude
0: u vás
1: v
0: nepochybujeme.
1: A tak to mě stačí, v tom případě to bude v pohodě.
0: Protože za malou chvíli bude naším dalším velice milým hostem paní Zuzana Ceralová-Petrofová, tak mi nedá, abych se nezeptala na ten klavír. Tady pode mnou leží kytara, ale ten klavír, to je vaše velká láska, je to tak?
1: No samozřejmě, a Petrov, jak by smet. A to neříkám jenom proto, že jsem Hradečák a že jsem tady členem Petrov Art Family, ale je to skutečně tak, že málo kdy kdokoliv mě nějakým způsobem jako sleduje třeba na sítích, tak ví, že ty značky, že jako nespolupracuju téměř s nikým, ale ten Petrov, to je něco, to je klavír, který máme od malička doma. Můj táta tam dělal, tady vlastně Míla Bednařík tam taky pracoval, prastrejda můj. No a celkově je to jako úžasná záležitost ten Petrov. Teď na to hrála i Taylor Swift nebo Billie Eilish. Prostě to je světová úroveň. A já jsem jako velmi hrdý, že máme Petrov tady v Hradci a že nějakým způsobem s nima můžu spolupracovat. Takže.
0: A my jsme velmi hrdí, že vy se k tomu Hradci Králové a k těm východním Čechám všude hlásíte. I k tomu Českému rozhlasu, protože nakonec Česko zpívá. Tam jste byl malý chlapec, když to tak mohu říct, který vyhrál naši soutěž rozhlasovou, kterou jsme dělali s Nývltovými Česko zpívá, jestli se nepletu.
1: Tam jsem se seznámil s Tomášem Kačnerem tady.
0: Ano.
1: Česko zpívá, se bavíme,
0: Česko
1: nedáváš
0: zpívá.
1: Pozor, viď?
0: Tak. No. Tomáš nedává pozor, no, ale nevadí. Pojďme se podívat, my se musíme rozloučit za chviličku. Kde se vidíte za 10, 20, 30 let, Michale?
1: Tak to je na rozloučenou docela obtížná otázka. No já doufám, já to vezmu tak jako obligátně, že doufám, že budu pořád ještě, že budou ty moje písničky pořád ještě někoho zajímat a že budu ideálně tam, kde jsem teď, protože jsem velmi spokojen, takže doufám,
0: budeme vám to přát.
1: Nebo nějaký takovýhle věci. Děkuju moc krát.
0: Budeme se těšit, ne za 10, 20, 30 let, ale co nejdřív, že až si zase uděláte čas, takže přijedete do Českého rozhlasu Hradec Králové s touhle kytarou, anebo jen tak na popovídání, a že si budeme povídat o životě, o radosti a o tom, o té srdeční záležitosti, protože vy jste srdcař a my si sem zveme srdcaře, takže jednoho srdcaře jsme tady měli, teď toho dalšího pozveme po 11. hodině. No a když tedy srdcař, tak kterou si dáme nakonec? No, že.
1: Jo, tak. Já si myslím, že to je spíš vlastně na vás. No, protože křečka jsme už hráli.
0: Říkej lidem,
1: no jasně,
0: že je máš rád. To je moje ideální srdcovka, no, takže já si dovolím jí dát nakonec. Michal Horák, děkujeme. A
1: moc krát
0: děkuji,
1: mějte krásné dopoledne a bylo mi ctí. Děkuji.
0: Nám taky. Naschledanou.
1: Máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbec litovat.
1: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
7: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
7: Na hřebenech Krkonoš chumelilo. Město Dobruška otevře večer vybrané muzejní expozice. U didaktických testů letos neuspěla skoro desetina maturantů a dnešek bude většinou zamračený s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů nad mořem nebo na Sněžce. Vyplynulo to ze záběru webových kamer a informací meteorologů. Na hřebeny Krkonoš se dá dostat denně z pece pod Sněžkou, odkud jezdí v závislosti na počasí kabinová lanovka. Zítra zahájí pravidelný denní provoz také kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu. Ostatní lanovky v Krkonoších v našem kraji v letním režimu jezdí zatím jen o víkendu. V Dobružce se dnes pořádá muzejní noc, letošní připomene ničivé požáry minulosti. Nejznámější zasáhl město 9. května 1806 a změnil jeho podobu. Podrobnosti k programu doplňuje vedoucí vlastivědného muzea Pavla Žďárková.
8: Návštěvníci si mohou večer projít hlavní budovu muzea, rodný domek Efelvěka i radniční věž. Pro děti chystáme různé hry, například hru na hasiče, lov muzejních myší a úkoly po zahradě, a to i v případě nepříznivého počasí. Děti a hasiči mají vstup zdarma a dospělí se mohou zapojit do slosování svých vstupenek o knižní ceny.
7: U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů, informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo asi 1,80 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny. Druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se můžou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy.
2: Sport.
7: Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetne ve Friburku s Dánskem. V roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
9: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je. A já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře. Proto jsem tady. No.
2: Počasí.
7: Dopoledne čekáme většinou zataženo s občasným deštěm, hlavně na východě kraje. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a vyskytnou se četné přehánky, ojediněle i bouřky. Večer mají srážky ustávat. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 6 až 9. Zafouká slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
7: Na silnici číslo 14 v Rychnově nad Kněžnou se srazila dvě osobní auta v Jiráskově ulici. Na místě zasahují záchranáři, počítejte proto s možným zdržením.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Čtyři minuty po 11. hodině vás zdravíme z naší rozhlasové kavárny District 5 a přivítáme dalšího velice milého hosta. Řekla bych, že dnes je to taková hodně rodinná záležitost, že jsou to milí východočeši, se kterými si povídáme. Tím hostem po 11. je paní Zuzana Ceralová-Petrofová, představitelka páté generace rodiny Petrofů, velice úspěšná manažerka, držitelka řady ocenění, také byla zařazena mezi 30 nejvlivnějších žen Česka, časopisem Forbes, o tom už jsme tady mluvili. Velmi dlouho jsme ladili termín setkání, dnes se to podařilo a my za malou chvíli paní Zuzanu Ceralovou-Petrofovou přivítáme v kavárně a budeme si o jarních radostech povídat.

0: páteční host Lady Klokočníkové.
1: A teď už mi tedy dovolte, abych tady v rozhlasové kavárně po 11. hodině přivítala prezidentku společnosti Petrov, Zuzanu Ceralovou. Petrovovou, dobrý den, paní Zuzano.
2: Dobrý den.
1: Já už jsem říkala, hodně dlouho jsme si hledali čas, kdy přijdete. Možná od nového roku ladíme termín, ano.
2: Je to tak a já moc krát děkuju za pozvání. Já jsem moc ráda, že to dopadlo.
1: Byly to ty cesty, které vás hodně zaměstnávaly v poslední době?
2: No, ano, je to tak. Já mám pocit, že tento rok už žiju po druhé, že jako sice dneska máme 15. května, ale každý den je tak vyživný den a něco se děje, nejenom samozřejmě ve světě. Víme dneska, jak ten svět je divoký stran válek a různých rozhodnutí našich světových politiků. A to všechno má vliv na biznis. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že uvnitř firmy máme spoustu práce a snažíme se dělat věci lépe a radostněji. Máme nastavené nové procesy, nové projekty a tak zkrátka je tolik práce, že mně připadá, že ten rok už vlastně žiju po druhé.
1: No, stačili jste oslavit narozeniny tatínka, protože je to 10. května, to je nedávno, oslavil 86. narozeniny, takže Jana Petrova tímto zdravíme. Pozdravme také naši posluchači, ano, a dodatečně blahopřejeme.
2: Děkuju, to je moc milé, že jste si na něj vzpomněli. Můj tatínek, musím říct, že se těší plnému zdraví a jsem na to moc pyšná a jsem moc ráda a také proto, že se stará o moji maminku, která potřebuje už taky pomoc. No a například předevčírem si udělal čas a šel do Filharmonie na koncert mého syna, který hrál s paní učitelkou Bazuchovou a vlastně s celou Zuškou Habromanka, měli krásné vystoupení, tak jsem vlastně ráda, že je stále akční. Tak.
1: Ano, Zuška slaví vlastně 50 ano. let Habermanova, stejně jako Střezina. No, my půjdeme k Zuzaně Ceralové Petrovové, protože i na vás jsme si připravili dotazníček, takže když dovolíte, tak se budu chviličku ptát, jestli je nějaké místo, kam se ráda vracíte.
2: A do Itálie.
1: Do Itálie. No. No tak to jsem nečekala. Pojďme dál, bez čeho se na cestách neobejdete?
2: Bez bot.
1: Dobrých bot asi.
2: Ano, já potřebuju několikatero bot.
1: Dobře, hory nebo moře, kdybyste si mohla vybrat? Skřivan nebo sova?
2: Sova.
1: Sova, takže v kolik chodíte spát?
2: A většinou ještě v jednu hodinu píšu e-maily.
1: Věříte na náhody?
2: A částečně. Můj manžel vždycky říká, štěstí přeje připraveným, což má jistě pravdu, ale náhody se dějí.
1: Mm-hmm. Tak to už víme, jaké je moto vašeho manžela, jaké je vaše životní moto?
2: Moje moto je, jaké si to uděláš, takové to máš. Že člověk prostě musí spolehat sám na sebe a takovou, jakou cestu si najde a jak se k tomu postaví, tak to prostě je.
1: Mm-hmm. S kým byste se chtěla v životě setkat? Ještě.
2: Já bych se strašně chtěla ještě jednou. Já jsem letos měla neskutečný zážitek, protože jsme slavili Vánoce v Římě a vlastně jsem dostala na dálku požehnání od papeže. A protože to bylo na svatopeterském náměstí a bylo tam hodně lidí, ale ten pocit byl tak strašně silný, že jsem si říkala, třeba se mě to jednou podaří, že se s ním ještě potkám blíže.
1: Budeme to přát určitě. Co vás poslední době potěšilo?
2: Tak děti mě dělají velkou radost. Tonda hraje čím dál lépe na husle a hraje fotbal a chodí na první rokem do gymnázia a myslím si, že se učí velmi dobře. Vnoučata, František hraje skvěle na bicí, Johanka se chystá do školy a už myslím, že první třídu pomalu má zmáknutou. Takže je to hrozně fajn a samozřejmě také to, co se děje ve firmě, že se nám daří, máme teď spoustu zakázek, tak jsme za to rádi. A moc tady musím poděkovat mojí dceři Aně, která vlastně řídí všechny ty procesy už 4. rokem. A ono to vůbec není jednoduché, protože ta doba se strašně mění a my musíme se přizpůsobit. My si nemůžeme říkat, že co se stane, když a když to takhle bylo a proč nebylo. Ne, my prostě musíme jednat. A takže jednáme a máme spoustu nových jak obchodů, teritorií, tak vlastně výrobků, protože jsme diverzifikovali naše portfolium a začali jsme vyrábět některé levnější věci v Indonésii s renomovanou firmou podle naší dokumentace a podle našich, zkrátka výkresů a s naším supervizí našich techniků. A to se nám podařilo, což taky nebyl vůbec jednoduchý úkol. A musím tady poděkovat všem našim kolegům, zaměstnancům, kteří se o to starají a abychom se měli dobře. No.
1: Dobře. Už jenom, když se řekne Hradec Králové, anketní otázka.
2: A já ho strašně mám ráda. Hradec Králové je spojen s naší rodinou. My jsme tady více než 200 let. Já jsem se tady narodila a přestože pak jsme se s manželem odstěhovali a postavili dům ve Hvoznicích, tak i tu oblast mám strašně ráda. Je to farmářská oblast, kde jsou jabka, hrušky, třešně, všecko. A takže pro mě Hradec je srdeční záležitost.
1: A když si řekne rozhlas, jsme v rozhlase.
2: Rozhlas miluju, protože čím dál méně se stotožňuji s televizí.
1: Tak to nás těší. V rozhlase vás vítáme. Děkuju. Teď si chviličku zahrajeme a potom se podíváme možná přece jen do té historie rodu Petrofů, protože určitě je na co vzpomínat.
2: No, děkuji.

0: Paní Zuzana Ceralová Petrofová je naším velice milým hostem dnes po 11. hodině. Teď jste se tady s paní učitelkou ze své školy loučila, takže to je paní učitelka ze základky.
1: Ano,
0: ještě.
1: Paní učitelka ze základní školy, která je neuvěřitelná, učila mě tělocvik, lyžovali jsme spolu a ještě je to dáma, která dokáže plavat zimně v řece, ještě ve svém věku, takže je úžasné.
0: No, vzpomínali jste na tu školu, vraťme se do těch vašich let, protože teď jste mi také se svěřila během písničky, že se chystáte na sraz s kamarádkami z farmaceutické fakulty, protože to byl asi váš původní sen, kdybychom tady posluchačům nastínili a trochu se vrátili do té historie.
1: Je to tak, já když jsem vlastně končila základní školu, tak už jsem věděla, že bych ráda studovala farmacii, a protože v době, kdy já jsem končila, tak byl hluboký komunismus a asi nepřipadalo v úvahu, že bychom někdy pracovali v továrně Petrov. A takže jsem si šla svojí cestou a to se mi podařilo. Vystudovala jsem farmacii a byla jsem moc ráda. 5 let zaměstnaná u farmacie. A moc se to považuji, mám tady paní kolegyni, magistru, paní doktorku Ješkovou.
0: Ano, přišli za vámi dnes,
1: ano,
0: vás potěšit. No, bylo to těžké tedy rozhodování potom jít k té firmě a starat se o firmu, když rodiče řekli, Zuzano, Ivo, je potřeba, abyste pomohli.
1: No. Bylo to těžké a vlastně úplně něco jiného. Je teda pravda, že my jsme vedle továrny vyrůstali, takže tatínek nám vyprávěl, jak to bylo. I dědu pamatuju samozřejmě, děda zemřel, když jsem byla ve 3. ročníku na farmacii a nedožil se bohužel sametové revoluce, což mě strašně mrzelo, ale to povídání, jak to bylo dřív a s kým se vlastně přátelil, s rodinou, Bati a tak dále, tak to bylo vždycky velmi inspirativní, ale věděli jsme, že to už jako je pryč, už jako, kdyby se to nikdy nevrátilo, no. A pak tatínek po revoluci vlastně sebral odvahu a začal privatizovat spolu s tou generací čtvrtou vlastně továrnu zpátky a to se podařilo asi, možná víte, jaký byl verdikt, že vlastně jenom 4% jsme získali v restituci a zbytek jsme si kupovali, no. Takže to bylo složitější, no a mě když tatínek pak oslovil a říkal, hele, já jsem to tady nedělal všechno nadarmo, tak se rozhodni, jestli chceš dál jít cestou farmaceut, anebo teda mě pomůžeš v továrně. Se jednou otázku dostala moje sestra, tak jsme si to museli rozmyslet a nakonec jsme se teda vrhli do Petrofu. No. Hmm. A já jsem se snažila v průběhu roku předat svoji práci, což se mi podařilo. No a vlastně jsem nastoupila do firmy jako, řekněme, na oddělení marketingu propagace. A později přes obchodní ředitele, až jsem se dostala v roce 2004 na místo jednatele. Mm-hmm.
0: Co to chce asi obnáší nejvíc pro ženu v takhle vysoké funkci, protože na vás bylo potom tedy ta tíha celé té společnosti, celé firmy. Co je to nejtěžší, paní Zuzane?
1: Teď jsem se říkala, že mě řeknete v takhle vysokém věku, protože už se cítím.
0: To ne, vypadá to stále
1: říká,
0: stejně.
1: Už jako... si uvědom, že budeš všude nejstarší. Ne, tak to nejtěžší je asi vždycky sám sobě si nějak najít tu sílu a porovnat si ty myšlenky a aby se člověk jako dobře vyspal a probudil se s tím, že do toho jde znova, že prostě jsou nové výzvy a budou, že podnikání vůbec není jednoduché a si můžete něco namyslet a stačí, aby se pan prezident v Americe jinak vyspal a všechno je jinak. Takže s tím se prostě musí počítat a mít nějaký sobě vnitřní odhodlání a přesvědčení, že to chcete dělat. Hmm.
0: Byly někdy okamžiky, kdy jste si řekla, já to asi nedám? Že člověk o sobě začal pochybovat?
1: Určitě byly. Bylo to v roce 2004, kdy jsme skutečně procházeli velkou krizi v továrně a já jsem, když jsem usínala, tak jsem chvíli měla pocit, že jsem v tom úplně sama. Přestože mě pomáhali kolegové, že jsem asi tehdy tvořila nový tým, že jsem měla poradce a hlavně svého manžela, který je velmi pevný ve svých hodnotách a řeknu i v kramflecích a vždycky mě jako podržel. A myslím si, že to je vzájemný, ale stejně, když jsem si pak lehla a on už usnul, tak já jsem nemohla usnout. A jak jsem si říkala, je tohle vůbec možný, mám já tohle zapotřebí, zvládnu to vůbec. A asi je normální, když člověk o sobě pochybuje. A kdyby člověk o sobě nepochyboval, tak by asi dělal chyby a pak by je nedoměl opravit. Ale to bylo těžké a nakonec jsem si vždycky řekla, když jsem se ráno zbudila, že ráno moudřejší večera. A moje maminka vždycky říkala, když byly velké starosti, říkala, nech to koňuj, ten má větší hlavu. Tak jsem se na to vzpomněla a pomáhalo to.
0: Zuzana Ceralová Petrofová je naším hostem, my si teď chviličku zahrajeme a potom se na to postavení ženy ve společnosti na výhody i nevýhody možná také ještě podíváme.

0: že ho pozdravuje můj.
1: 11 hodin 26 minut, posloucháte Páteční Habadě, jak slyšíte, je velký zájem o rozhovor se Zuzanou Cerhlovou Petrofovou. Byli jsme tady v obležení, ten náš stůl, ze kterého k vám promlouváme. Takže paní Zuzano, co nejvíc dámy zajímalo?
2: No tak já jsem potěšená, že jsou tady dámy, které s mými rodiči jezdily přes Alpintour na krásné dovolené, řekněme, a poznávací zájezdy.
1: Takže to byly ty vzpomínky.
2: A to byly ty vzpomínky
1: na společné cesty.
2: A tímto, protože moje rodiče předpokládám poslouchají, tak je moc zdravíme.
1: O těch cestách si budeme teď povídat. Já jsem říkala, zastavíme se i o tom, u toho postavení ženy ve společnosti, protože vy hodně cestujete, jak už jsme se o tom zmínili, a jsou to i exotické, i asijské země. Je to jednoduché někdy prosadit svůj názor mezi mnoha muži?
2: Není to jednoduché, ale myslím si, že my ženy to dokážeme, protože když respektujeme muže a řekneme si, že vlastně oni jsou ti, kteří v tu danou chvíli, v tom daném teritoriu jsou ty vládci, tak je potřeba k tomu tak přistupovat. A já jsem například to dělala tak, že když jsem byla v Japonsku a věděla jsem, že mám jednat s velkým obchodním partnerem, který neúplně respektuje ženy, tak přesto, že jsem to měla v roli jednatelky prezidentky firmy, tak jsem sebou měla obchodního ředitele, který zkrátka byl ten, který o tom rozhodl. A sice udělala jsem to tak, že jsme se všichni potkali na jednací místnosti, společensky jsme popovídali a já jsem řekla, tak pánové, já vás tady nechám, já bych si s dovolením šla koupit boty. A udělala jsem ze sebe takovou trošku tu blondýnu a oni řekli, že jo, to běž, to si běž užít ty nákupy. No a já jsem vlastně s tím mým kolegou, jsme byli dopředu domluveni a psali jsme si SMSky, jak to jednání probíhá.
1: takže diplomatické.
2: Takže to bylo diplomatické řešení.
1: Ano,
2: no.
1: Ano. Kde se vám dobře jedná, když vyjíždíte na cesty? Kde víte, že se tam těšíte, že víte, že ta jednání budou probíhat podle vašich představ, nebo jsou taková?
2: Tak samozřejmě, že v těch teritoriích my prodáváme do 65 zemí celého světa, takže už tam máme své přátelé mezi těmi našimi obchodními partnery a to mě vždycky nejvíc těší, když tam přijedu a už třeba na mě čekají na letišti a už mě povídají, jak se mají jejich děti a co je vlastně nového a teď stejně vždycky skočíme do toho biznisu, co konkurence a jaké jsou nařízení a tak dále. Ale už je to prostě vždycky jako o tom, že jedu někam v vozovkách tak trošku domů. A to je strašně pro mě cený, protože vždycky jako si myslím, že piano se nedá prodat jen tak někde někomu. Musíte k tomu mít servis, je to poměrně složitá logistika a vlastně showroom a tak dále. A ty lidi, které se o to starají, musí mít neskutečnou trpělivost. Takže vlastně tím pádem s těmi partnery, s kterými my děláme, jsou to vždycky dlouhodobé záležitosti, dlouhodobé smlouvy. Někde ani smlouvy nemáme a děláme spolu třeba 80 let. Mm-hmm. Takže to tak je a o to víc si toho cením. I když ne vždycky je to jednoduchý a buď se vzájemně umíme podržet, že jeden druhé respektujeme a jsme schopni si pomoct i v těžkých situacích, anebo to prostě nejde, tak se rozejdeme, ale vždycky je to o dlouhodobých vztazích.
1: Mm-hmm. Které byly ty poslední cesty, ty nejčastější, kam jste teď v poslední době jezdila, protože já už jsem se zmínila, že kdykoliv jsme scháněli ten společný termín, tak říkali, paní Zuzana je na cestách.
2: Jo, jo. No tak od začátku roku určitě jsem byla v Anaheimu na veletrhu a pak jsme cestovali hodně ještě po Americe, kde jsme právě navštěvovali naše obchodní partnery. A pak jsem se vrátila a byla jsem na teďka nedávné misi Uzbekistán, Kazachstán a Azerbajdžán, vlastně v Uzbekistánu už po druhé letos. A důvod je ten, že ta střední Asie se skutečně velmi rychle rozvíjí. Je to tím, že tam je nerostné bohatství, nejenom ropa, ale i další nerostné suroviny a to je dneska velmi důležité. Takže tím pádem tam ty firmy, pardon, ty země bohatnou a lidi mají peníze na to, aby si mohli kupovat hudební nástroje a také školy mají ochotu kupovat hudební nástroje. Takže za to jsme moc rádi. No a pak jsou to samozřejmě tady běžné země kolem nás, ať už to je Polsko, Slovensko, Maďarsko a tak dále, kde člověk jako skočí do vlaku do Budapešti a dojede tam. Tak
1: kdybychom se zastavili u toho, jak vlastně teď firma funguje, jaké modely se vyrábějí tady, jaké v zahraničí, protože vím, že to máte všechno odstupňované, že ty zlaté, nebo já říkám, to dobře, nebo ty silver, ty jsou tady, to je vaše bohatství rodinné a některé vlastně se vyrábějí i jinde.
2: No, je to tak, že my jsme měli poptávku ze světa mít levnější Petrofy. A my to neumíme udělat v Hradci Králové, protože nějakou mzdu musíme dát našim zaměstnancům a nemůžeme jako jim dávat nižší mzdu, takže vždycky to bude směrem nahoru. Stejně tak jdou suroviny směrem nahoru a stejně tak energie. Takže ať chcete nebo nechcete, tak když ty vstupy jsou dražší, tak prostě neuděláte levnější nástroj. A podnikání se nebo podnikáme za účelem zisku, takže my si můžeme říkat, že to děláme pro radost a všechno, ale když nebudeme mít ty peníze, tak se firma nebude rozvíjet a nemůžeme pokračovat. Takže jsme se rozhodli, že vlastně nižší modely řad Petrov budeme dělat jinde a dlouho jsme přemýšleli nad tím, kde. A protože máme světové už zkušenosti, už máme nějaké zkušenosti z Číny, s jinými značkami a podobně, tak jsme si řekli, že vlastně Indonésie je ta správná země, vzhledem k tomu, že tam je know-how už od korejské firmy a tak dále. Tak to se podařilo a vlastně musím poděkovat celému týmu našemu, protože to byly neskutečné množství služebních cest a hromné jako diskuze s těmi Indonézanými, protože oni jsou velmi pečliví, pracovití, ale potřebují vysvětlit ty věci. Takže ta trpělivost, aby to všechno klaplo. No a pak samozřejmě my si tam posíláme některé materiály, jo. Takže chceme, aby to bylo podle zkrátka našeho know-how a naší kontroly a aby ty nástroje byly kvalitní a hrály. No. Tak to se nám podařilo a myslím si, že tohle ten úkol máme splněný a můžeme už do celého světa vlastně tyhle nástroje prodáváme. Je to takzvaná Discovery line, my tomu říkáme jako třída, nebo jak to mám říct, linka. No a pak máme ty naše top modely, které budeme vždycky dělat v Hradci Králové. A navíc, pokud to půjde, tak čím dál víc kvalitnějíc. Pokud nám to taky dovolí materiály a naši dodavatelé, pokud všichni přežijou, protože ta doba vůbec není jednoduchá. A my jsme si vyhodnotili, že v té branži vlastně asi se to láme a že nezůstanou zase všichni výrobci. Takže už víme, že někteří to vzdali. A my jsme si řekli, že nebudeme dělat cestu, jako budeme vyrábět elektronické nástroje, ale naopak budeme se držet akustiky, protože nám to dává smysl. Takže o to víc potřebujeme dělat co nejvíc špičkové nástroje tady v Hradci Králové. Naštěstí máme tak skvělé lidi, že to tady umí udělat.
1: Říká Zuzana Cerálová Petrofová, která nás nechala nahlédnout do současné filozofie společnosti Petrov. No a my si teď chvilku zahrajeme a potom se možná vrátíme zase k těm dalším radostem, které potom, když už to křídlo, to piano je, dělá radost těm, kteří ho tvoří.

0: Povídáme si s paní Zuzanou Ceralovou Petrofovou, která je dnešním hostem naší rozhlasové kavárny. Teď jsme se podívali trochu na chod firmy, co dělá radost, co dělá starosti. Já zůstanu teď u těch radostí, protože vy už jste říkala, vaši radosti velkou jsou vaše děti. No Anička, Anna, vlastně paní inženýrka už 4 roky ve funkci, takže ta vám musí dělat obrovskou radost, že se také vlastně dala na cestu řídit firmu a pomáhat. Výkonná ředitelka.
1: Je to tak? No tak vlastně teďka už je na tom nejvyšším postu ve firmě, ale ona se tam taky musela prokousat. Taky ten její osud byl takový, že vlastně ve 15 se rozhodovala, jestli půjde na jazykové gymnázium nebo kam. Nakonec šla a pak se rozhodovala, jestli půjde po tatínkovi na medicínu nebo půjde na zahraniční obchod. A nakonec šla na zahraniční obchod na VŠE. No a tak vlastně po celou dobu těch svých 15

0: sama naučila postavit klavír. No a přes vlastně obchod se dostala až k řízení firmy.
1: Ano, inženýrka Anna Prousková, jestli to říkám dobře, ano. Petrofová. Ano, inženýrka tady oboje.
0: Ano, Petrov Prousková.
1: Ano, ano. No, dá se něco dědit, předávat z té generace na generaci, protože já už jsem se na začátku zmínila, je to pátá generace rodu Petrofů. Co se dá předat?
0: Já si myslím, že hodnoty. Že to tak je, že prostě jsme všichni vychovávaní, jak jim řeknu, v křesťanském duchu a myslíme si, že je potřeba ctít jeden druhého, že je potřeba se k sobě dobře chovat, a respektovat prostě tu dobu, respektovat lidi a hlavně přemýšlet dlouhodobě, strategicky, dívat se na věci, ne co po mně potopá, ale co po mně zůstane. A tak přemýšlíme dneska i my, protože si říkáme, že kde jsou ty trendy v tom dnešním životě, co tady po nás teda opravdu zůstane. Ano, je tady výroba Pian, je tady Petrov galerie, je tady Petrov muzeum, ale ještě si říkáme, máme větší ambice, že bychom chtěli třeba udělat Petrov čtvrť, kde by se dobře žilo, kde by se všechny ty věci propojily, a kde by prostě ty lidi měli radost z toho?
1: Ta radost je velice důležitá, ale ty síly musí stačit. To znamená, že celá ta rodina Petrofových si takhle třeba někdy u té slavnostní večeře nebo oběda říká, hele, tohleto a co pro to musíme udělat? Co je to nejdůležitější, aby se to podařilo?
0: No tak ta vůle, že jo? A samozřejmě najít si k sobě lidi, kteří vám s tím pomůžou, protože bez kolegů to prostě nejde, to sám člověk neudělá. Stejně tak by mluvila Anička, moje dcera, o svých kolezích, zaměstnancích našich. Takže prostě tak to je. Musíte mít otevřené oči a jak si neustále vnímat nové trendy, nové makroekonomické věci, geopolitické záležitosti. No a pak tlačit ty věci prostě dopředu. No a tak samozřejmě, že my se taky sedneme v rodině a nemusíme na to mít všichni úplně stejný názor, ale musí být vždycky někdo, kdo to zvedne a kdo půjde dál. No.
1: A to jste vy?
0: No, já myslím, že my se s Aničkou doplňujeme teď momentálně a že vždycky, když jedna už trochu nemůže, tak ta druhá ji postrčí a že máme každá trošku jiný povahy, což je velmi dobře, že se doplňujeme. A funguje to.
1: Mm-hmm. Co jste Aničce, když šla vlastně do té funkce výkonné ředitelky, co jste jí radila především? Už ze svých zkušeností.
0: Jo, jasně, no tak přesně tak, že člověk musí získat tu zkušenost, aby vlastně mohl fungovat, aby bytečně věci dopředu nezdávala, protože prostě trpělivost už je přináší. No, aby se na podnikání dívala s pokorou. A jak říká vždycky můj manžel, no, ty pořád tady jako řešíš konkurenci, co udělali, neudělali a vždycky tě to rozhodí a jakože třeba to nejsou úplně fair věci. A tak proč to řešíš? Tak ty bys to dělala stejně? Říkám, no nedělala. Říkám, no tak vidíš, tak děláš to proto, aby se druhý den na sebe mohla podívat do zrcadla. A to je to, co my s Aničkou máme nějak v sobě daný a snažíme se o to. No.
1: O co se snažíte teď v současné době nejvíc? Je tam nějaký klavír, nějaká radost, o kterou byste se s námi mohla podělit?
0: Nebo? No, tak každopádně my se moc radujeme, že nám funguje Petrov galerie.
1: Protože je tady
0: kousek od nás a opravdu se to ujalo jako kulturní centrum. Probíhá tam mnoho akcí, propojuje to lidi, propojuje to umělce. A vlastně máme skvělý tým, který se o to stará. Paní Miša Hodková, všichni její kolegové, David Kurka. Prostě funguje to výborně. A to nám dělá velkou radost. To nám opravdu dělá velkou radost. A dokážeme i nahrávat. Michal Horák určitě vzpomenul, že máme krásnou spolupráci. A jsou to i další umělci, kteří třeba nepřijedou do Hradce, jako je Taylor Swift, ale víme, že nahrála poslední CDčko na náš klavír ve Švédsku. A to nám dělá radost.
1: Ano, musí to těšit, když vidíte tu značku Petrov třeba i na té televizní obrazovce, že na ní hrajou velké osobnosti. Byli bychom tady asi hodně dlouho. Paní Zuzano, pojďme, ten čas nás tlačí, pojďme k těm plánům, které tedy máte na nejbližší dobu, teď, co vlastně vás čeká.
0: Jasně. No tak kromě těch projektů takových soft, jako je třeba muzikoterapie, což je naše srdcovka, protože to je o emocích a my jsme prostě toho názoru a

0: Teď to podkládáme výzkumem, že hra na hudební nástroj a především na piano uzdravuje, léčí a že v dnešní době, která je taková hektická a často řeknu přetechnizovaná, předigitalizovaná, takže je potřeba se občas uzemnit a sednout si a říct si, aha, tak jako nejsem taky stroj a můžu si odpočnout a zrelaxovat u toho hudebního nástroje, takže pořádáme kurzy muzikoterapie. A tento projekt také chceme víc etablovat na Ukrajině, protože tam jsou poválečná centra a to nás zajímá, jak vyléčit válečné veterány z úzkostí. No a pak ty věci, které řešíme uvnitř firmy, tak to je to, že se stěhováváme výrobu, tak abychom dokázali si to udělat ponovu v prostorách, které nám vyhovují a už jsou optimální. No a ten zbytek, abychom použili na právě revitalizaci toho regionu, jak jsem o tom mluvila, že bychom rádi udělali takovou Petroštvrť.
1: Budeme tedy přát, aby se všechny plány podařilo splnit. Poslední otázka asi z dnešního pátečního Habadě. Bude nějaká dovolená? Protože jste říkala, že máte ráda tu Itálii, jestli pak se do ní podíváte a bude na to čas.
0: Jo, děkuji moc krát. Já se moc těším, protože my máme v Itálii nemovitost a vždycky moje nejkrásnější dovolená je, když vemu vnoučata a syna a manžel samozřejmě a jedeme tam všichni si to užít a moje Johanka se vždycky ptá, kdy už budeme ve Itálii, takže už budeme brzo ve Itálii.
1: Takže přejeme krásnou dovolenou, která vás čeká, ať na ní určitě máte čas. Děkujeme za to, že jste si v tom svém náročném programu udělala čas na Český rozhlas Hradec Králové a přejeme hodně štěstí, hodně radosti, hodně zdraví. Zuzana Ceralová-Petrofová byla naším velice milým hostem. Naschledanou.

0: počasí.
1: Proprší celý víkend, může i zabouřit. Tak to je titulek z dnešních novin. Já jsem zvědavá, jestli Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu nám řekne, ano, bude to tak. Dobrý den, pane Imrichu.
2: Dobrý den přeji.
1: Tak co nás čeká? Bude to ten déšť a bouření?
2: Nebude to tak. Tak mě to vypadá, že neděle už by mohla být docela pěkná. Dneska ještě musíme počítat s velkou oblačností, s nějakými přeháňkami v těch odpoledních hodinách. Postupně by ty srážky ustávaly. Teploty dneska 13 až 16 stupňů a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rostové podmínky většinou dobré, byl stupeň číslo 1. V noci potom tam od toho jihu by nám mohly přibývat srážky k ránu, hlavně na jihu území. A postupně potom během dne by se ty srážky rozšiřovaly i více na sever. Zatím to vypadá, že by to spíš ty srážky zasahovaly východní partie toho Královéhradeckého kraje, ty severozápadní části, tam by těch srážek nemuselo být tolik. Minimální 8 až 5 a vítr slabý, proměnlivý, k ránu severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu a přes den potom ty maximální teploty o něco nižší, nějakých 11 až 14 stupňů a vítr nějaký severní až severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu. Ty srážky by zítra už na večer začaly ustávat a neděle zatím vypadá, že tam měla být zpočátku velká oblačnost a postupně by nám ta oblačnost ubývala, ale srážky tam zatím žádný už by v neděli být ani nemuseli a ty maximální teploty by šly, když tam by mohly být i do 18 stupňů.
1: No výborně, takže předpověď na víkend známe, víme, jak se zachovat. Nám to tedy tady zítra trošičku proprší, ale nám to nevadí. My máme den otevřených dveří v budově, tak se na naše posluchače těšíme. A vás, pane Imrichu, zveme, přijďte se taky podívat, rádi vás tady uvidíme, pokud máte volno.
2: Moc krát děkuji, ano.
1: Mějte se hezky, Imrich Drapák, naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Tak naposled vás zdravíme z naší rozhlasové kavárny. Přišel už Karel Sladký, neklamné znamení, že převezme žezlo. Ahoj.
1: Ahoj,
0: co tomu říkáš? Dnes tady naprosto plno.
1: Já jsem se ptal, kdo tady je, že tady plno samé příjemné dámy usmívala, už jsme si vypovídali.
0: Ano, ano, takhle nějak to bude vypadat možná i zítra při dní otevřených dveří.
1: Moc se těším,
0: takže my se s dobrým srdcem teď loučíme se všemi našimi posluchači. Je tady teď focení tady všechny dámy z hospicu z Červeného kostelce, naše hradecké dámy, takže velké focení. Doufám, že to všechno zaznamená i naše internetové stránky, náš web. A já tedy se s vámi loučím. Lada Klokočníková mává na dálku, předává mikrofon Karlovi.
1: A zítra se uvidíme všichni.
0: Zítra se všichni uvidíme.
1: Od 9. hodiny.
0: Mějte se hezky, děkujeme za pozornost a zase brzy v Českém rozhlase. Naschledanou.

0: opět zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dream in Life Show míří do Smiřic 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Hradec Králové prověří možnost zavedení vyhrazených pruhů pro městskou hromadnou dopravu. Chráněná krajinná oblast Orlické hory má dočasně novou vedoucí. Čeká nás většinou zataženost s teplotami kolem 15 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. To je podobně jako loni. Informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo skoro 76% z přijatých žáků, říká ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
2: Na čtyřleté obory se dostalo 89,8% uchazečů teď v tom prvním kole. Na osmiletá gymnázia pak 47,5% a na šestiletá 35,6%.
0: Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Přihlášku na střední školy letos podalo více než 156 tisíc deváťáků. Hradci Králové by v budoucnu mohly vzniknout vyhrazené jízdní pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Radnice si u dopravní fakulty ČVUT nechá za více než 250 000 korun zpracovat studii, která prověří, jestli by takové opatření pomohlo zlepšit plynulost dopravy. Výsledky chce mít město příští rok v březnu, doplňuje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
3: Chceme analyzovat, zdali náš inteligentní dopravní systém unese vymezené buspruhy, které ale mohou být pravděpodobně využívány například pro IZS, taxi, případně cyklisty. Zároveň také je potřeba připomenout, že Hradec Králové je snad jediným městem v České republice z hlediska velkých tady krajských měst, který tento princip, který je běžný všude v Evropě, v České republice zatím stále ignoruje.
0: Chráněná krajinná oblast Orlické hory má dočasně nové vedení. Agentura ochrany přírody a krajiny pověřila řízením správy Hanu Heinzlovou. Dosavadní vedoucí David Rešl rezignoval na vlastní žádost. Zaměstnancem agentury ale zůstává. Agentura už vypsala výběrové řízení na nového vedoucího. Ten by měl být znám zhruba do jednoho měsíce. Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místu, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Sport. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová nastoupí na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Česko-americká dvojice usiluje o čtvrtý triumf na elitním turnaji, takzvané tisícovce za sebou. V Římě se utká se španělsko-americkým párem Bukšaová, Melicharová, Martinézová.
1: Počasí.
0: Čeká nás většinou zataženo, četné přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 104. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené porouchané auto. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Karel Sladký přeje hezké poledne. Už zítra bude tady v Českém rozhlase v Hradci Králové, v Havlíčkově ulici v Hradci Králové, den otevřených dveří. A už dnes je to znát na každém kroku. To víte, že se na vás chystáme. Zítra v 9 budeme otevírat, v 9 hodin první prohlídky, první skupinka, do 16 hodin zítra den otevřených dveří v Českém rozhlase v Hradci Králové, v Havlíčkově ulici. Velmi se na vás těšíme. Od 10. hodiny můžete být účastníky silvestrovské nahrávky Legrace na place, kdy tady bude spousta hostů, rozhlasové historky, ale možná nejenom rozhlasové. Po 11. hodině pak autogramiáda moderátorů, redaktorů Českého rozhlasu, těch, které znáte. Zítra po 11. hodině bude autogramiáda. No a po 12. hodině můžete být v písničkách od srdce, to tady také budu a můžete někoho pozdravit, potěšit. Předáme vám mikrofon, vyzkoušíte si, jaké to je v živém vysílání. Pozdrav na sobotu, na víkend. Tak my vás také zdravíme na Prahu víkendu, kdy se na vás velmi těšíme. Zítra v Českém rozhlase v Hradci Králové od 9 do 16 hodin. Připomínám, že vstup je volný, kdokoliv přijede, přijde, bude vítán v recepci Českého rozhlasu. Zítra v 9 hodin otevíráme. No a za malou chvíli otevřeme písničky od srdce, abychom se na ten víkend hezky společně ladili. Když se dívám do hudební nabídky, je tady Pavel Bobek, Tom Jones, Michal Tučný, Olga Lounová, Lenka Filipová, Karel Černoch, skupina Queen, Miraj můžeme také nabídnout, Janu Kratochvílovou, Vabiho Daňka, Moniku Absolonovou nebo Dalibora Jandu. A ještě předtím ale pravidelný pohled do kalendáře, abychom si také připomněli události, které jsou s 15. květnem spojeny. Žofie má dnes svátek a jinak jeden rodin. Tak vás všechny zdravíme, ať už do práce, do vašich domovů, a nebo také na cesty. Klidně se ozvěte, napište kontakty, připomenu za chvíli. Český rozhlas Hradec Králové s vámi, Karel Sladký, páteční dobré odpoledne, ať se dobře poslouchá i přes web hradec.rozhlas.cz, kam také průběžně přidáváme zprávy. Jsou tam také podrobné informace k zítřejšímu dnu otevřených dveří v Českém rozhlase v Hradci Králové. Autogramiáda zítra dopoledne po 11. hodině, ale už po 10. nahrávka v našem velkém studiu, studiu číslo 1, legrace na place, silvestrovská nahrávka s vámi, posluchači. Krásné odpoledne, hezké chvíle s námi.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
2: maršál Malinovský,
1: ruský námořní inženýr.
3: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
1: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
4: Čemodán?
3: Jo, čemodán.
1: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna Úchvatný Kolia.
3: Dřív než si pro nás přijde zubata.
1: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica pěti výstřely z pistole.
5: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornou bezpečnost Slovenska.
1: Kulatou 70 má dneska bývalý premiér.
3: Ve sněmovně je bordel.
1: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký

0: taková generálka na ten zítřejší den otevřených dveří v Českém rozhlase Hradec Králové, protože když se podíváte přes kamery hradec.rozhlas.cz, uvidíte, že tady nejsem sám. Plné studio, a to je jedno z největších studií. Ostatně jsem se zítra podíváte a jsou tady dobrovolníci z hospicu. Je to tak, z Červeného Kostelce. Dobrý den, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Klidně nahlas můžete, zítra bude taky všechno dovoleno, zítra den otevřených dveří. No, vy máte možnost už dnes sem nahlédnout, podívat se. Byli jste i v radiokavárně, jak se líbilo dopoledne?
1: Bylo to moc zajímavé, byla tam paní ředitelka z Petrofu, která opravdu nám podala takových informací, které nás opravdu zajímaly, a byl tam taky zpěvák Michal Horák a paní redaktorka, která to uváděla,
0: Lada
1: Kokočníková, a bylo to opravdu moc pěkný. A chtěli bychom teďka ještě tady ze studia pozdravit našeho ředitele hospicu, pana Vajsara, který nám asi pomohl, teda uskutečnit tento výlet, a máme z toho radost a děkujeme moc. A taky naši paní Šmitovi,
0: která vás doprovodila. A kdo takto krásně děkuje? Kdo je se mnou teď u mikrofonu? Vaše jméno poprosím.
1: No. Já jsem Jana Kábertová Zertyně.
0: Paní Jana Zertyně, a posloucháte nás pravidelně? Vy všichni přikivujete?
1: Taky poslouchám, ano. Je pravda, že někdy přepnu na Radiožurnál.
0: Tak český rozhlas má možnost výběru stanic, zpravodajství, hudba, písničky. Teď jsme v té písničkové hodině. Tak zahrajeme panu Vajsarovi, zahrajeme vašemu doprovodu.
1: Ano, ano.
0: Zahrajeme všem.
1: A celému hospicu.
0: Celému hospici, slyším
1: a
0: to
1: zále. A pacientům taky, kteří to mají těžké. A...
0: To je velmi záslužná práce, to člověk musí taky dělat srdcem. Vím, o čem to je, je úžasné, že jsou dobrovolníci, takový nadšenci, jako vy, kteří to dělají. A kteří.
1: Já to nedělám až tak dlouho, jak tady jsou ještě.
0: Jak dlouho to děláte?
1: Já teprve 2 roky, ale jsou tady lidi, kteří to už dělají asi velmi dlouho.
0: Léta. A co vám to dává, vám osobně, ta práce?
1: Mně to dělá pocit takového, že nejsem ještě jako přebytečná.
0: Zbytečná. Že můžete ještě něco dělat pro druhé lidi. To je báječné. Tak přátelé, užijte si to tady, protože vaše prohlídka dnes pokračuje. Je tady pan ředitel Jiří Kánský. Zítra vás bude také zdravit, vítat ze studia. Pane řediteli, jak se těšíte vy na zítra den otevřených dveří, který začne v 9 hodin?
2: Moc se těším, a je to, Karle, jak jste už před chvíli naznačil, tak tohle mám takovou generálku. A jsem moc rád, že jsem dnes se mohl aspoň chvilku věnovat lidem, s dobrovolníkům z hospice Anežky České z Červeného Kostelce. Věřím, že si to užili u nás v kavárně. Takže pro nás i pro Ladu, i pro nás všechny kolegy je to taková malá generálka, protože teď ještě ukážu našim hostům, jak jsme připravili na zítřek to vedlejší velké studio, protože původně měla být nahrávka silvestrovského pořadu na dvoře, v našem zrekonstruovaném dvoře a altánu, ale vzhledem k předpovědím počasí a k tomu, že to nevypadalo původně ty předpovědi dobře, tak jsme připravili je vedle studio úplně jinak, tak, aby v něm mohli sedět diváci, už tam jsou připraveny řady židlí, tak teď tam povedu naše hosty z Červeného Kostelce.
0: A řekl jste důležitou věc, pane řediteli, navzdory počasí přijeďte, protože tady u nás je vždycky hezky, příjemně, budou vás postaráno.
2: Přijeďte, zveme všechny do Českého rozhlasu Hradec Králové, moc se na vás těšíme.
0: Ředitel Jiří Kánský, děkujeme, hezké odpoledne.
2: Taky děkuji.
0: A teď už čas na písničku od srdce, na ty další za chvíli. Připomenu kontakty, telefonní číslo 726 46 46 46. Je to i náš mail studio.hradec@rozhlas.cz a můžete poslat i textovou zprávu. Napíšete Hradec, uděláte mezeru, po mezeře nějaký vzkaz nebo pozdrav a odešlete na číslo 900 1104. Povídali jsme, teď už budeme hrát, protože je to hudební hodina. Tom Jones pro vás všechny. Hezké odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Hezké odpoledne, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Pane Sladký, já bych chtěl nějakou písničku.
0: Určitě.
1: Mám nějaký zápal plic.
0: Takže pro uzdravení, tak aby bylo lépe. A poprosím vaše křestní jméno.
1: Hana.
0: Paní Hano, zdravíme do Žirče. Hezké odpoledne, ať se z toho brzy dostanete, ať se vykurírujete. Mějte se hezky.
1: No, ležím tady, nechtěla jsem do nemocnice.
0: Tak ať je vše brzy v pořádku. Opatrujte se.
1: Tady mám ošetření jako
0: ošetřovatele. To je dobře, jste ve správných rukou. Věříme tomu. Mějte se také hezky, hezký den. 726 46 46 46 telefonní číslo do Českého rozhlasu Hradec Králové. Do hodiny, která patří vašim vzkazům, pozdravům. Jsou tady písničky od srdce a další telefonát. Český rozhlas, hezký den, kdo se k nám dovolá? Ondro, zdravím vás. Jaký máte pátek? Hezké odpoledne.
2: Pátek pohodový, relaxační. Teď poslouchám Český rozhlas Králové.
0: Ano, tak já možná připomenu tu hudební nabídku, abyste řekl, koho si dáme za chvíli. Před chvílí to byl Tom Jones, Michal Tučný, Olga Lounová, Lenka Filipová, Karel Černoch, Queen, Miraj, Jana Kratochvílová, Wet Wet Wet, Vaby Daněk, Monika Absalonová, Dalibor Janda. Tak co si Ondro dáme?
2: Tak třeba Lenku Filipovou.
0: Lenku Filipovou, dobře. S nějakým vzkazem nebo pozdravem?
2: No, tak určitě to posílám všem těm, kteří se zítra chystají na den otevřených dveří do Hradce Králové, když já tam bohužel nebudu. Tak samozřejmě to posílám všem hokejovým fanouškům, ať dneska pořádně fanděj a ať to vám porazíme, no a všem pohodovým lidičkám.
0: Mezi ty pohodové lidičky určitě patříte vy, je to Ondro slyšet podle vašeho hlasu.
2: No, vy také, pane Sladký, že?
0: Tak ať vám ta pohora vydrží a mějte se krásně, vše dobré, mějte se hezky. Naschledanou. Paní Jitka píše, moc se těším zítra na den otevřených dveří Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsem s vámi a zítra přijedu a přijede nás víc, auto naložené, těšíme se, Havlíčkova 292. Píše také Pavel, zdravím do Hradce Králové, zítra se chystáme s přáteli na den otevřených dveří, hned v 9 hodin tam budeme, těšíme se, také se na vás těšíme. Připomínám, od 10. hodiny můžete být účastníky, jak říkali pan ředitel před chvílí, silvestrovské nahrávky, budeme s vámi nahrávat, natáčet od 10. hodiny a autogramiáda moderátorů, redaktorů, pozvaných hostů bude po 11. hodině tady v Českém rozhlase. Takže pokud si přivstanete, určitě se to vyplatí zítra, ale jinak otevřeno budeme mít až do 16 hodin. Poslední skupinku rádi provedeme i před tou 16. hodinou, abyste se podívali i sem k nám do studia. Hezké odpoledne.
3: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: A teď si dáme jednu zamilovanou. Lenka Filipová pro vás.
4: Ten kratičký

0: se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora,
1: tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
2: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
3: Setkáte se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Láďou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
4: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
5: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
6: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
7: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
9: Vaříme z Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
10: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky, a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Hradec Králové páteční písničky o srdce. Zahrajte našemu Přemkovi k zítřejšímu svátku. Přemku, zítra s tebou jedeme na den otevřených dveří do Českého rozhlasu Hradec Králové. Oslavíme to s tebou, dáme si nějaký dobrý oběd v Hradci a užijeme si tvůj svátek. Tvoji přátelé. Přemka zdravíme a posíláme mu písničku.

0: Slušný Zdeněk Rytíř, Český rozhlas Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz, jsme online, programové typy po pravé straně, podrobný program Českého rozhlasu Hradec Králové a také informace k zítřejšímu dnu otevřených dveří tady v Českém rozhlase v Hradci Králové. Ať bude jakkoliv, ať se zbudíte do jakéhokoliv dne, teď mám na mysli počasí, tady u nás je velmi hezky, příjemně, útulno, říkají to i milí hosté, kteří k nám vždy přicházejí a dnes byli třeba také v té radiokavárně, tak zítra budete těmi hosty tady ve studiích. Vy přijďte, těšíme se.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Paní Jiřině, přeji hezké páteční odpoledne. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vám taky přeju krásné odpoledne.
0: Paní Jiřino, jestli pak jste poslala tip na šarmantní osobnost?
2: Poslala a moc bych mu to přála Jaroslavu Svěceným.
0: Jaroslavu Svěceným.
2: To je můj velký favorit.
0: Ano, tak to je váš tip v jubilejním 30. ročníku. Když zmiňujete Jaroslava Svěceného, také tady zítra bude dopoledne, bude součástí té naší silvestrovské nahrávky Legrace na place, tak se Jaroslava také zeptáme, jestli zažil na place nějakou legraci, jestli to byly krušné chvíle také s těmi houslemi, protože on jezdí po celém světě a určitě mu rád vyřídím, že jste mu poslala hlas na šarmantní osobnost, že ho navrhujete, to bude mít Jaroslav Radost, hradečák náš. Dobře. Paní Jiřino, pro koho bude písnička, komu ji věnujete?
2: Jeho housle, to je něco nádherného, když hraje.
0: A písničku pošlete komu, pro koho bude, komu teď zahrajeme?
2: No to posílá všemu a hlavně když tak tomu panu Jaroslavu Svěcenému, aby to vyhrál.
0: Dobře.
2: Aspoň se dostal do ty desítky.
0: Ano, třeba jste teď také někoho inspirovala. Ještě není v té desítce, tu budeme teprve sestavovat. Z těch, kteří získají největší počet hlasů, může to být i Jaroslav Svěcený. Samozřejmě, pokud se ostatní posluchači přidají k vám, navrhnou ho, tak ta možnost, že bude v té desítce, také je. Na tipy čekáme do konce května. sarm@rozhlas.cz. Na tento mail můžete také navrhovat šarmantní osobnosti nebo osobnost, mělo by to být jedno jméno a pak se nám podepište, abychom věděli, kdo, protože také za hlasy a tipy odměňujeme. Paní Jiřino, rád jsem vás slyšel, krásné páteční odpoledne a mějte se moc hezky.
2: Taky vás ráda slyším.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuju.

0: Gazistách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme s legendárním letos stoletým Hurvínkem, a to prostřednictvím Denisy Kiršnerové. Dřevěný hrdina, dnes už nejenom dětí, se vrátil z turné v Japonsku, ale sjezdil snad už celý svět. Poprvé překročil hranice už v roce 1928, ale v kolika jazycích rozchechtávají diváky dnes a kde na planetě ještě se s Pejblem a Máničkou jubilant Hurvajs nebyl? To povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Předvíkendové píše pan Mirek, abychom zahráli písničku jeho kamarádovi Přemkovi k zítřejšímu svátku. Přemo, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, užívej si své oblíbené motorky, ať ti to jezdí, šťastné kilometry bez nehod, tvůj kamarád.
2: Život plyne dál,

0: ještě pan František někoho pozdraví před 13. hodinou. Pane Františku, dobré odpoledne.
1: No, dobrý den, tady František Pokorný. Já bych chtěl zahrát panovi doktorovi Bílkovi na žlutý kopec onkologii a všem sestřičkám na celým oddělení B.
0: Zahrajeme jim rádi. Vám popřejeme pevné zdraví. No, a také
1: panovi doktorovi Bílkovi a jeho sestřičce na ambulanci.
0: Dobře.
1: Já se tam letím s rakovinou.
0: Je to jasné. Tak vám přeji právě to pevné zdraví, Františku. A víte, jak se říká, optimismus půl zdraví, nebo dobrá mysl půl zdraví. Tak. Takže držte se a písnička bude i pro vás. Mějte se
1: dobře.
0: Naschledanou. No a to bude poslední písnička s datem 15. května. Je to tak? Písničky od srdce uzavíráme. František posílá písničku jako poděkování panu doktorovi, sestřičce, sestřičkám a my hrajeme i panu Františkovi.

O chlupech bude dnešní veselá zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Téma po 13. hodině roste mi moc chlupů, pořad o zdraví a zdravém životním stylu, kde bude prostor pro vaše dotazy. Po 13. hodině, za pár minut po zprávách ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Jaké jsou novinky na Hvězdárně v Úpici? Zeptám se jejího ředitele Marcela Bělíka po 14. hodině. Také pro vás budeme mít tipy na víkend, ještě budeme zvát i k nám do Českého rozhlasu a bude to i aktuální rozhovor s meteorologem Den v kraji. Hon přinese po 17. hodině, abychom zjistili, jaký je výhled počasí, co nás čeká, jestli se to spraví. To vás určitě všechny zajímá, protože zatím je to deštivé, ale důležité je, jak to máme v sobě, jestli to slunce svítí ve vás. A protože se mnozí těšíte do Českého rozhlasu Hradec Králové zítra na den otevřených dveří, tak je vám určitě hezky a hezky bude i zítra tady u nás v Českém rozhlase mezi 9. a 16. hodinou. Zprávy Českého rozhlasu nabídneme už za 4 minuty. Po 13. roste mi moc chlup. Doktorka Kateřina Cajdamlová bude odpovídat na chlupaté dotazy. Karel Sladký přeje hezké páteční odpoledne a po 14. hodině se na vás v dobrém odpoledni těším.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradec Králové omezí pití alkoholu na veřejnosti v místní části Svobodné dvory. Končí připomínkové řízení k návrhu mediálního zákona. Policisté našli lebku svaté Zdislavy. Čeká nás většinou zataženost teplotami kolem 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zákazu projednala rada města. Příští týden v úterý ji budou definitivně schvalovat zastupitelé. Strážníci budou moci díky vyhlášce lidi s alkoholem vykázat nebo pokutovat.
3: Vyhláška zakazující pití alkoholu na veřejnosti platí v Hradci Králové od roku 2008 a aktuálně zahrnuje 640 míst ve městě. Radnice ji postupně rozšiřuje podle podnětů obyvatel i městské policie. Loni například přibyly dvě lokality ve Věkoších a dětské hřiště na Slezském předměstí. Podobně chce město reagovat i na jiná problémová místa a zvýšit tím bezpečnost i pořádek. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Dnes končí připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné počítá se změnou financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas by od příštího roku měla být placená hlavně ze státního rozpočtu a ne z poplatků jako doteď. S tím obě média nesouhlasí. Současný systém podle nich funguje. Desítky stran výhrad k zákonu poslal Ministerstvu kultury i Český rozhlas, říká jeho ředitel René Zavoral.
4: My jsme byli také dotázáni Ministerstvem kultury. Zapojili jsme se do připomínkového řízení. Jenom ten náš materiál má 26 stránek a těch připomínek je 37, a to velmi zásadních.
2: Policie našla ukradenou lebku svaté Zdislavy. Informaci potvrdila Českému rozhlasu státní zástupkyně Veronika Klapková. Lebku podezřelý ukradl v úterý z baziliky v Jablonném podještědí na Liberecku před bohoslužbou. Policisté muže dopadli včera, už ho začali trestně stíhat. Lebku prý chtěl pohřbít v řece, podle policie ji zalil do betonu. Nad Jičínem jsou ode dneška po celý víkend provazochodci. Pohybují se ve výšce 45 metrů nad zemí. Při zítřejším vystoupení se Tomáš Valenta pokusí o balancování na speciálně upravených lyžích. Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu na mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut bude hrát ve Freiburgu s Dánskem. Jako kapitán povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
5: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled, a ta chuť po tom úspěchu pořád je. A já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře. Proto jsem tady. No. Počasí.
2: Čeká nás většinou zataženo, nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 8 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehodu máme hlášenou v ulici Benešova v Trutnově a u Vysokova směrem na Náchod dejte pozor. Máme hlášenou rozlitou naftu na vozovce. Zasahují tam složky IZS. V těchto místech očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
7: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
6: Téma něčeho moc bude.
7: čeho?
8: Ano. Toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
7: A my muži?
8: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
7: Ano.
8: Patriku, jsou to chlupy.
7: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
8: Nebo než se mu líbí.
7: Tak to je dnešní téma tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu.
8: No, jsem s ním.
7: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách, a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností, třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohletu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou. Vesele a zdravě.
5: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
5: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst, no máme
5: vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. A pak je takzvaný hirsutismus a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon, a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária, a to může být, a to chci varovat, někdy následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A
5: začnou růst chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že tedy, kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
5: A ne, nebo... má tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
5: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznala, pardon. No, jinak děkujeme, pardon, ano. Děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak,
0: ano,
2: totiž. To je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti. To znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
0: Hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně zaprvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí, jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano, já tady mám celý seznam léků, asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptokokus, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty
0: říkala?
2: Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být.
0: Ano.
2: Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous, jo, tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit? No. Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc.
0: Takový.
2: A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka, naše kolegyně Nachládková v písni Neptej se, a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko, první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna a to pyhy, a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít, a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde. Čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale měla problém stejný, nicméně po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky Vesele a zdraví.cz, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše, tady je pohledný muž. Na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád, a ptá se, jestli neškodí kůži. No, kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat, a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupu.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou, no, po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon, na druhý dotaz vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví, posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili? Jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Vesele a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Lesi by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak no. To bude záležitost hladiny možná testosteronu a máte to ještě někde jinde nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej,
1: máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky, není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.

0: roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejde, mane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující, jo? Takže opravdu ne, prosím, ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
2: je to, jako
1: to tam zastřihnout.
2: Je to, když bychom špunty do uší a stačí, ano, to holí.
1: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje. A pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
0: Jediný problém, manžel bere varfarin, takže no.
1: Jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
2: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě. Vítejte.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo nestlumil rozhlas. Ne. Prosím,
3: okamžitě
1: stlumte, protože ano, vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
3: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Urbanská a já mám paní doktorko velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku Trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
1: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují, ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
2: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám ano, to dnešní ano. Téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cejdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od Jarny, od Tokia. Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatý, aspoň na jsou chlupatý. No.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně. Ano. Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako ne to, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: ano, je to veselé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O mužích. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800
3: ano,
0: 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pitreková, je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky, nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano,
3: normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Nevím, speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, jo? Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli doktorka Kateřina Cajdomová a téma moc ochlupení. Uděláme ano. Takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození, ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie, nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Pardon. Porfyrie to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání téma a rady a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobila technická závada. Silničáři v Hradci Králové dokončili další opravy chodníků a přesouvají se na Moravské Předměstí a do Svobodných dvorů. Policie obvinila muže, který se přiznal ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Čeká nás zataženou s teplotami kolem 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa požární vyšetřovatelé. Příčinou požáru byla technická závada, říká mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Gecová.
2: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
0: V Hradci Králové pokračují opravy chodníků. Nový dlážděný úsek dokončili silničáři v ulici Čajkovského a hotovo už je také v Husově ulici na Novém Hradci, kde přibylo i veřejné osvětlení. Na Moravském Předměstí pokračují práce ve Formánkově ulici, kde původní chodník poškodili kořeny stromů. Nový chodník aktuálně vzniká i v ulici k Dolínkám ve Svobodných dvorech směrem k mateřské školce. Kvůli stavbě tam řidiči dočasně nemůžou parkovat. Dohromady letos technické služby plánují opravit skoro 20 tisíc metrů čtverečních silnic a chodníků za zhruba 80 milionů korun. Policie České republiky dnes otevřela v centru Prahy první kariérní a rekrutační středisko. Zájemci o práci u sboru si tam můžou vybrat profesi, která je zajímá a dozví se, jaké musí splnit podmínky k přijetí. Policii aktuálně schází zhruba 5 000 zaměstnanců, říká policejní prezident Martin Vondrášek.
3: My jsme v loňském roce přijali více než 2300 nových policistů, což znamená, že v meziročním srovnání oproti prvnímu pátý předešlého roku jsme plus 916. Takže tohle je další střípek a doufám, že se nám v tom bude dařit i do budoucna.
0: Nejobtížnější je podle Vondráška najít nové policisty v Praze, kde je mezi zaměstnavateli větší konkurence. Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěli pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera.
4: Sport.
0: Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Poprvé tak učinil už před 2 měsíci a naposledy po výtržnostech fanoušků v ligovém derby se Spartou. V příspěvku na sociální síti X Tvrdík zdůraznil, že nejde o rezignaci, ale na svém místě v klubu nelpí. Tykač jeho nabídku zamítl.
4: Počasí.
0: Čeká nás většinou zataženo, četné přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a vyohlásí jedničku, mírnou zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Trutnově máme hlášenou nehodu v Horním Starém Městě, kde se u čerpací stanice srazila 2 auta. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: I na cesty vás z Českého rozhlasu Hradec Králové zdravíme, příjemné páteční odpoledne přejeme. Jsme také online hradec.rozhlas.cz. A co probereme v této hodině? Karel Sladký přeje pěkný den. Novinky v Upické hvězdárně. Přijede její ředitel Marcel Bělík, bude hostem Českého rozhlasu. Těším se na něj. S panem ředitelem všechno probereme i možnosti pozorování v této době. Vypravíme se i do Špindlerova mlýna, kde dnes začal třídenní velký úklid Krkonoš. Do tradiční akce nazvané Zelený špindl se podle odhadu organizátorů postupně zapojí stovky dobrovolníků a desítky organizací. První začaly už dnes časně ráno a naše reportérka byla u toho, natáčela. Poslechněte si. A dokonce budeme mluvit o sněhulácích. Napadlo vás někdy, kde se vzali? Odpovědi nabídne po půl třetí naše nová rubrika Co v učebnicích nebylo. Co v učebnicích nebylo o sněhulácích po 14. hodině a 35. minutě. A protože jsme na prahu víkendu, nejenom hudebně vás na víkend budeme ladit, ale budeme servírovat i tipy z Královéhradeckého kraje. Z hudby Karel Gott, Olympic, Boniem, Marek Ztracený, Marcela Holanová nebo Helena Vodráčková. Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Dobré páteční odpoledne.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.
7: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Olympik Petr Janda, dáme si Boniem Marka Ztraceného, stále věřím, Marcelu Holanovou žárlím, nebo plavce inženýrskou. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi 14 hodin 13 minut. Přejeme dobré odpoledne.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové vás teď vezmeme na místo, kde se zastavil čas, ale přitom se tam pořád něco děje. V hradeckých Jiráskových sadech přímo u dřevěného kostelíka svatého Mikuláše stojí teď naše reportérka Zuzana Bůčková, náš rozhlasový stopař. Zuzko, dobré odpoledne.
2: Přeji pěkné odpoledne z Jiráskových sadů.
0: Ty jsi tam prý dnes celé dopoledne putovala dějinami, i když si v podstatě neopustila park. Co se tam děje tak zajímavého?
2: Je to pravda. Dnes jsem se tak trochu přemístila v čase i v prostoru. Zašla jsem se totiž podívat na doporučení našich posluchačů do kostela svatého Mikuláše, kde je instalována speciální výstava divotvornosti. A potvrzuji, že název sedí dokonale. Kostelík je totiž zvenčí velmi maličký, alespoň tak se zdá, ale jakmile do něj vstoupíte, otevře se před vámi obrovský příběh. Roubený kostel je totiž takový světoběžník, který k nám doputoval až z východního Slovenska, a celá výstava je právě o jeho daleké cestě, o tichu, tajemstvích a o věcech, které v běžném průvodci prostě nevyčtete.
0: Slyšel jsem, že to není jenom o dívání na staré trámy, ale že u vstupu vyfasuješ sluchátka. To zní na historickou památku docela moderně, Zuzko.
2: Je to jízda pro všechny smysly. První část prohlídky absolvujete venku se sluchátky na uších a do duše vám promlouvá skvělý Jaroslav Plesl. Jako rodák z Hradce do toho určitě dal kus svého srdce. Provází vás historií a dělá to takovým tím lidským až magickým způsobem. A pak vejdete dovnitř a tam se dějí věci. Hraje hudba, pracují světla, jsou tam různé umělecké objekty. Celé dílo vytvořil tým mladých umělců, kteří se dokonce vypravili až na hranice s Ukrajinou, aby nasáli atmosféru místa, odkud kostel pochází. Je to v podstatě takový východoslovenský skanzen uprostřed Hradce, který vás donutí na chvíli se zastavit a jen tak vnímat. Právě teď je uvnitř skupinka návštěvníků a vsadím se, že mají všichni husí kůži stejně tak, jako jsem měla já.
0: No nám letěla si, kdy tam mohou naši posluchači zajít, a řekni, je to i pro děti?
2: Žádné strachy, děti od 7 let si to tady užijí parádně, protože je tam spousta herních prvků a interaktivity. Kostel je otevřený od čtvrtka do pondělí a kapacita jedné prohlídky je omezená na 15 lidí, aby ten zážitek zůstal vnitřně intimní. A vážně všichni přijďte, protože dnes je sice pod mrakem, ale Jiráskovy sady kvetou a v kostele svatého Mikuláše, jak jsem řekla, ožívají divy. Já tu ještě chvíli v téhle divotvorné náladě zůstanu a zdokumentuji vše na náš web a sociální sítě.
0: Zuzana Boučková, náš rozhlasový stopař, děkujeme za skvělý tip a zdravím do Jiráskových sadů. Hezké odpoledne, Zuzko.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Jak jste slyšeli, vše bude zdokumentováno, natočeno, nafoceno. Najdete na Instagramu, Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové i na našem webu hradec.rozhlas.cz.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ode dneška až do neděle se ve Špindlerově mlýně a okolí uklízí krkonošská příroda od smetí a poházených odpadků. No neuklízí se sama samozřejmě. Sběr organizuje správa Krkonošského národního parku a ve volném čase se přidávají i dobrovolníci a že jich je. Už dnes ráno přišli do nejvyšších českých hor pomoct místní školáci a také kolem jdoucí turisté.
1: Řekněte mi jméno.
2: Bedrichová.
1: Máte nějakou vymyšlenou trasu, kterou byste chtěla obejít?
2: Nebo já můžu jít tady dozadu?
1: Do Labáku určitě. Můžu jít. Třeba na dívčí lávky a českým zpátky.
2: Jo,
1: tak napíšem pak číslo trasy, my vám dáme rukavice, my vám dáme pytel.
3: Pan Jaroslav se do úklidu zapojuje tradičně.
4: Protože tady bydlím a mám rád, když je zeleno.
3: Letos pomůže i manželka.
4: Manželka a tady jinou trasu. Aby jsme se nepohádali cestou, kdo toho má víc. Tak tady jinam a my jdem tady s kolegou, jsme si vybrali na hřebeny. Jdem do té mlhy, snad tam něco najdem.
3: Jan Lukáš se svými svěřenci ze základní školy už nafasovali rukavice a pytle na odpadky a čekají přímo pod lanovkou.
5: Tu jdeme z Medvědína na silnici Masarykovu, na Mísečkách na stadion a ze stadionu půjdeme přes Asmanovu studánku do Jeleního dolů a Jelením dolem na parkoviště P1 a tam máme konec, tam složíme pytle.
3: Zatímco někteří žáci se vydávají lanovkou na hřebeny, tak další skupinka vyráží na oblíbenou turistickou a v zimě běžeckou trať, zvanou Buďfitka. Ujdeme pár metrů a už tady vidíme
6: odpadek. Plastový víčko, nevím o čeho, ale o něčeho.
3: Tady máme nějaký víčka. Která ta místa bývají nejvíc znečištěna.
7: Tím, jak odtává sníh, tak postupně nám vylejzají i ty odpadky spod toho sněhu. Tradičně nejvíce odpadků je pod lanovkami, podél sjezdovek a podél běžeckých tratí.
3: Vysvětluje Silvie Dlouhá z místního infocentra. Při posledním velkém úklidu Krkonoš se podařilo nasbírat téměř 3 tuny odpadků. Organizátoři předpokládají, že letos to bude podobné číslo. Ze Špindlerova mlýna a okolí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Ze Špindlerova mlýna a okolí Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
8: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pojďte se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora.
1: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
2: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
3: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Láďou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Maňurou.
4: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
5: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
6: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
7: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
9: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Je s vámi dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Když se podíváte teď k nám do studia přes kamery hradec.rozhlas.cz, tak uvidíte, že tady nejsem sám. Je tady se mnou ředitel Úpické hvězdárny Marcel Bělík. Pane řediteli, vítejte, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Vítejte po semináři, který se u vás koná desítky let. Co je to za seminář?
1: Ano, je to, letos byl 44. ročník semináři, to mezioborový seminář, jmenuje se Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí a my na něj zveme lékaře, geofyziky, odborníky na seismologii, astronomii, mediky, pedagogy. Jsou to prostě skupina lidí, kteří si možná zdánlivě nemá co říct, ale pak najednou zjistí, že mají společný průnik těch témat a že vlastně z těch jejich diskuzí a z těch jejich referátů pak vznikají další a další náměty k tomu, co dělat, kterým směrem mít ten svůj výzkum a podobně.
0: Dobře, a co nového jste se rozvěděli?
1: No, bylo to hodně a musím se přiznat, že já osobně, vzhledem k tomu, že vlastně na mě byla ta tíha toho organizace, tak jsem většinou poletoval kolem těch věcí, takže spíš ti naši účastníci, ale vychází sborník každý rok z toho semináře, takže který zveřejňujeme, takže je možný se pak do něj podívat.
0: My jsme rádi, že vás tady máme. Počasí se nám zkazilo v posledních dnech, ale myslím, že bez ohledu na počasí na hvězdárnu můžeme.
1: Určitě. Hvězdárna je otevřená i za špatného počasí, protože jsme schopni nabídnout náhradní program, modely věcí, co jsou na obloze, nebo objektu, co jsou na obloze, povídání o obloze, takže výstavy tam máme různé, takže se dá přijít i za špatného počasí, ale za toho hezkého je to lepší.
0: No, vy říkáte tak skromně náhradní program, to je parádní program. Úpická hvězdárna má řadu novinek. Má se čím pochlubit?
1: No, máme nové, jak jsem tady naznačil, nové modely, ale máme také novou výstavní místnost, ve které máme antickou astronomii, takže tam vlastně ukazujeme staré přístroje, které jsou vodní hodiny, tam máme různé gnomony a ty přístroje jsou ve většině případů funkční, takže jsme schopni ukázat vlastně, jak ti naši předkové, zejména v ty antice, vlastně pozorují oblohu.
0: Prosím vás, kde jste to získali všechno?
1: Náš kolega je takový zapálený i do historie astronomie a postupně vymýšlel všechny tyhle věci a my si to vyrábíme sami. Takže podle nějakých podkladů, které jsou v literatuře, takže teďka zrovna vyrábí nějaké miskové hodiny a používáme k tomu jednoduché vlastně přípravky, takže třeba pro ty miskové hodiny jsme sehnali velký wok, který vlastně upravili tak, aby to vypadalo jako ten antický přístroj a má to stejné parametry, podobné parametry a vypadá to podobně.
0: Tak až budu chtít něco takového doma, tak vím, na koho se obrátit.
1: Přijďte, určitě.
0: Tak k tomu pozorování slunce u vás to je každý den?
1: U nás je to pozorování každý den, kromě vlastně přibližně od 10 do 17, kromě pondělka, kdy začínáme o něco později.
0: A co o víkendu?
1: A o víkendu mezi 10 a 12 hodinou. Takže je to 10 do 17 kvůli tomu, že to sluníčko je vidět a je dobře vidět.
0: V květnu vás čekají 3 dny z měsíce.
1: Ano, to je taková věc, kde vlastně my naznačujeme rodičům, proto jsou dětské dny ještě, jo, jsou přímo dětské dny, protože měsíc je hezky vidět i pro ty děti, kteří se třeba ne vždycky umějí podívat do dalekohledu. A ten měsíc je takový velký, jsou na něm krátery, je to prostě všechno hezky vidět. Proto naznačujeme rodičům, teď přijďte s těma dětma, teď se přijďte podívat. Takže vždycky, když je měsíc kolem první čtvrtí, tak dětské dny.
0: Nejlépe by mohl být vidět tak kolem 25. května?
1: Tak ano, protože v ty první čtvrtí, kdy je hezky nasvícen, takže ty naše dny jsou 25, 26 a 27 květen.
0: Tak to je také zajímavá nabídka. 3 dětské dny s měsícem. A když se přeci jen ještě podíváme na oblohu, na současnou oblohu.
1: Tak, na té naše současné obloze dlouho nám tam svítila planeta Jupiter, předtím ještě planeta Saturn, a teďka už nám na té večerní zbývá jenom ten Jupiter a ještě z večera vidíme vysoko nad obzorem planetu Venuši, ale tu třeba vám na hvězdárně už špatně ukážeme, z toho důvodu, že vlastně ta naše noční pozorování začínají teďka v 10 hodin a to už je tak nízko nad obzorem, že už kam nesklopíme dalekohledy, ale planetu Jupiter bez problému, ale planetu Venuši můžete sami se na ní podívat.
0: Jak ji poznáme?
1: Tak planeta Venuše je teďka, pomíneme-li měsíc, to nejjasnější večer nad západním obzorem, co tam uvidíme. Takže ta nejjasnější hvězda, byť je to planeta, tak je planeta Venuše, svítí takovým nažloutlým světlem, stejně jako planeta Jupiter, to je o něco slabší, ale jsou jasné, svítí klidným světlem a pomocí mnoha aplikací v mobilu si vlastně určíme, že to opravdu na to, na co koukáme, může být planeta Venuše.
0: Je to nízko? Bude nízko?
1: Je už níže, ale samozřejmě až když se stmívá, jinak my říkáme, že pořád stejně hodně vysoko nad obzorem, ale právě v době, kdy je ještě soumrak a vlastně nedá se pozorovat jiná obloha, to znamená kam na hvězdárně už s komplikacemi.
0: Jaké další možnosti jsou?
1: Potom zrovna teďka nastává období, protože měsíc půjde do novu, respektive myslím, že zítra je nov měsíce, to znamená neruší nám na obloze, takže se můžeme koukat na takové ty slabší objekty, kterou nám jinak přesvítí. Takže jsou vidět mlhoviny, krásná mlhovina, planetární mlhovina, vzdálená 3000 světelných let v souhvězdí Liry, takzvané Bodeho galaxie ve Velké medvědici. Ty jsou zase naopak vzdálené 12 milionů světelných roků, takže se koukáme velice daleko. Kulová hvězdokupa v Herkulu, hvězdokupa v Raku. Prostě tyhle si slabé objekty, které normálně jsou přesvíceny tím měsíčním světlem, tak ty vlastně teďka nabízíme, že je ideální období se na ně podívat. Ale na ty musí být jasno.
0: Ano. Úplněk bude 31. května.
1: Ano, 31. května, to zase na mlhoviny ne. To ještě třeba tu planetu Jupiter, jo, to ještě můžeme, nebo nějaké důvězy můžeme ukázat. A nebo měsíc.
0: A já jsem slyšel, že Jupiter se setká s Venuší nízko nad obzorem.
1: Ano, ano. To bude sice už 9. června, takže vlastně řekněme na začátku. A ona se nám, ta Venuše, i ten Jupiter, jak se nám vlastně otáčí Země, i ty planety se pohybují, tak se nám k sobě na té obloze přiblíží, ale zase bude to za soumraku, ale protože to bude za soumraku, tak se k ním ještě přidruží planeta Merkur. Ta je taková slabší a špatně viditelná, ale třeba to nám pomůže ta konstelace ho lépe najít.
0: Teď je čas školních výletů a bude v červnu.
1: Ano, my nabízíme zejména pro školy, anebo nebo i tábory potom přes prázdniny, širokou nabídku programů. Máme jich celou stránku, které nabízíme. Máme i pokusy různé astronomické, takže k nám škola může přijet. A to buď to na den, prostě na návštěvu, nebo i na noc, na pozorování.
0: Vzít si stan a přespat u vás?
1: Tak ano, protože v podstatě mají noční pozorování a pak s tou školou špatně jdete někam, jedete spát.
0: To zní pozorování.
1: Takže se ta škola si přiveze nějaké ty stany, spacáky, přespí u nás kuchyňka, u nás sprcha, takže je tam i zázemí prostě, který se můžou využít, ohniště, buřty, že jo.
0: No, vezmeme stan a pojedeme do Úpice.
1: Ideálně.
0: Těším se na vás, ano. Pane řediteli. Hezké poledne.
1: Naschledanou.

0: Nejen inženýry zdravíme z Českého rozhlasu Hradce Králové, hezké odpoledne. A teď o tom, co v učebnicích nebylo. Napadlo vás někdy, kde se vzali sněhuláci? Děti se vás na to určitě ptají. Co v učebnicích nebylo? Herec Martin Písařík nám to teď poví. Martine.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: A já se teď na jednoho sněhuláka dívám na našem webu hradec.rozhlas.cz, pročítám, co v učebnicích nebylo. Na našem webu je kresbička postavy ze sněhu, už z holandské modlitební knížky z roku 1380. Tak na sněhuláky si ještě budeme opravdu muset několik měsíců počkat. Navíc po písni Heleny Mondráčkové by takový sněhulák hned roztál. Vydáváme se na Copacabánu. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Putovat budeme s legendárním letos stoletým Hurvínkem, a to prostřednictvím Denisy Kiršnerové. Dřevěný hrdina, dnes už nejenom dětí, se vrátil z turné v Japonsku, ale sjezdil snad už celý svět. Poprvé překročil hranice už v roce 1928, ale v kolika jazycích rozchechtávají diváky dnes a kde na planetě ještě se s Pejblem a Máničkou jubilant Hurvajs nebyl? To povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

bude zase propocených triček na straně Hradce i Pardubic. Hradubický běh slaví 20 let. Dvě krajská města se opět spojí v pohybu. Jubilejní 20. ročník Hradubického běhu odstartuje zítra v sobotu 16. května dopoledne přesně v 10 hodin, kdy vyběhnou běžci současně z Pardubic, z Poděbradské i Hradce Králové, z Lipek, aby se symbolicky setkali na půli cesty v Čeperce. Unikátní koncept, dva starty, jeden cíl, propojuje obě města Hradec a Pardubice už dvě dekády. Český rozhlas Hradec Králové pro vás na 15. hodinu chystá zprávy, předpověď počasí nebude chybět a také zelená vlna dopravní servis, aby se vám i hezky jelo. Před 15. hodinou vám nabízíme ještě Anu K. a její Noc na zemi. Hezké odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
6: Dream in Life Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické, jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
7: V přijímacích zkouškách na střední školy uspělo přes 93% deváťáků. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Nejvyšší ceny benzínu i nafta zůstanou o víkendu skoro bez změny. Čeká nás zataženost s teplotami kolem 15 stupňů. Je pátek 15. května. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. To je podobně jako loni. Přihlášku na střední školy letos podalo více než 156 tisíc žáků. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa, říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
8: Do 25. května mohou zákonní zástupci žáků z devátých, ale i z víceletých gymnázií podat přihlášku. Opět teda mohou podat přihlášky tři, již nekonají jednotnou zkoušku, konají pouze případně školní zkoušku, pokud se na té škole koná.
7: Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové Ruční Boudy nebo na Sněžce. Informaci potvrdili meteorologové. Na hřebeny Krkonoš se dá dostat denně z Pece pod Sněžkou, odkud jezdí v závislosti na počasí kabinová lanovka. Zítra zahájí pravidelný denní provoz také kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu. Ostatní lanovky v Krkonoších v Královéhradeckém kraji v letním režimu jezdí zatím jen o víkendu. Lidé se sluchovým postižením můžou v Kostelci nad Orlicí už více než půl roku využívat takzvanou tichou linku. Přes videohovor nebo textový přepis díky ní jednoduše komunikují s úřadem nebo městskými organizacemi. Město za tuto službu získalo ocenění od organizace Tichý svět. Podle technika městského úřadu v Kostelci nad Orlicí Filipa Ilka usnadnila služba komunikaci i samotným úředníkům.
9: Spojili se v rámci aplikace, kterou měla paní už staženou ve svém vlastním telefonu a jela ze svého přihlášení a propojení a celková ta komunikace byla mnohem jednodušší. Sama vlastně kolegyně přiznala, že jí to usnadní tu práci, že dřív to řešili tak, že vytáhli papír, tušku, přepisovali si to na papír a jako není to úplně ideální forma. Tohle bylo pro ně mnohem lepší.
7: Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů, litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen.
0: Sport.
7: Nymburk a Opava se dnes od 17.30 poprvé utkají v semifinálové sérii play-off Národní basketbalové ligy. Úvodní dva zápasy se budou hrát na palubovce Středočechů. V neděli začne i série mezi Pardubicemi a Brnem.
0: Počasí.
7: Čeká nás většinou zataženo, četné přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
7: Dejte pozor na takzvané Hradubické ve směru z Pardubic na Hradec Králové. Před Opatovicemi máme hlášený požár vozidla. Zasahují tam složky IZS. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Už jen poslední přípravy a výstava k 250. výročí významného hořického rodáka a mecenáše, profesora matematiky na Pražské univerzitě a jejího rektora Josefa Ladislava Jandery může začít. Kdy začne, pozveme vás v této hodině dobrého odpoledne. Český rozhlas Hradec Králové přeje příjemné předvíkendové chvíle. Máte chuť na něco dobrého? V neděli dopoledne po 10. hodině vás čeká v našem vysílání další soutěžní recept letošního rozhlasového pochoutkového roku. Ten slaví jubileum 10 let, to bylo receptů. My vám tuto neděli nabídneme ten, který se stal vůbec nejlepším v roce 2020. Tentokrát vám ho připraví přímo michelinský šéfkuchař Roman Paulus. O co půjde, uslyšíte v této hodině před 15:30. A vás rádi přivítáme ve vysílání po 15:30, kdy otevřeme naposledy v tomto týdnu oblíbený radiobazar Českého rozhlasu. Co byste potřebovali? Dejte vědět po 15. hodině a 35. minutě. Hudby je nám třeba Věra Špinarová, Valdemar Matuška, Eva Farna, Otavan, Petr Rezek a nebo Žalman. To je hudební nabídka této hodiny. Český rozhlas Hradec Králové dál s vámi, zdravíme vás a přejeme pěkný den.
0: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Valdovy písničky dnes zazní v Kostelci nad Orlicí. Tam ho mají také velmi rádi. A my vás teď pozveme do Lomnice nad Popelkou na festival poezie, který se tam koná 15. 16. května na zámku. Program je opravdu bohatý. Akce je vhodná pro děti i dospělé. Koná se uvnitř zámku, tedy za každého počasí, což je výhoda. Letos je festival poezie poprvé dvoudenní. Dnes začne v 15 hodin, tedy začal před malou chvílí, možná právě v těchto chvílích v Lomnici nad Popelkou na zámku. Odpoledne a na večer se můžete těšit na klavírní recital Martiny Bártové, na hlasovou dílnu a výuku hry na pilu Barbory Klárové i pár prvních básníků. Dnešní večer i v Lomnici nad Popelkou vyplní koncert kapely Valdovy Matušky, kteří hrají hity Valdemara Matušky v původních aranžích. Zítra začnou už brzy ráno jogovým probuzením v 9. Během celého dne budou číst své básně. Umělci, básníci z celé České republiky vystoupí také v 18 hodin básnířka Svojost, večer potom kapela Kaleidoskop, to už bude 20 hodin 30 minut. A pokud máte rádi něco tvrdšího, black metalová kapela Kosa to uzavře. Festival poezie v Lomnici nad Popelkou letos poprvé dvoudenní.

0: Český rozhlas Hradec Králové a dobré odpoledne. Už jen doladění příprav a výstava k 250. výročí významného hořického rodáka a mecenáše, profesora matematiky na Pražské univerzitě a jejího rektora Josefa Ladislava Jandery může zítra začít. Do Městského muzea v Hořicích v doprovodu Oldřišky Tomíčkové, kurátorky výstavy a spoluautorky nové knihy o profesoru Janderovi, nahlédla Vlačka Vildová.
1: Josef Ladislav Jandera, rodák, který nezapomněl. Jsme ve Štorchově síni Městského muzea v Hořicích.
2: Výstavu v takovémhle rozsahu a v takové odbornosti bychom asi nebyli schopni sami udělat, takže jsme sehnali řadu odborných spolupracovníků z Univerzity Karlovy, z Českého vysokého učení technického, z Univerzity Palackého v Olomouci a samozřejmě i ze Strahovského kláštera, protože Jandera byl kněz a premonstrát. Takže jak je vidět, už většina věcí je na svých místech.
1: 250 let od narození Josefa Ladislava Jandery, tak to už se sluší tuto osobnost připomenout trochu zevrubněji.
2: Josef Ladislav Jander se narodil v Hořicích 18. února roku 1776. Celý svůj aktivní život prožil v Praze. Byl profesorem matematiky na Pražské univerzitě, kde působil celých 50 let jako profesor elementární matematiky na Filozofické fakultě. Takže celý svůj život zasvětil vědě.
1: A byl také mecenáš. Mimo jiné, tady nad Hořicemi je kaplička Panny Marie Hlohové. Té je 200 let?
2: Přesně tak, tu kapličku postavil Jandera spolu se svým strýcem Janem Josefem Kučerou, královéhradeckým kupcem v roce 1826 a bylo to na poděkování za odvrácení cholery od města.
1: Ještě něco dalšího, co je mu připisováno, nebo o čem se ví?
2: Jandera toho udělal pro rodné město opravdu hodně. Ačkoliv dosáhl významného postavení v Praze, pravidelně přijížděl na prázdniny do Hořic. Vlastně díky jemu byla změněna trasa stavby císařské silnice z Hradce Králové do Jičína, která tehdy šla takovým tím nejpřímějším směrem a měla Hořice o několik kilometrů minout. Bylo to v roce 1817. A Jandera, když to zjistil, tak vlastně zaintervenoval na příslušných místech a už hotové plány byly změněny a prodlouženy o několik kilometrů tak, aby ta trasa se odklonila do Hořic. Takže Hořice díky němu získaly takové dálkové spojení s velkými městy.
1: Další poctou bude letos i knížka.
2: Ano, v souvislosti s touto výstavou vznikla i knížka. Podíleli se na ní stejní odborníci jako na přípravě té výstavy. Ta knížka tady bude představena v rámci vernisáže tuto sobotu večer v rámci festivalu muzejních nocí. Program začíná v 6 hodin právě slavnostním zahájením a prezentací této nové knihy a potom bude následovat komentovaná prohlídka výstavy, kterou povedou naši spolupracovníci z vědeckých pracovišť, protože ta výstava má celkem 6 sekcí a je věnována nejen Hořicím, ale i tomu pražskému působení.
0: 250. výročí významného hořického rodáka a mecenáše, profesora matematiky na Pražské univerzitě a jejího rektora Josefa Ladislava Jandery jsme si připomněli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. A já připomenu, že představení nové knihy Josef Ladislav Jandera, rodák, který nezapomněl, bude zítra v 18 hodin ve Štorchově síni Hořického městského muzea. Bude to u příležitosti festivalu muzejních nocí. Právě na této knize se podílela i muzejnice a kurátorka výstavy Oldřiška Tomíčková, kterou jste před chvíli slyšeli. A pokud si zítra uděláte čas, součástí bude komentovaná prohlídka a koncert Hořického komorního orchestru pod vedením Jaromíra Soukupa. Zítra od 18 hodin ve Štorchově síni Hořického městského muzea.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: A co vás čeká dál v našem vysílání? Eva Farna, Petr Rezek, Žalman, Skupina Tým. V neděli další soutěžní recept pochoutkového roku. Co to bude, uslyšíte za pár minut. A Radiobazar nebude chybět. Naposledy v tomto týdnu ho otevřeme ve druhé polovině této hodiny. Po 15. hodině 35. minutě. Měli jsme tady v týdnu i pokus o seznámení seznamku. Je to na vás, s jakým inzerátem se přidáte, připojíte do vysílání. Můžete prodávat, nakupovat, vyměňovat, darovat za odvoz. Po 15. hodině 35. minutě.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machač Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu Hradec Králové s vámi v pátek odpoledne. Jsme na prahu dalšího květnového víkendu. Petr Rezek bude zpívat, pak také Žalmán a pak vy vstoupíte do radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové s inzeráty po 15. hodině 35. minutě. Ale teď si připomeneme, že letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilá spolu s vámi hledáme nejlepší recepty ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty ve vysílání připomínáme týden co týden v neděli dopoledne po 10. hodině. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Tuto neděli bude připravovat zelné šlíky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Nejlepší recept roku 2020 přímo michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Zelné šlíšky, že to zní dobře. Patrik Rozehnal se zajímal, jestli to bere šéfkuchař jako závazek předělávat po někom recept, který vyhrál.
1: A jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
2: Jedná se o velmi jednoduché jídlo a tenhle recept si upravil Roman podle toho, že má rád bramborové knedlíky a taky ty chlupaté.
1: Tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
3: Takže ze šlíšků budou šišky.
2: Začali jsme tedy připravovat trochu obohacené těsto.
1: Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle.
3: Jak má Roman radost.
1: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutná dobře. Patriku, dobrou chuť.
3: Já se na to tak těším.
1: Tě je milosrdný v kritice. Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
0: Toto jídlo nazvané zelné šlíšky, jakési šišky z brambor se zelím, jednoduché a překvapivě dobré. Podívat se už teď můžete na stránce pochoutkovirok.cz a hned dostanete chuť si je připravit, zelné šlíšky. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept rozhlasového pochoutkového roku za 10 let. A celý recept v podání šéfkuchaře Romana Pauluse uslyšíte tuto neděli dopoledne po 10. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Kdybyste to nestihli v neděli dopoledne, budete mít možnost ještě večer v repríze po 21. hodině v rozhlasovém pochoutkovém roce.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové na prahu víkendu, teď i s písní Petra Reska.

0: dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jste natěšeni, nachystáni na dnešní Radio Bazar? Určitě ano, začínáme.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A ještě prosba, když budete telefonovat, zeslabte si rádio, aby bylo vašemu inzerátu dobře rozumět. Radio Bazar Český rozhlas, dobré odpoledne.
2: Dobrý odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
2: Já bych koupil staré pohledy, odznaky a hodinky.
0: Mm-hmm.
2: A kontakt 730 938 090.
0: Tak ať se ženete, mějte se hezky, pěkný den.
2: Taky, mějte se hezky. Taky,
0: staré pohledy, odznaky, hodinky 730 938 090. Posluchače schání. Český rozhlas Hradec Králové, páteční radiobazar. Hezké odpoledne.
3: Jo, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já jdu za Jirkou.
0: To budete hodný, povídejte.
3: Já bych prodal dvě dětská kola. Věku 10 až 12 let.
0: Pořádně jedno vám tam fouká. Dvě dětská kola ve věku 10-12 let. Mhm.
3: Jedno je, no, jak jsem říkal, a bylo by to cenou dohodou a jsem tady s Opatovic nad Labem. A telefonní číslo je 37 56 76 38.
0: Děkujeme za nabídku kol, mějte se hezky v Opatovicích nad Labem,
3: taky,
0: pěkný den. 777 56 76 38, nabídka dětských kol v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkné páteční odpoledne vám.
4: Dobrý den, já vás zdravím. Chtěl bych prodat kompletní sadu letních pneumatik na discích na vůz Opel Vivaro, jestli bych mohl poprosit.
0: Ano, už jsme to slyšeli a teď ještě kontakt.
4: Mobil je 604 462 096 a je to Broumovsko.
0: Děkujeme za nabídku. Mějte se hezky na Broumovsku.
4: Díky, mějte
0: naslyšenou.
4: Klidný den.
0: Klidný den vám. 604 462 096. Telefonní číslo posluchače z Broumovska. Český rozhlas Hradec Králové zdraví vás. Radio Bazar, dobré odpoledne.
5: Dobrý den. Prodám šeretovník mixer, motor 3 kW, 2800 otáček, šeretuje obilí i kosti. Je to výborný mix pro slepice. A telefon je, je to u Hradce Králové,
0: ano.
5: 605 932 856.
0: Děkujeme pěkně za nabídku šrotovníku. Mixer, mějte se hezky, pěkný den. U Hradce Králové šrotovník 605 932 856. Jedeme dál, poslední radiobazár tohoto týdne má otevřeno. Zdravíme i vás, hezký den, hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne, hezký den.
0: Hezké odpoledne.
6: Koupíme staré pivní lahve s litými nápisy. A je to na číslo 702 512 227.
0: Tak ať staré pivní láhve s litými nápisy seženete, mějte se hezky, pěkný den.
6: Děkuju, naslyšenou.
0: 702 512 227, telefonní číslo na posluchačku, která schání, co to bude teď. Vítáme vás v Radiobazaru, dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den, zdravím Radiobazar. Chtěl bych prodat na Peru nebo na Vary puch. Potom brány hřebenové a pluch jednostranný pravý. Všechno je málo používané v výborném stavu. Na telefonním čísle 774 363 208.
0: Hodně vám tam chrastí, tak já nevím, pluch, potom také hřebenový.
7: Brány hřebenové.
0: Ano, teď hlavně to číslo 774 36 3208.
7: Ano.
0: Je to tak. A odkud nám voláte?
7: Ze Semil.
0: Ze Semil. Tak děkujeme, mějte se hezky v Semilech, pěkný den, nashledanou. Někdy není to spojení nejlepší přes mobilní telefon, tak ale snad jste slyšeli. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, pěkné odpoledne vám.
8: Dobrý den, já bych chtěla nabídnout prodej pánské hodinky. Mám několik druhů, značky Prim, Quartz a Eiger. A je to na telefonu 608 86 7600 Hradec Králové.
0: Jsou funkční všechny ty hodinky, které nabízíte?
8: No tak je to tady uloženy z posmrti.
0: Dobře,
8: teda
0: tak
8: rodičů.
0: ano, tak vzájemce uvidí, domluvíte se. 608.
8: Je to 6 kusů těch značek jmenovaných.
0: Ano, zopakuji telefonní číslo, kontakt na vás, kdo má zájem o pánské hodinky. 608 86 76 00. Tak děkujeme za nabídku.

0: Havlicko 604 82 73 90. Děkuji, pěkný den.
1: Pěkný den na Holicko, také přejeme. Autogenní souprava Špalíkovačka 604 82 73 90. A to byl poslední inzerát nejenom pro dnešní den, ale také pro tento týden. Poslední radiobazar tohoto týdne končí.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: A inzerovat můžete zase poneděli, v pondělí po 15. hodině 35. minutě. Pokud vás nějaký inzerát zaujal, nestačili jste si poznamenat třeba telefonní číslo, kde to najdete, jste právě slyšeli, můžete si přehrát zpětně z našeho audioarchivu. Nejen na radiobazary, ale také to, co jsme nabídli dosud ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou tam i celodenní záznamy, náš program vysílání hodinu po hodině. Hradec.rozhlas.cz. Karel Sladký přeje dobré odpoledne.

Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Faktorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koletova Rtyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Rtyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Rtyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

kde se rozšíří zákaz pití alkoholu v Hradci Králové, povíme ve zprávách. Budeme pro vás mít i informace třeba ohledně mediálního zákona nebo také předpověď počasí a dopravní servis Zelenou vlnu. A po 16. hodině vás pozdraví režisérka Jitka Němcová. Paní režisérka přijala pozvání do předvíkendové humoriády Českého rozhlasu. S Jitkou Němcovou budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Po 17. hodině pak Český rozhlas Hradec Králové nabídne Den v kraji. Zpravodajsko-publicistický souhrn z celého Královéhradeckého kraje. Spojíme se i s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, abyste před víkendem věděli, jak bude. No, bude tako, jak si to uděláme, určitě bude hezky, příjemně. I zítra 16. května mnozí posluchači dobře vědí, proč Den otevřených dveří v Českém rozhlase od 9 do 16 hodin. Do dnešní 16. hodiny ještě několik minut zbývá, nabízíme Neila Diamonda, také Jitku Zelenkovou. Hezké odpoledne přejeme.

Astronomové získali pomocí Webova teleskopu dosud nejlepší pohled na exoplanetu. Spojené státy odtajnily desítky dokumentů o UFO, mezi materiály jsou snímky z misí Apollo. Zoo Dvůr Králové získala z Itálie vzácnou pralesní žirafu okapy a chce ještě samce. Vědci v Brně zkoušejí vytvořit dřevobetonový most s pomocí 3D tisku. Letošní námořní expedice Monoxylon více zapojí plachtu. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové omezí pití alkoholu na veřejnosti v místní části Svobodné dvory. Chráněná krajinná oblast Orlické hory má dočasně novou vedoucí. Dětský ombudsman chce, aby tvorba a vysílání pořadů pro děti měly ukotvení v novém zákoně o médiích veřejné služby. Zítra bude zataženo s deštěm a teplotami kolem 12 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zákazu projednala rada města. Příští týden v úterý budou definitivně schvalovat zastupitelé. Strážníci budou moci díky vyhlášce lidi s alkoholem vykázat nebo pokutovat.
2: Vyhláška zakazující pití alkoholu na veřejnosti platí v Hradci Králové od roku 2008 a aktuálně zahrnuje 640 míst ve městě. Radnice ji postupně rozšiřuje podle podnětů obyvatel i městské policie. Loni například přibyly dvě lokality ve Věkoších a dětské hřiště na Slezském předměstí. Podobně chce město reagovat i na jiná problémová místa a zvýšit tím bezpečnost i pořádek. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Chráněná krajinná oblast Orlické hory má dočasně nové vedení. Agentura ochrany přírody a krajiny pověřila řízením správy Hanu Heinzlovou. Dosavadní vedoucí David Rešl rezignoval na vlastní žádost. Zaměstnancem agentury ale zůstává. Agentura už vypsala výběrové řízení na nového vedoucího. Ten by měl být znám zhruba do jednoho měsíce. Dětský ombudsman Martin Beneš varuje před tím, aby ze zákona o médiích veřejné služby vypadl požadavek na pořady pro děti a mládež. Je to i součástí připomínek k návrhu zákona. Tvorba a vysílání tohoto typu pořadů je podle Beneše jedním z hlavních úkolů veřejnoprávních médií. K tomu ale potřebují také jistotu financování.
3: Média veřejné služby musí mít zajištěno financování i na vysílání a vytváření programů pro děti. V tom návrhu jsou ty děti opomenuty, takže my jsme připomínali, že by měly být zahrnuty do té cílové skupiny. Pokud se jedná o to financování, to se já stejně tak jako veřejný ochránce práv domníváme, že ta jistota tam dána není.
0: Připomínkové řízení k návrhu zákona skončilo dnes. Slovenský premiér Robert Fico označil středeční ruské útoky na Ukrajinu za velmi znepokojivé. Jsou podle něj už velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Zároveň ale kritizoval přístup Evropy k řešení konfliktu. Ruské údery zasáhly před dvěma dny oblast u hranic s Maďarskem a Slovenskem. Sport. Čeští hokejisté se ve svém prvním zápase na mistrovství světa utkají s Dánskem. Souboj začne ve švýcarském Freiburgu ve 20 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, ojediněle s přeháňkami, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů. Zítra nás čeká převážně zataženo i s deštěm, trvalejším, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 670. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kdo končí?
5: Končí, končí.
6: Já mám nalíkají.
7: Jsme z toho zdrudaná.
8: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
9: Pohodu si udělejte v této hodině, udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová, usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
10: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru, já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
9: šťavnatý.
10: Voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtěl, že jo? Takže,
0: no.
1: Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky to potkám třeba po půl roce a řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky mám připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že, tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, jak se dorozumíte se světem? Říká, no to my si, pane, vybublu jen takhle a stáme toho kopce, zase oni vybublujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybunujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říká, je? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani, pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak tam do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on tam mydlí těma břízkama a potká bábu z nuší, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě dnuša zkazat, kde je z vokzál? A on, no, saka один. Já to bych skažu, što ty netrus. Říkám, já že netrus, no babička, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. Říkám, no ty sprášiveš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, što ty netrus. Říkám, já že ne to nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, které mi potkala, hned věděl, že nesem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, jo? A půjdeš někam do té lověny a koupíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se, bum, a je po něm, viď? No ale teďka, jak se loví tygři? A jsi
1: šprdel.
4: Když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš připalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, viď? Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, těžiš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A on říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojde.
0: Milan Pitkin a jeho směska anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne, ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam jela zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: Už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřeba jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Penku českého fouska, připomínám.
1: Českého fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jeho baráku. Oni zazvonili, kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam si nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Mí nekleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, a tak kde máte tu knížku? Říká, no není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa. Víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila
1: to. Přežil to, takovýhle hezký fóriček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Měla určitě radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala, ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě a ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jak všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře. Tak...
2: A zkazil paní Jitce, že voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku, vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte, já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housky. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty hudečka, který byl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrad. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tam to auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. nakonec mi zavřeli vodu a zabetonal mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné to továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
7: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedají vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
7: No, hodit nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
7: Já myslím, že víc než v tou prací, když je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomu to najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
7: má
1: se to tak nepovede, no.
7: Jo, ale to nevadí. Tak si najde něco vedle, aby ho to motivovalo k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
7: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
7: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
7: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a teď jim říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, teď to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraje šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
7: Ne.
1: Ne. Ne, filmuješ.
7: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
7: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk je těší.
7: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano.
7: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možný, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta Sejdeme se na cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, ta nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, proti lidskosti trošku.
3: Ne. Ten můžete potom vypadnit, Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělej, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů. A ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale krásně, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a taky jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
5: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví. Mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko. No a teďka přijde, sedí a ona říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe. A zase sedí hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit, druhý kafe, nebudu to uvařit, třetí kafe, no a oni vody. Jdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomání, kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
3: Krásně. Tak, že dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech, to bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech, napadá vás něco, když už jsme u toho? Nemám, když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
6: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
6: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje, tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
6: No, že vás vidějí, jak tam jdete.
3: Ano.
6: Že co tam budete dělat, jo. A pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plát. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivný, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvyk jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme.
3: No, jo.
4: mě moc potěšil.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem
3: ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Jsi taky byla někdy na nuda pláži?
2: No to... určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě. S nima.
2: Ne, ne s nima, ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, co jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak mu říkáš, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: Pak to ve škole pořád vidíš takhle.
2: Pak
1: situace.
2: Je to tak. Jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase je to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezky, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutný, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne zaprvé, já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá.
1: Jo.
2: Hned
1: se to na mě jako chytá. Spálíš se.
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když
1: že by se tě mohli splést prvníky.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
1: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spora na ten krk.
2: Je strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No to já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstiček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stála do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Mila Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřeboval byste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeje Stanislava, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám, Patriku, Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc, mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru. Druhý souboj a o pár hlasů navrch. Změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rvouti. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu, Romča líbá Julii, a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyčný ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesně řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivé?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak prosím. Příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně.
10: Nikdo.
9: No,
10: tak babilci, jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: No tak to snad ne, to
9: jo,
8: snad
9: jo, ne, to už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No byste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Vidíte si, tam je vymlácen.
9: To je hlava jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte? O klasiku?
8: No tak tedy pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Zatížen klasikou.
9: Tíha vás, táhne ke klasice. Ano.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
8: No, to je,
9: aha, to je zajímavý úkol. To je náročný úkol.

0: přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
1: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina s idiota.
0: Tak dal byste si myškina s idiota?
2: Volte. No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
0: No tak to je pravda.
1: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisér.
0: No mám dojem, že ještě řekne.
1: No já jdu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala si někdy divadlo, Jitko?
5: Já jsem nechtěla nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
4: Čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
5: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
4: Tobě se líbí pobíhat
5: po plátě. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
4: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
5: Ne, ty máš divadelní hru,
4: no.
5: A ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všechno je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
4: Byla by si šťastná v němém filmu?
5: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se v obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
4: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
5: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
4: Prosím tě, jak tě mohli pustit ze školy?
5: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
4: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové formě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor mezera a...

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo opravdu rychle stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já ano. Bych chtěl jeho pokračování.
1: Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožní.
4: Já tedy, pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připravené. Protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza Zmahulený. Zde, duj, vych se boží silný orle,
5: to říká Radus,
4: jen
5: že?
4: Vlas... Ano, Radus, vy to znáte.
5: No tady je to napsaný, Radus.
6: No, Radus je tam taky, samozřejmě, že to známe. Radus hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo, to Mahulenu.
4: Mahulenu? Poslyšte, to muselo být ale těžké.
6: No, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adept. Taková komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně poradíme. Případně vyhodíme,
4: žádný. Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
6: No, samozřejmě, že?
7: No, od toho jsme tady.
4: Ano, od toho jste zde.
6: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
6: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se boží silní orle, jen vlasy moje rvě a bermi dechu, kež...
7: Zastav, čověče.
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Vždycky, když my uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
6: Jsme domluveni.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
7: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím vysím na rte,
7: Tak dolů. To si nedovolu. Podívej se, chlapče.
6: Kolega už takhle je zatížen.
7: Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulc se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nechbej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
4: ano,
7: v dětství,
6: to nám se metaje,
7: nějaký ale. Spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám sem netahe.
4: Uvolni,
7: všecko odhoď.
6: Ano, všechno. Ono správně, ano.
7: To si sebereš
6: potom. Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teďka dám všecko.
7: No něco si můžeš nechat. Ano. To něco mál, nějaký
6: peníze. Abys to měl rezervu nějakou. No. Tak jde.
4: Duj. Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu, kéž zas mám síly toho větru a všechno...
7: Dost! On jak divej. Podívej se, já to s tebou, chlapče, věř tomu, věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
7: Věř tomu.
4: Ano.
7: A jako tvoje máma ti říká, chlapče,
4: ano.
7: Takhle ne.
4: Ano.
7: Takhle ano, takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuju moc za návštěvu.
8: Já vám taky děkuju, pane.
1: Zase příště.
8: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Relikviár svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. Zítra startuje jubilejní 20. ročník hradobického běhu. Zítra bude zataženo s deštěm a teplotami kolem 12 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Sněmovna schválila hlasy koaličních poslanců spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu mají také třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. Změny by podle ní znamenaly další zadlužování země, pokračuje předseda Starostů Vít Rakušan.
3: Je jim úplně jedno, že někdo všechny ty jejich dluhy jednou bude muset splácet. Je jim to jedno, protože po nás potopa. Každá vláda, co přijde po nich, zase bude muset napravovat ty škody, které svojí nerozvážnou politikou tady v té zemi budou dělat. Je to černá díra.
2: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficit naplánovaný minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc.
4: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
2: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Pachatel ji zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece. Zítra v 10 hodin ráno startuje jubilejní 20. ročník hradubického běhu. Závodníci vyběhnou zároveň ze dvou míst, v Pardubicích a Hradci Králové. Cíl je v polovině cesty v Čeperce a délka trati je pro oba směry stejná. V Hradci Králové se běžci začnou scházet v 9 hodin v Lipkách. Sport. Kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod na 1000 metrů. Druhý Číňan Wu Shengyue zaostal za českým olympijským vítězem o necelou sekundu.
1: Počasí.
2: V noci bude zataženo, ojediněle s přeháňkami, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů. Zítra nás čeká převážně zataženo s deštěm i trvalejším, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehody aktuálně hlášené nemáme. Zdržení očekávejte v centru Náchoda v ulici Pražská, kde aktuálně houstne provoz. Přejeme klidnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Český rozhlas Hradec Králové má pro vás zpravodajsko-publicistický přehled s datem 15. května. Den v kraji Českého rozhlasu je tady. Vše důležité. Už nemusí psát na papír nebo složitě schánět tlumočníka. V Kostelci nad Orlicí zavedli loni takzvanou tichou linku pro neslyšící a lidé se sluchovým postižením díky ní mohou komunikovat s úřadem přes videohovor nebo přepis mluvené řeči. Za svůj přístup teď získalo město ocenění od organizace Tichý svět. Dnešní reportáž uslyšíte. Ve Špindlerově mlýně dnes začal třídenní velký úklid Krkonoš. Do tradiční akce nazvané Zelený špindl se podle odhadů organizátorů postupně zapojí stovky dobrovolníků a desítky organizací. První začaly už dnes časně ráno a naše reportérka byla u toho. Čeští hokejisté se na světovém šampionátu ve Švýcarsku chystají na svůj první zápas, ve kterém dnes vyzvou reprezentaci Dánska. Na soupisce už nebude hradecký Radovan Pavlík, který se do uší nominace nevešel. Rozhovor s královéhradeckým útočníkem ale v této hodině uslyšíte. A je před námi víkend, proto se zeptáme i na počasí. Dnem v kraji s datem 15. května vás provede Karel Sladký. Dobré odpoledne z Českého rozhlasu.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: S přehledem událostí 15. květnového dne je tady Karolína Davidová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejných místech o část čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky projednala rada města. Příští týden v úterý budou definitivně schvalovat zastupitelé. Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa požární vyšetřovatelé. Příčinou požáru byla technická závada, říká mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Gecová.
3: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
2: Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové luční boudy nebo na Sněžce. Vyplynulo to ze záběru webových kamer a informací meteorologů. V Trutnově začala stavba nové obchodní zóny. Areál se 14 obchody zabere na jihozápadním předměstí u Volanovské ulice plochu přes 5000 metrů čtverečních. Stavba by měla být dokončená příští rok v květnu. Hradci Králové by v budoucnu mohly vzniknout vyhrazené jízdní pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Radnice si u dopravní fakulty ČVUT nechá za více než 250 000 korun zpracovat studii, která prověří, jestli by takové opatření pomohlo zlepšit plynulost dopravy. V Dobružce se dnes pořádá muzejní noc. Ta letošní připomene ničivé požáry v minulosti. Nejznámější zasáhlo město 9. května roku 1806 a změnil jeho podobu. Akce začíná v 18 hodin. Špindlerův mín a jeho okolí dneškem započal třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů, ale také žáci z místních škol. Podrobnosti uslyšíte za chvíli.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A za 4 minuty už do Kostelce nad ulicí na Rychnovsku, kde začali využívat takzvanou tichou linku. A teď za to město získalo od organizace Tichý svět ocenění. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.

0: Zpravodajsko-publicistický souhrn Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. V Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku začali loni využívat takzvanou tichou linku. Služba pomáhá neslyšícím a lidem se sluchovým postižením při komunikaci s úřady. Město za to teď získalo od organizace Tichý svět ocenění Tichá instituce. Dnes jsme o tom natáčeli.
1: Český jazyk pro ně není mateřský jazyk a znakový jazyk má pro ně jinou gramatiku, znakosled než právě český jazyk.
2: Říká vedoucí konzultantka organizace Tichý svět v Hradci Králové Aneška Hornychová. Podle ní lidé se sluchovým postižením často naráží na problémy při běžném jednání na úřadech. Někteří je kvůli komunikační bariéře raději ani nekontaktují. Pomoci jim má právě tichá linka. Přes ní se mohou lidé spojit nejen s tlumočníkem znakového jazyka, ale také s přepisovatelem mluvené řeči.
1: Klienti mohou kontaktovat úřad například přes tlačítko na webu, nebo poté, když půjde osobně, tak načtením QR kódu a může takto úřad kontaktovat buď skrze tlumočníka znakového jazyka, nebo skrze přepisovatele mluvené řeči.
2: V Kostelci nad Orlicí jsou QR kódy nejen na městském úřadě, ale také třeba v knihovně, u městské policie nebo pečovatelské služby. IT technik města Filip Ilik popisuje, že systém funguje formou videohovoru a umožňuje i textový přepis pro lidi se zbytky sluchu.
3: Je to tak, vlastně oni se spojují videem v případě, že to je ten tlumočník do znakového jazyka, a potom vlastně funguje to i třeba pro méně jakoby slyšící, že potřebují tu pomoc jenom toho přepisovatele, a to zase funguje na princip vlastně dvojitýho, že tam je jak to video, tak i třeba ten text.
2: Zavedení systému podle něj trvalo zhruba 2 měsíce, včetně školení zaměstnanců.
3: Kolegyně přiznala, že jí to usnadní tu práci, protože dřív to řešili tak, že vytáhli papír, tušku a přepisovali si to na papír, a jako není to úplně ideální forma, tohle bylo pro ně mnohem lepší.
2: Organizace Tichý svět ocenila město Kostelec nad Orlicí hlavně za aktivní přístup. Myslelo totiž i na lidi, kteří chytrý telefon nemají.
1: Takže si například pořídili i vlastní tablet, který mohou klientovi zapůjčit při vyřízení té agendy, kterou na úřadě potřebuje.
2: Podle nezávislé radní Ivety Tomšové podobné služby pomáhají nejen samotným klientům, ale i sociálním pracovníkům.
4: Ve chvíli, kdy chybí možnost přirozené komunikace, je práce sociálního pracovníka výrazně složitější.
2: Tichá linka funguje zhruba v 500 institucí po celém Česku. Organizace Tichý svět ale upozorňuje, že dostupnost veřejných služeb pro neslyšící má v Česku stále rezervy. Z Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Ráda vím, že jsou za námi, ale jestli ještě budou jejich dozvuky pokračovat, to se dozvíme právě teď.
1: Počasí.
0: Službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové má Imrich Drapák. Zdravím vás, Imrichu, dobré odpoledne.
2: Pěkný podvečer přeji.
0: Tak jak, bude dál chladno, nebo to bude lepší?
2: Ještě bude chladno, hlavně zítra, ještě tam očekáme i více srážek, dneska ještě nějaká přehánka se může vyskytnout, ty maximální teploty byly kolem 15 stupňů, ale během noci potom, hlavně v těch ranních hodinách, od juna bude přibývat oblačnosti i srážek a ty se postupně budou rozšiřovat na celé území kraje. Ty minimální teploty ale budou 8 až 5, takže tam zatím žádné nějaké mrazíky nehrozí. Zítra ty teploty maximálně 11 až 14 stupňů, jak už jsem říkal, na oboze bude převážně zataženo od jihu, potom s deštěm i trvalejším. Na večer potom by ten déšť začal pomalu ustávat. No a tam v severozápadě kraje tam to vypadá, že by těch srážek tolik moc nemuselo, že by tam ta oblačnost tolik nezasahovala.
0: My máme zítra den otevřených dveří v Českém rozhlase v Hradci Králové, v Havlíčkově ulici 292. Program jsme připravili do budovy. Udělali jsme určitě dobře, tady bude hezky, příjemně, že? Takže jenom ty deštníky přes den, ti, kteří k nám pojedou, ale tak to vidíte i vy, že?
2: Určitě to udělali dobře.
0: Co neděle? Neděle, jak to bude vypadat?
2: Neděle už bude v pohodě, tam už by to vypadá spíš nějaký polojasno, nějaká přehánka odpoledne slabá, by se mohla vyskytnout, ale už velice bezvýznamná, maximální teploty 18 stupňů a ten příští týden postupně ty teploty porostou nahoru a přes den spíš nějaký polojasno oblačno v odpoledních hodinách s nějakou přehánkou a zatím ty teploty vypadají, že by se na tom konci týdne na ten víkend mohli dostat i na letních 25 stupňů.
0: Jen připomenu, že to mluvíme o tom dalším víkendu, takže ještě si budeme muset na tu 25 počkat. Konce příštího týdne. Biometeorologická předpověď, je to dobré, je to ta jednička?
2: Ano, je to asi jednička.
0: Je to jednička, tak výborně. Tak vám přejeme také pohodový, příjemný víkend a ať všichni moc nezmokneme. Mějte se hezky.
2: Mám taky krásný víkend, hezky den otevřený dveří.
0: Děkujeme. Imrich Drapák, Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové, aktuální předpověď počasí.
3: Už zase skončil flán.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: koupelko půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Jak jsme vám dnes říkali ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ve Špindlerově mlýně, začal třídenní velký úklid nejvyšších českých hor. Ode dneška až do neděle se ve Špindlerově mlýně a okolí bude uklízet krkonošská příroda od smetí a poházených odpadků. Sběr organizuje správa Krkonošského národního parku a ve volném čase se rádi přidávají i dobrovolníci. Třeba už dnes ráno přišli pomoci místní školáci a také kolemjdoucí turisté.
1: Řekněte mi jméno.
2: Fridrichová.
1: Máte nějakou vymyšlenou trasu, kterou byste chtěla obejít?
2: Nebo... Já můžu jít tady dozadu.
1: Do Labáku určitě.
2: Můžu jít, jo,
1: a pak
2: jo,
1: třeba
2: jo.
1: Na dívčí lávky a takhle v Českém zpátky.
2: Jo,
1: tak napíšem pak číslo trasy, my vám dáme rukavice, my vám dáme pytel.
3: Pan Jaroslav se do úklidu zapojuje tradičně.
4: Protože tady bydlím a mám rád, že zeleno.
3: Letos pomůže i manželka.
4: Manželka a tady jinou trasu. Aby jsme se nepohádali cestou, kdo toho má víc. Tak tady jinam a my jdem tady s kolegou, jsme si vybrali na hřebeny. Jdem do té mlhy, snad tam něco najdem.
3: Jan Lukáš se svými svěřenci ze základní školy už nafasovali rukavice a pytle na odpadky a čekají přímo pod lanovkou.
5: Tu jdeme z Medvědína na silnici Masarykovu, na Mísečkách na stadion a ze stadionu půjdeme přes Asmanovu studánku do Jeleního dolů a Jelením dolem na parkoviště P1 a tam máme konec, tam složíme pytle.
3: Zatímco někteří žáci se vydávají lanovkou na hřebeny, tak další skupinka vyráží na oblíbenou turistickou a v zimě běžeckou trať, zvanou Buďfitka. Ujdeme pár metrů a už tady vidíme...
6: Odpadek! Plastový víčko, nevím o čeho, ale o něčeho.
3: Tady máme nějaký víčka. Která ta místa bývají nejvíc znečištěna.
7: Tím, jak odtává sníh, tak postupně nám vylejzají i ty odpadky spod toho sněhu. Tradičně nejvíce odpadků je pod lanovkami, podél sjezdovek a podél běžeckých tratí.
3: Vysvětluje Silvie Dlouhá z místního infocentra. Při posledním velkém úklidu Krkonoš se podařilo nasbírat téměř 3 tuny odpadků. Organizátoři předpokládají, že letos to bude podobné číslo. Ze Špindlerova mlýna a okolí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Den v kraji.

0: čeští hokejisté se na světovém šampionátu ve Švýcarsku chystají na svůj první zápas, ve kterém dnes vyzvou reprezentaci Dánska. Téměř 6 týdnů bojoval o šanci zahrát si na světovém šampionátu i hokejový útočník Hradce Králové Radovan Pavlík. Radovan se nakonec do finální nominace trenéra Rulíka nevešel, ale dnešní utkání proti Dánsku bude sledovat. Za tu šanci, kterou dostal, byl ale rád, protože povolání do národního týmu vůbec neočekával. Rozhovor s ním vám teď exkluzivně nabízíme.
1: Jak jsem to po playoff už zabalil a prostě s klukama jsme se jak rozloučili a najednou telefonát, že si mám chuť a jsem v Česku a jsem zdravý, jestli nechci přijet na nároďák a prodloužilo se to skoro od těch 6 týdnů.
2: Možná o to pozitivnější, že jste tam určitou dobu byl i s Kevinem Klímou, který potom to musel v úzovkách zabalit kvůli zdravotním problémům.
1: Jo, byl jsem strašně moc rád, protože vždycky je lepší, když tam jedete aspoň 2 nebo 3 z týmu a kamarádi a trošku máte s kým se pobavit, než poznáte to nový prostředí.
2: Vy jste už reprezentační sraz v minulosti zažil. Byl ten současný pod vedením trenéra Rulíka jiný?
1: Jo, byl jiný, protože tak já jsem zažil pana Říhu, tam byly i tréninky odpoledne. A teďka říkám Kevinovi, jako jak to tam funguje. A on mi říká, no normálně, ráno trénink a odpoledne volný, dělej si, co chceš. Tak jsem byl takový překvapený.
2: Takže byl čas na to, abyste partu i tužili.
1: Jo, určitě, já si myslím, že každý z kluků si to užije. A jak to šlo, tak vždycky se šlo na oběd společný. Pak každý šel si dělat svoji aktivitu a na večír se šlo společně na pivo.
2: Bylo dost zápasů přípravných i v rámci turnaje, jak to bylo náročné?
1: Pro mě dost, protože jako jediný útočník jsem odehrál všechny zápasy. Byl jsem za to nesmírně rád, ale ke konci už to bylo hodně náročné. A mě ty zápasy každým týdnem byly kvalitnější a kvalitnější, ty týmy se doplňovaly, byli tam i hráči se najel, takže jsem se mohl podívat aspoň, jak zaostávám, nezaostávám.
2: Vy jste rychlostní typ, výborný hráč do oslabení, máte nějakou roli v hradeckém týmu. Byla ta vaše role u nároďáku podobná?
1: Chtěl jsem odvádět, co tady v klubu, prostě dřít každý zápas, výborný pohyb mít, odbránit oslabení, protože tam i kluci říkají, že jsem specialista teďka, takže to bylo takový hezký a prostě nedostávat góly a když se tam něco povedlo, tak jsem byl rád. Akorát mě mrzí, že jsem nedal žádný gól.
2: Myslíte si, že to byla ta rozdílová drobnost, abyste byl v nominaci?
1: Tak může to být. Tam se kouká na všechny drobnosti i zkušenosti národním okem, já jich tolik neměl. Prostě, že se to nepovedlo, to nevadí. Pojedu dál, aspoň vím, s čím se mám zlepšit a dalo mě to hodně a prostě otevřu oči.
2: No mluví z vás pozitivní nastavení, ale přece jenom nemrzelo vás to trochu, že vaše jméno v té nominaci chybělo?
1: Tak všichni mi psali, i kluci z kabiny, jestli už vím, jestli jedu, nejedu a já říkám, kluci, je to blízko i přece daleko. Spíš jsem si myslel, že to je daleko. Tam jsou fakt výborní hráči a už má něco odehráno i v Evropě nebo v NHL a já to bral jako sportovně.
2: Týmu už začala příprava na novou sezonu. Vy samozřejmě dostanete pár dnů na to, abyste si oddechnul, kolik těch dnů bude volných.
1: Bál jsem se toho. I kluci si ze mě dělají srandu, že pan Martinec mě nedá moc volna, ale bude to dlouhý volno, takže jsem rád.
2: Takže si to užijete a s novou manželkou máte už naplánovanou nějakou dovolenou.
1: Jo, určitě pojedem jako poslední 3 roky na Bali.
2: Říká útočník Hradce Králové Radovan Pavlík po návratu z reprezentačních kempů. Tomáš Borovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: vylepšili například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: V dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové vás teď vezmeme na místo, kde se zastavil čas, ale přitom se tam pořád něco děje. V hradeckých Jiráskových sadech přímo u dřevěného kostelíka svatého Mikuláše stojí teď naše reportérka Zuzana Bůčková, náš rozhlasový stopař. Zuzko, dobré odpoledne.
2: Přeji pěkné odpoledne z Jiráskových sadů.
1: Ty jsi tam prý dnes celé dopoledne putovala dějinami, i když si v podstatě neopustila park. Co se tam děje tak zajímavého?
2: Je to pravda. Dnes jsem se tak trochu přemístila v čase i v prostoru. Zašla jsem se totiž podívat na doporučení našich posluchačů do kostela svatého Mikuláše, kde je instalována speciální výstava divotvornosti. A potvrzuji, že název sedí dokonale. Kostelík je totiž zvenčí velmi maličký, alespoň tak se zdá, ale jakmile do něj vstoupíte,

0: příběh. Roubený kostel je totiž takový světoběžník, který k nám doputoval až z východního Slovenska a celá výstava je právě o jeho daleké cestě, o tichu, tajemstvích a o věcech, které v běžném průvodci prostě nevyčtete.
1: Slyšel jsem, že to není jenom o dívání na staré trámy, ale že u vstupu vyfasuješ sluchátka. To zní na historickou památku docela moderně, Zuzko.
0: Je to jízda pro všechny smysly. První část prohlídky absolvujete venku se sluchátky na uších a do duše vám promlouvá skvělý Jaroslav Plesl. Jako rodák z Hradce do toho určitě dal kus svého srdce. Provází vás historií a dělá to takovým tím lidským až magickým způsobem. A pak vejdete dovnitř a tam se dějí věci. Hraje hudba, pracují světla, jsou tam různé umělecké objekty. Celé dílo vytvořil tým mladých umělců, kteří se dokonce vypravili až na hranice s Ukrajinou, aby nasáli atmosféru místa, odkud kostel pochází. Je to v podstatě takový východoslovenský skanzen uprostřed Hradce, který vás donutí na chvíli se zastavit a jen tak vnímat. Právě teď je uvnitř skupinka návštěvníků a vsadím se, že mají všichni husí kůži stejně tak, jako jsem měla já.
1: No nám letěla si, kdy tam mohou naši posluchači zajít a řekni, je to i pro děti?
0: Žádné strachy, děti od 7 let si to tady užijí parádně, protože je tam spousta herních prvků a interaktivity. Kostel je otevřený od čtvrtka do pondělí a kapacita jedné prohlídky je omezená na 15 lidí, aby ten zážitek zůstal vnitřně intimní. A vážně všichni přijďte, protože dnes je sice pod mrakem, ale jiráskovy sady kvetou a v kostele svatého Mikuláše, jak jsem řekla, ožívají divy. Já tu ještě chvíli v téhle divotvorné náladě zůstanu a zdokumentuji vše na náš web a sociální sítě.
1: Zuzana Boučková, náš rozhlasový stopař. Děkujeme za skvělý tip a zdravím do jiráskových sadů. Hezké odpoledne, Zuzko.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Jak jste slyšeli, vše bude zdokumentováno, natočeno, nafoceno. Najdete na Instagramu, Facebooku Českého rozhlasu Hradec Králové i na našem webu hradec.rozhlas.cz.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: To byly události 15. květnového dne v Královéhradeckém kraji a o čem budeme vysílat zítra, co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat. Zítra můžete být s námi tady ve studiu při vysílání Den otevřených dveří Českého rozhlasu Hradec Králové. Havlíčkova 292, přijet můžete i vy. V Hradci Králové bude Den otevřených dveří v Českém rozhlase zítra od 9 do 16 hodin s řadou hostů. Skiareál Špindlerův mlýn naplno spustí v nové sezóně hlavní část lyžařského propojení areálu Svatý Petr a Medvědín. Projekt se přitom připravoval řadu let. Téma, kterému se budeme zítra ve vysílání věnovat. Město Lázně Bělohrad staví parkoviště u opravené barokní sýpky. Ta se v minulých letech proměnila v multifunkční objekt sloužící třeba pro výstavy nebo komunitní setkávání. Parkovací místa dosud chyběla. Zeptáme se starostky Aleny Kuželové. Komunitní centrum v Kostelci nad Orlicí má novou komunitní zahradu. Slavnostní otevření plánuje na 29. května. Reportáž uslyšíte zítra. Na Čapím hnízdě na pivovarském komínu v Trutnově se vylíhlo první letošní mládě. Ve Vrchlabí další čapí pár pečuje už o 3 čerstvě vylíhlá čápata. V Bohuslavicích se na přírůstky stále čeká. I tomu se budeme zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové věnovat.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Ten dnešní jsme uzavřeli, vše je také na našem webu hradec.rozhlas.cz.

O výsledcích přijímacích zkoušek na střední školy uslyšíte ve zprávách v 18 hodin o tom, jak studenti dopadli. A mluvit budeme také o nové obchodní zóně v Trutnově. Po 18. hodině po zprávách už to budou desky, pásky, vzpomínky s Janem Adamem. Karel Sladký přeje krásný páteční večer. Příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Audioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Teď už zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: 18 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Na střední školy a gymnázia se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo více než 93% uchazečů. Na jihozápadním předměstí Trutnova začala stavba nové obchodní zóny. Klienti Komerční banky a České spořitelny by měli počítat s výpadky nebo odstávkami systémů. Zítra bude zataženo s deštěm a teplotami kolem 12 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% žáků. To je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že změna by mohla začít platit na jaře roku 2028.
5: Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
3: Podle Plagy by to pomohlo žákům, kteří nemají ambice jít studovat, přestože na to mají schopnosti. V Trutnově začala stavba nové obchodní zóny. Areál se 14 obchody zabere na jihozápadním předměstí u Volanovské ulice plochu přes 5000 metrů čtverečních. Stavba by měla být dokončená příští rok v květnu.
6: Parkoviště bude mít kapacitu 122 stání. Z toho 8 míst bude vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a 2 místa pro rodiče s dětmi. V areálu budou i nabíjecí stanice pro elektromobily. Projekt zároveň počítá s napojením na pěší a cyklistickou infrastrukturu. Na místě vznikne nový přechod z ulice Volanovská, který zlepší dostupnost území. Z Trutnova Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Některé banky v Česku plánují odstávky svých systémů. Například Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby od dnešních 21 hodin do zítřejších 22 hodin může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací. Podobně na tom budou také klienti České spořitelny. Ta potvrdila odstávku internetového bankovnictví George během noci z pátku na sobotu, ze soboty na neděli a také z neděle na pondělí. Omezení se týkají hlavně zadávání plateb. Placení kartou a výběr z bankomatů budou ale fungovat bez problémů po celou dobu aktualizací. Sport. Nymburk a Opava se za necelou půl hodinu poprvé utkají v semifinálové sérii play-off Národní basketbalové ligy. Úvodní dva zápasy se budou hrát na palubovce Středočechů. V neděli začne i série mezi Pardubicemi a Brnem.
4: Počasí.
3: V noci bude zataženo, ojediněle s přeháňkami, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů. Zítra nás čeká převážně zataženo i s deštěm, nejvyšší teploty 11 až 14 na horách kolem 8 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dejte pozor na nehodu na hlavním tahu z České Skalice do Náchoda, kde se srazily dvě dodávky. V tomto úseku očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska budete poslouchat nádherné a krásně vystavěné písně, které vám budou zpívat hlavně úžasné mužské hlasy. Celoživotně jsem zatížený na tenory, ale prostor dneska dám i baritonům. Startujeme upřímným písňovým vyznáním Karla Gotta, konkrétně písničkou Hudba se mnou vchází. A se mnou dneska vlastně taky.

Myslím si, že už jste určitě slyšeli o nejúspěšnějším mužském mezinárodním nadžánrovém kvartetu Il Divo, které založil a dlouhá léta umělecky vedl britský mediální magnát, manažer a producent Simon Cowell, který se proslavil i jako nelítostný porotce, neskuli kat, řady mezinárodních televizních soutěží. 2 roky Simon Cowell pátral po celém světě po mladých operních zpěvácích, obdařených nejen zlatem v hrdle, ale i přitažlivým zemějškem. Prostě chtěl, aby se zpěváci, které vybere, líbili ženským. Výběr v roce 2003 uzavřel. Jeho přísným sítem nakonec prošli španělský baritonista Carlos Marín, americký tenorista David Miller, švýcarský tenorista Urs Bieler a francouzský popový zpěvák Sébastien Isambard. Il Divo skvěle propojilo popový a operní svět. Tak si teď Il Divo poslechněte ve vám důvěrné známé písni The Winner Takes It All z repertoáru švédské skupiny ABBA. Mimochodem, Il Divo začalo nahrávat své první album v únoru roku 2004 ve Švédsku.

Na Il Divo mě upozornil Karel Gott, který s tímhle souborem účinkoval v jedné německé televizní show. Il Divo debutovalo v pražské O2 aréně 13. září roku 2012. Hned jsem začal schánět lístky na jejich koncert. PR tohoto koncertu měla na starost Kateřina Dětková, o níž jsem v tu chvíli pochopitelně vůbec nevěděl, že je sestrou novináře Honzy Dětka a že bude jednou produkční jeho mimořádně úspěšné televizní talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Katka Honzovi do každého pořadu vybírá hosty. Katce jsem slíbil, že na podporu koncertu Il Diva připravím s Karlem Gottem jeden z dílů rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film a Katka mi slíbila setkání Karla Gotta s Il Divo po koncertě v O2 aréně. A protože jsme profesionálové, oba jsme své slovo dodrželi. Když jsem Karlovi před koncertem Il Diva oznámil, že se s jeho členy po jejich koncertě sejde, začal jako obvykle lamentovat a podceňovat se. Proč takové věci organizuješ, Honzo, když oni vůbec nemají ponětí, kdo je to starý goťák z Prahy? V tu chvíli jsem nečekal, jaká překvapení Il Divo ten večer Karlovi připraví. Každý z členů Il Divo zaspíval asi dvě písničky solově. Když přišla řada na švýcarského tenoristu Urse Bielera, pozdravil se s publikem a pak se mu svěřil, že jsou dva zpěváci, jejichž magnetofonové kazety měl jeho táta v autě a ti ho ovlivnili natolik, že se stal zpěvákem a jmenoval krále Kalypsa, amerického zpěváka Harryho Belafonteho a Karla, kterého přivítal v publiku. Karel se v tu chvíli na mě spokojeně podíval a z jeho pohledu šla vyčíst radost, že ho přece jen někdo zná. Je

Jestli se Karlu Gottovi na Il Divo něco nelíbilo, byl to fakt, že takřka ve všech jejich písních dostával největší prostor nádherný baryton Španěla Carlose Marina. Karel to nemohl pochopit a několikrát mi řekl, že se s tím ještě nesetkal, že vždycky jsou přece upřednostňováni tenoři. Z koncertu Il Diva jsme byli nadšení a když jsme po koncertě přišli za Il Divo do šatny, chyběl v ní právě španělský baritonista Carlos Marín. Karel ostatním členům předal své neprodejné CD, které měl určené jen pro zahraniční umělce, novináře a taky pro nejbližší přátele. A taky jim do jejich repertoáru doporučil terčet Svět lásku má, který naspíval s Peterem Dvorským a Palem Haberou. Po chvíli do šatny vstoupil baritonista Carlos Marín, poklonil se před Karlem málem až k zemi a pravil: zdravím jednoho z největších evropských tenorů. Karel vykulil oči a zeptal se ho: jak vy mě jako Španěl můžete znát? Carlos se pousmál svým zářivým timolinovým úsměvem, kterým okouzloval ženy po celém světě, a odpověděl: narodil jsem se v Hesensku a i když jsme se s rodiči přestěhovali do Madridu k babičce a tetám v Německu, jsem jezdil na prázdniny. Byly vaše velké faninky a vaše alba si pouštěly od rána do večera. Karel mu s vážnou tváří odpověděl: tak to mě moc mrzí, že jsem vám ničil prázdniny a kazil vkus, ale snad ne moc. Il Divo se rozesmálo a bylo to jejich první setkání s třeskutým humorem Karla Gotta. Poslechněme si teď v podání Il Divo písničku You Are My Destiny, kterou před 5 lety naspívali s jejím autorem, kanadským zpěvákem a skladatelem syrského původu Paulem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Il Divo a Karla Gotta spojovala pěkná řádka písní, které měli v repertoáru. Jedna písnička z repertoáru Il Divo pak obohatila Gottův repertoár. Jde o písničku, kterou Il Divo v roce 2005 naspívalo se slavnou kanadskou zpěvačkou Celine Dion, které se mimořádně dařilo i ve všech frankofonních zemích. Ona písnička se jmenuje I Believe in You a Karel Gott ji nahrál v roce 2008 v duetu s Lucí Bílou a český text Krása jim na míru napsal textař, básník Pavel Vrba, který má na svém kontě přes 2000 písňových textů. Lucie a Karel mu ji zaspívali na oslavě jeho 70. narozenin v pražském divadle Hibernia. My si písničku I Believe in You teď ovšem poslechneme v interpretaci Celine Dion a Il Diva.

Il Divo se jen pár let po svém založení stalo doslova celosvětovou senzací. V roce 2006 dokonce takovou, že si je na své severoamerické turné, čítající 20 koncertů, pozvala nejprodávanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob, Barbara Streisand. Il Divo si s Barbrou zaspívalo na každém z koncertů 3 písně a jednou z nich byla nádherná árie Music of the Night z muzikálu Phantom Opery. A tu si teď poslechneme. Night time sharpens,

Hodně jsme se s Karlem Gottem a se členy mezinárodního pěveckého kvartetu Il Divo nasmáli i během našeho druhého setkání v pražské O2 aréně v roce 2014. To tenoři David, Sebastian a Urs Karlovi na baritonistu Karlose prozradili, že sbírá kalhotky a podprsenky, kterému příslušnice něžného pohlaví házejí na jeviště. Kluci nám taky prozradili, že Carlos má ve své paraguajské vile pro dámské prádlo od faninek vyhrazenou velikou místnost a že se obávají, že je nebude mít brzy kam dávat. Poslechněme si teď v podání krále milostných romancí, britského zpěváka Engelberta Humperdinka a Il Diva píseň Spanish Eyes z autorské dílny německého kapelníka, multiinstrumentalisty a skladatele Berta Kampferta. Jeho písně zpívali například Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Johnny Mathis nebo Karel Gott.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Na konci roku 2008 nebo začátkem roku 2009, to už si úplně přesně nepamatuji, mi Karel Gott řekl: Honzo, prohledej prosím diskografii Il Diva nebo svůj archív duetů a zkus najít něco pro mě a Lucku Bílou. Nějaký duet, který bychom v premiéře zaspívali na udílení cen televizních diváků TT. Karlovi jsem nabídl 10 duetů a zdůraznil jeden, který se mi nejvíc líbí. 100% jsme se na něm shodli a Karel pak Luce nabídl námi vybraný duet Just Show Me How To Love You, který v roce 1997 naspívali britská sopranistka Sarah Brightman a argentinský tenorista a dirigent José Cura. Luce a Karlovi český text Ať láska křídly mává k tomuto duetu napsal dnes už zmíněný Pavel Vrba a my si teď tenhle povedený slavičí duet poslechneme.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Člen Il Diva, Švýcar Urs Bieler, mě podvakrát během našich setkání požádal o vizitku a ani ve snu mě nenapadlo, že je jednou skutečně využije a že si budeme psát. Ve druhé polovině září roku 2019, kdy už jsem nebyl 4 roky Karlovým tajemníkem, mi Urs Bieler ze své soukromé e-mailové adresy napsal: Vážený Jane, s těžkým srdcem nás zasáhla zpráva o nemoci a trápení jednoho z největších zpěváků naší doby. Zlatý hlas Prahy, mistr Karel Gott, byl jedním z mých prvních pěveckých vzorů. Velmi nás zarmoutily zprávy o tom, jak je tento velký umělec, tato úžasná osobnost, vážně nemocná. Prosím, pozdravujte ho od nás a je nám ctí, že jsme ho mohli osobně poznat a velmi si ho vážíme. Jeho hlas nás provází životem a pevně

Il Divo byl zrovna na britském turné a během zastávky v Manchesteru byl Carlos Marín hospitalizován a následně uveden do umělého spánku. V něm také zemřel. Tak si teď poslechněme v podání nejmužnějšího hlasu Il Diva v interpretaci Carlose Marína, který bral hodiny zpěvu u španělské sopranistky Montserrat Caballé píseň Vášně a zrady Delilah.

Fanoušci Karla Gotta a Carlose Marína jsou po smrti svých oblíbenců svorně názoru, že poté, co tu s nimi nejsou, není svět už takový, jakým býval. Že už není báječným koutem a místem k radování. Já si to myslím taky. Carlos Marín dospíval před chvílí píseň Delilah, proslavenou Tomem Jonesem a Karlem Gottem. Před 13 roky se Il Divo spojilo s prvním mužem britského muzikálu, tenoristou Michaelem Ballem, a společně naspívali krásnou árii Love Changes Everything z muzikálu Andrewa Lloyda Webera Aspekty lásky. U nás tuto píseň českým textem Zdeňka Borovce proslavil Karel Gott. Love, love changes everything.

Zbylí členové Il Divo si mysleli a dodnes myslí, že Carlos Marín je nenahraditelný. Ale ve triu vystupovat nechtěli a tak je od roku 2022 členem Il Divo charismatický mexicko-americký baritonista Steven Labrie s nádherným hlasem. Otevřeně přiznávám, že se mě líbí i jako chlap. Poslechněte si teď, jak ladí Stevenův nádherně zbarvený bariton z hlasy ostatních členů Il Diva. Loni měli kluci koncert v Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Jehož záznam vyšel na CD a DVD. Zakončili ho nádhernou árií Somewhere z Bernsteinova muzikálu West Side Story.

Loni mě Švýcar Urs Bieler jménem Il Diva pozval na jejich koncert v pražské hale O2 Univerzum. Po koncertě jsme vzpomínali na Karla Gotta, kluci mi vyprávěli o jejich spolupráci s Michalem Davidem a taky mě požádali o pomoc. Svěřili se mi, že v dnešní populární hudbě se jen těžko hledají velké melodické písně s klenutými refrény. Takové písně podle nich, a já s nimi absolutně souhlasím, v současnosti nevznikají. Vyzvali mě, abych jim doporučil písně Karla Gotta, kterými by mohli obohatit svůj repertoár. Nabídl jsem jim nejen hity Karla Svobody, ale i Ondřeje Soukupa, Zdeňka Bartáka, Michala Davida, Jaromíra Klempíře a Pavola Habery. A taky nesmím zapomenout, že jsem Švýcarovi Urzovi řekl: máš nádherný tenor a fanoušky doslova po celém světě. Měl bys natočit vlastní album. A víte, co mi Urs odpověděl? Jsi druhý, kdo mi to takhle naléhavě řekl. Druhý po mé ženě. A tak hledám a hledám repertoár i pro Urse Bielera. Krásná a moc zajímavá práce. Kdyby se něco z ní povedlo, bylo by to super. A vy byste byli první, komu bych to prozradil. Držte mi palce. S Il Divem se pro dnešek rozloučíme nejslavnějším bolérem všech dob, mexickou písní Besame Mucho. Víte, co Besame Mucho znamená? Líbejně. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen a jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou při poslechu mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Váš Honza Adam.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobila technická závada. Hradec Králové prověří možnost zavedení vyhrazených pruhů pro městskou hromadnou dopravu. V Polských Tatrách blesk zasáhl dva turisty, jeden z nich je vážně zraněný. Zítra bude zataženo s deštěm a teplotami kolem 12 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa požární vyšetřovatelé. Příčinou požáru byla technická závada, říká mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Gecová.
2: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
0: Hradci Králové by v budoucnu mohly vzniknout vyhrazené jízdní pruhy pro městskou hromadnou dopravu. Radnice si u dopravní fakulty ČVUT nechá za více než čtvrt milionu korun zpracovat studii, která prověří, jestli by takové opatření pomohlo zlepšit plynulost dopravy. Výsledky chce mít město příští rok v březnu, doplňuje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
3: Chceme analyzovat, zdali náš inteligentní dopravní systém unese vymezené buspruhy, které ale mohou být pravděpodobně využívány například pro IZS, taxi, případně cyklisty. Zároveň také je potřeba připomenout, že Hradec Králové je snad jediným městem v České republice z hlediska velkých tady krajských měst, který tento princip, který je běžný všude v Evropě, v České republice zatím stále ignoruje.
0: Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů, litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Na vrcholu hory Gjewont v Polských Tatrách zasáhl blesk dva lidi ze skupiny turistů. Oba jsou zranění. Podle polské televize TVN24 těžce raněného naložili záchranáři horské služby do vrtulníku a přepravili do nemocnice. Druhého lehce zraněného snesli do údolí. Poté ho do nemocnice převezli terénním vozem. Tři zbývající turisté jsou v pořádku. Sport. Čeští hokejisté se ve svém prvním zápase na mistrovství světa utkají s Dánskem. Souboj začne ve švýcarském Friburku ve 20 hodin a 20 minut. Počasí. V noci bude zataženo, ojediněle s přeháňkami. Nejnižší teploty 8 až 5 stupňů. Zítra nás čeká převážně zataženo s deštěm i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Později večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 64. kilometru dálnice D11 máme hlášenou nehodu. Levý jízdní pruh je neprůjezdný. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes přišla doslova udivená. Říkala, co se to s těmi lidmi děje. Oni začali psát všechno zvlášť. No jak jste to myslela? Dobrý den.
2: Dobrý den. Máme v češtině sice nevelkou skupinu slov, ale přece jenom jich pár je, pár typů, která vznikla skládáním neboli spojením dvou různých slovních základů. No a tahle slova v poslední době vídám napsaná zvlášť, nevím proč.
1: Tak buďme konkrétní, ve kterých případech teď v poslední době chybujeme, co se má psát dohromady a píšeme to chybně zvlášť.
2: Neříkám, že je to nějaký častý jev, ale zkrátka objevuje se taková slova jako velkolistý, stále zelený nebo drobnohled, tak zvěrolékař, ta se objevují rozpojená.
1: Jak to ale poznat? Protože některá slova zase píšeme zvlášť, nejsou to složeniny a některá mají dokonce možnost, že je můžeme psát dvěma variantami.
2: Tam samozřejmě nejlepší je se podívat do nějaké jazykové příručky a ověřit si to. Souvisí to totiž trochu s tím, že některé ty složeniny vznikly už rovnou jako složená slova a právě z takových slov jako zvěrolékař to poznáme, protože je nám jasné, že tím vznikl nový význam, tudíž je to jedno slovo. Ale pak jsou slova, která se původně psala zvlášť a ta tendence je, protože už dnes je bereme také jako se samostatným významem obě dohromady, tak postupně začít je psát dohromady. Ale máme slova v takové té přechodné fázi, například voděodolný, což není příliš frekventované slovo, ale tam si můžeme stále ještě vybrat, jak to napíšeme. A asi nejběžnější výraz, u kterého také ještě máme volbu, je takzvaný.
1: Jak jsme na tom vlastně v češtině s těmi složeninami, cizím slovem kompozity? Máme jich míň nebo víc než jiné jazyky? Taková němčina, ta je na to expertka. Tam se složí, co se dá dohromady.
2: Němčina je převážně takzvaný syntetický jazyk, to znamená, že ta slova skládá z různých základů. V češtině říkáme flexivní neboli ohebný jazyk, to znamená, že přidáváme něco před slovo, něco za slovo, předpony, přípony a ty pak ohýbáme a to je ten produktivní nebo nejběžnější způsob, jak slova v češtině vznikají.
1: Jestli pak se s vámi rozloučím někdy jako s jazykoporadkyní, nebo tohle se nespojí, jazyková poradkyně?
2: Já myslím, tak za 50 let to probereme.
1: No, ale ne my dva.
2: To není úplně optimistický závěr.
1: No, buďte realistka.
2: Možné je všechno.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Dnešního vydání Sousedů připravil kolega Richard Čulko rozhovor s Josefem Šorfou, kolegou z Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde připravuje seriál Sudetské stopy.
2: Český rozhlas Karlovy Vary vysílá od února nový seriál Sudetské stopy. Ten připomíná zapomenuté příběhy, pamětihodnosti i osobnosti spojené s původními obyvateli Karlovarského kraje. Nový seriál se zaměřuje na historii pohraničí, která byla poznamenána druhou světovou válkou a poválečným odsunem obyvatel. Právě tyto události dodnes ovlivňují vztah lidí ke krajině i k místům, kde žijí. Sudetské stopy chtějí nabídnout širší a klidnější pohled na společnou česko-německou minulost a ukázat, že region má co objevovat i dnes. Minulost zdejšího regionu vůbec typická není a vztah k němu si vlastně vytváříme teprve v posledních letech. Je co objevovat, uvedl autor seriálu Josef Šorfa. Josefa Šorfu jsem si v rámci autorského čtení na zámku Štědrá vyspovídal. Pane Šorfo, jak jste k tomuto tématu vůbec přišel?
3: No, možná to téma spíš přišlo ke mně, protože sudetské stopy, to je věc, na kterou narážíte, ať už tady v Karlovarském kraji, kde vysílám, jedete v podstatě kamkoliv. Do hor, do lesů, do města.
2: Kolik pořadů už bylo vysíláno?
3: Tak zatím bylo odvysíláno 13 pořadů, ať už jde třeba o povídání s autorkou knížky Jitkou Blaškovou, Anetchen, děvčátko ze Sudet, povídání o starých mapách, o chebském knoflíku, o téměř zapomenutém fenoménu, o tom, že přijedete někam na místo, kde si domluvíte sraz na náměstí v Lauterbachu, a to samozřejmě znalci vědí, že tam už žádné náměstí není, ale je to jakási plocha, kde jsou pozůstatky kostela, pozdější čisté tedy, kde je parta lidí, kteří se o to místo starají, a takových témat jsou desítky. Já mám zatím plán na 20 dílů, které mám rozpracované, a minimálně dalších 20 určitě se ty témata najdou. Bohužel jsem limitovaný jenom krátkou dobou, těmi 3 až 5 minutami. Ty příspěvky se objevují jak v Českém rozhlase, v tom klasickém vysílání každý čtvrtek, nebo potom i na webu, na Facebooku, kde dávám tu zvukovou stopu delší.
2: Které téma bylo z těch 13 nejzajímavějších, nebo které vás překvapilo?
3: Člověk má povědomí o řadě věcí, kdy já vlastně ta témata skládám jako mozaiku. Těch témat jsou desítky, ale možná zůstanu hned u toho prvního, kde jsem se věnoval soše františko-lázeňského Františka, respektive jeho autorovi. To je socha františko-lázeňského Františka, je socha, kterou zná v západní Čechách, řekl bych skoro v celé republice, úplně každý. Jo. Osud Gustava Adolfa Mayerla už téměř nikdo, a o to mi to více přišlo překvapivé, ten kontrast, že zatímco Františka zná

0: každý, tak to, že pan Majerl musel odejít do Německa a z žalu roztloukl všechny malé podobizny, které měl, tak to bylo hodně překvapivé.
1: Vy jste díky nejen tohoto seriálu pohybujete denně v Sudetech nebo v Egerlandu. Co říkáte na aktivity vládní strany SPD ohledně sudetoněmeckého dne v Brně?
0: Mně to přijde za prvé hodně nešťastné, protože téma sudetských Němců tady nejčastěji zvedají populisti před volbami. Mně to přijde naprosto neuvěřitelné v tom, že kdyby tihle lidé začali brojit třeba proti česko-německé pouti ve Skokách, kam desítky let jezdí a kde se setkávají sudeční Němci úplně v pohodě, kam jezdí si zavzpomínat na víceméně nevinné setkání, a je to hrozně, hrozně milé a příjemné setkání, tak ti lidé, kteří brojí a straší sudeckými Němci, by tam ani jet nemohli, protože by byli za kašpary. Jo. A doufám, že tak budou i co se týče Brna, no, že ta akce proběhne v poklidu a naopak upozorní na to, že je tady spoustu lidí, kteří to má kořeny a kteří se sem rádi vrací, aniž by měli jakékoliv jako nároky, nebo ale ty vzpomínky jim přece nemůžeme sebrat.
1: Jste vlastně odpověděli na tu můj další otázku, co byste doporučil posluchačům Českého rozhlasu k tomuto tématu. Jeďte, mluvte s lidmi.
0: Konec konců v centru Chebu má kancelář svazu Němců, kde mají výstavku k historickému Ašsku. Já když jsem tam šel poprvé, tak jsem si připravil otázky v němčině. A oslovili mě lidi na jako plynulou češtinou. Šéfa Sdružení z Karlových Varů jsem potkával ve vlaku, co by průvodčího, a bylo to naprosto milé a příjemné setkání. Jo. Takže všem doporučuju. Ať už máte k minulosti vztah jakýkoliv.
1: Pane Šerfo, já vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré. Především mnoho sil k vaší důležité práci. Díky moc.
0: Děkuju.
2: Die regionale Sender des Tschechischen Rundfunks in Karlsbad sendet seit Februar eine neue Reihe, Sudetenspuren. Die Serie erinnert an vergessene Geschichten, Sehenswürdigkeiten und Persönlichkeiten, die mit den ursprünglichen Bewohnern der Karlsbader Region verbunden sind. Die neue Sendereihe widmet sich der Geschichte des Grenzgebiets, die vom Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der Bevölkerung nach dem Krieg geprägt wurde. Diese Ereignisse beeinflussen bis heute die Beziehungen der Menschen zur Landschaft und zu den Orten, an denen sie leben. Sudetenspuren möchten einen breiteren und ruhigeren Blick auf die gemeinsame deutsch-tschechische Vergangenheit ermöglichen und zeigen, dass die Region auch heute noch viel zu entdecken hat. Die Vergangenheit dieser Region ist keineswegs typisch und unsere Beziehung zu ihr entwickeln wir eigentlich erst in den letzten Jahren. Und es gibt viel zu entdecken, sagte der Autor der Sendereihe Josef Schorfer. Im Rahmen einer Autorenlesung auf Schloss Stedra hatte ich Gelegenheit, mit Josef Schorfer zu sprechen. Schorfer erwähnte am Anfang, dass das Thema der Sendereihe ihn selbst gefunden hat. Man begegnet dem Thema überall, wo man ist. In den Bergen, in den Wäldern oder Städten. Seit Februar wurden 13 Sendungen vorbereitet. Zum Beispiel mit der Autorin Nitka Plaschkova über die alten Landkarten, über den Egerländer Knopf Husendotere oder über die verschwundene Bergstadt Lauterbach. Es gibt sehr viele Themen, über die man sprechen kann. Ich habe bis jetzt 20 Teile vorbereitet, sagte Schorfer. In der klassischen Sendezeit habe ich nur 3 bis 5 Minuten zur Verfügung, aber im Internet oder Facebook kann man die längere Version hören. Als ein sehr interessantes Thema hat Schorfer das Thema des Franzensbader Franzls erwähnt. Jeder Mensch in Westböhmen kennt die kleine Statue des Franzls. Wenige aber wissen etwas von dem Schicksal des Autors, Johann Adolf Meyerl. Vor der Vertreibung des Autors nach Deutschland vernichtete Meyerl alle Statuen, die er in seinem Atelier hatte. Im weiteren Verlauf fragte ich Josef Schorfer zum aktuellen Thema, was er zu den Parlamentsaktivitäten der Partei um Tomio Okamura sagt, die sich dem zuliebten Deutschen Tag in Brünn widmen. Schorfer meint, dass es unglücklich ist, wenn diese Menschen, die gegen die Begegnung protestieren, zum Beispiel nach Maria Stock zu der deutsch-tschechischen Wahrfahrt kommen würden, würden sie dort als Narren wahrgenommen. Er hofft, dass der Sudetendeutsche Tag in Brünn ruhig verlaufen wird. Er empfiehlt, hinzufahren und mit den Menschen zu sprechen. Und zum Schluss folgt wie immer unser Jubiläum der Woche. Heute erinnern wir an den Comics-Zeichner Hannes Hegen. Hagen wurde am 16. Mai 1925 aus Johannes Eduard Hagenbart in Česká Kamenice, dem damaligen Böhmisch Kamnitz, in eine Glasmacherfamilie geboren. Er besuchte zunächst die Glasfachschule in Kamenitz-Gischenow, damals Steinschönau, und studierte später an der Universität für angewandte Kunst Wien. 1942 musste er sein Studium unterbrechen und wurde zum Militärdienst eingezogen. Nach dem Krieg wurde die Familie aus der Tschechoslowakei vertrieben. Sie ließ sich in Ilmenau in Thüringen nieder, wohin auch zahlreiche andere Glasmacherfamilien aus Böhmisch-Kamnitz gezogen waren, um dort ihr Handwerk weiterzuführen. Die junge Hagenbart arbeitete zunächst als Glasdesigner und Glasmaler, bevor er nach Leipzig ging, um Zeichen zu studieren. Dort lernte er die Kunstszene kennen, darunter auch den bedeutenden ostdeutschen Maler Werner Tübke. Sein Studium in Leipzig schloss Johannes Hagenbart jedoch nicht ab. 1951 zog er nach Ostberlin, wo er als Zeichner und Karikaturist für die Zeitungen und Zeitschriften arbeitete. Er entwarf sogar das Logo der Zeitschrift Wochenpost, das 40 Jahre lang verwendet wurde. In Berlin nahm Hagenbart das Pseudonym Hannes Hagen an. In die Geschichte der ostdeutschen Popkultur schrieb er sich 1955 ein, als er die Gründung der Kinderzeitschrift Mosaik initiierte. Dort veröffentlichte er seinen Comics Digidax. Die Hauptfiguren, kleine Kobolde, brachten Kindern auf unterhaltsame Weise Wissenschaft, Technik und Geschichte näher. Hannes Hagen wurde zu einem der bekanntesten Comicschöpfer der DDR und seine Popularität hielt er auch nach der deutschen Wiedervereinigung an. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr widmete man ihm in Leipzig eine große Retrospektive, die Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland anzog. Hannes Hagen, der aus Böhmisch-Kamnitz stammte, starb 2014 in Berlin. Dort wurde er auch in einem sogenannten Ehrengrab des Landes Berlin beigesetzt. Nicht ohne Interesse ist außerdem, dass Hagens Onkel Josef Hagenbart, der ebenfalls aus Böhmisch-Kamnitz stammte und später nach Dresden zog, heute zu den bedeutendsten ostdeutschen Malern gezählt wird. Im Dresdner Stadtteil Loschwitz ist eine malerische Straße nach ihm benannt, die zum bekannten Rhododendronpark führt.
3: A na závěr ještě výročí týdne. Dnes si budeme povídat o komiksovém kreslíři Hannesi Hagenovi. Narodil se 16. května 1925 jako Johannes Eduard Hagenbart v České Kamenici ve sklářské rodině. Studoval na sklářské škole v Kamenickém Šenově a pak na Univerzitě pro užité umění ve Vídni. V roce 1942 studia přerušil a musel narukovat. Po válce byl i s rodiči z Československa vysídlen. Usadili se v Durinsku, v Ilmenau, kam zamířilo více sklářských rodin z České Kamenice, aby se tu dál věnovali sklářskému řemeslu. Mladý Hagenbart tu nejdřív pracoval jako návrhář a malíř skla, pak odešel na Univerzitu do Lipska studovat kreslení. Zde se seznámil s uměleckou komunitou, včetně významného východoněmeckého malíře Wernera Tübkeho. Studia v Lipsku Johannes Hagenbart ovšem nedokončil a v roce 1951 se přestěhoval do východního Berlína. Zde pracoval jako kreslíř a karikaturista pro noviny a časopisy. Navrhnul dokonce logo časopisu Wochenpost, které si médium udrželo 40 let. V Berlíně Hagenbart přijal pseudonym Hannes Hagen. Do dějin východoněmecké popkultury se zapsal v roce 1955, když inicioval založení dětského časopisu Mosaik, ve kterém uveřejňoval vlastní komiks Digidax. Jeho hrdiny byli skřídci, kteří děti zábavnou formou seznamovali s vědou, technikou nebo historií. Hannes Hagen se stal jedním z nejznámějších východoněmeckých tvůrců komiksů a jeho popularita se udržela i po sjednocení Německa. Obdržel množství cen a vyznamenání. V loni mu byla v Lipsku věnována velká průřezová výstava, která přilákala davy fanoušků z celého Německa. Hannes Hagen, rodák z České Kamenice, zemřel v roce 2014 v Berlíně, kde je také pohřben v takzvaném čestném hrobě Berlína. Není jistě bez zajímavosti, že Hagenův strýc Josef Hagenbart, který se také narodil v České Kamenici a který se přestěhoval do Drážďan, se počítá k nejvýznamnějším východoněmeckým malířům. V drážďanské čtvrti Loschwitz je po něm pojmenovaná malebná ulice, která vede ke známé rododendronové zahradě.
4: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
3: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Sněmovna dnes schválila změny rozpočtových pravidel. Zástupci státního podniku Diamo zvažují obnovení těžby zlata na Jesenicku. A počasí zítra bude rozdílné, od polojasna na západě republiky po zataženost deštěm na východě. Maxima kolem 14 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
3: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
4: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasino z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
5: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard.
3: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Už pouze dva týdny mají obyvatelé Semil na poslání návrhu do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května. Město má na projekty připravený 1 milion korun.
6: Doručené návrhy radnice posoudí a ty vhodné zařadí do ankety. Lidé o nich budou moct hlasovat v listopadu. Město je pak nechá vybudovat příští rok. V minulých letech lidé v Semilech vybrali například úpravu hasičské zbrojnice v Bítouchově nebo doplnění vodního herního prvku na ostrově. Ze Semil Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Pracovníci státního podniku Diamo zpracovávají studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokumenty posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a také na obyvatele regionu. V červnu studii projedná dozorčí rada Diama. Potvrdil to vedoucí odboru hornictví tohoto státního podniku Karol Šmehel.
7: Studie proveditelnosti je proces, při kterém simulujeme potenciální těžbu a zpracování toho nerostu. Teď aktuálně budeme předkládat dozorčí radě státního podniku Diamo tuto první etapu studie proveditelnosti v červnu a následně budeme očekávat jejich rozhodnutí a samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, zdali a jak budeme pokračovat v návazných krocích. Sport.
2: Čeští hokejisté přibližně za 16 minut nastoupí ke svému úvodnímu zápasu na letošním mistrovství světa ve Friburgu se střetnou s Dánskem. Už odpoledne Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zdolala Švédsko 5-3.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme regionálně velmi rozdílné počasí. Zataženo s občasným deštěm, místy trvalejším čekáme hlavně na východě republiky, ojediněle také bouřky. V severozápadní polovině Čech přehánky jen ojediněle, na západě může být až polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směr Brno-Praha popojíždí kolona před sjezdem na Větrný Jeníkov. Ve stoupání na kilometru 105 je zúžení do jednoho pruhu a potrvá do neděle. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a přejeme příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
8: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
9: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
8: Téma něčeho moc bude.
9: Čeho? Ano, toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
8: A my muži?
9: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
8: Ano.
9: Patriku, jsou to chlupy.
8: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
9: Nebo než se mu líbí.
8: Tak to je dnešní téma tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
9: No, jsem s ním.
8: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostly jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách, a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností, třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohle tu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou. Vesele a zdravě.
5: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
5: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst,
5: no
0: máme vlkodlačí syndrom.
5: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon, a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária, a to může být, a to chci varovat, někdy následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A začnou
5: růst chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že tedy, kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
5: Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená, ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma Máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznal. Pardon. No, jinak děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak.
0: Ano,
2: totiž. To je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti, to znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
0: Mm-hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. Jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano. Já tady mám celý seznam léků. Asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách. Pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění. Pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty
0: říkala?
2: Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být.
0: Ano.
2: Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože jí nenaroste plnovous. Jo? Tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
2: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc. Takový. A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka naše kolegyně Nachládková v písni Neptej se a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna a to pyhy a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale měla problém stejný, nicméně po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky Vesel a zdraví.cz, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohledný muž. Na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupu.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili, jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdanová poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Vesele a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Lesi by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak no. To bude záležitost hladiny možná testosteronu a máte to ještě někde jinde nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej,
1: máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky, není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších i vevnitř, nejen na bolci. To je prostě přímo vata, která mu tam zůstá.
1: Jasně.
3: Takže když to holíme, tak to roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejdemane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující, jo? Takže opravdu ne. Prosím, ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
0: je to, jako
1: to tam zastřihnout.
0: Je to jako, když bychom punty do uší a stačí,
1: ano,
0: to holí.
1: Ale pak na permanentní je laser. Tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
3: Problém, manžel bere varfarin, takže
1: no. Jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě. Vítejte.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A někdo nestlumil rozhlas. Prosím,
4: okamžitě
1: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
4: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Urbanská a já mám paní doktorko velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
1: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují. ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
0: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám ano, to dnešní ano. téma, přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál, 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cejdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od Jánovi, já stají od Tokia. Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně. Ano. Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako ne to, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé a zdravé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O mužích. Máme další dotaz telefonní nad čísle 731 800 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pítreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat. A sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano,
3: Normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Nevím, speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjádřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, jo? Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli doktorka Kateřina Cajdamová a téma moc ochlupení. Uděláme takový závěr, rady závěrečné, paní
1: doktorko.
0: Tak
1: já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození, ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie, nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání téma a rady a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: V Praze se dnes veřejně projednávalo vymezení takzvaných akceleračních oblastí. Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy a počasí v Česku zítra od polojasná na západě republiky po zataženo s vydatným deštěm na východě. Maxima většinou kolem 13 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ve vypjaté atmosféře sledovali stovky lidí v Praze veřejné projednávání návrhu takzvaných akceleračních oblastí. Jedná se o území s možností rychlejší výstavby větrných nebo solárních elektráren. Experti a úřady v těchto oblastech předem zhodnotili desítky typů dopadů na lidi nebo na krajinu.
3: Snahu zástupců ministerstev celý proces veřejně vysvětlit část lidí v pražském radiopaláci od začátku přerušovala.
4: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
3: Říká účastnice, která si nepřála uvést jméno. Věcné dotazy pokládali například starostové obcí. Podle Reného Neděli z ministerstva průmyslu a obchodu mělo veřejné projednání smysl.
5: Vysvětlit i ty některé obavy a některé ty mýty typu, že vám někdo postaví větrnou elektrárnu ve prostřed vesnice. To se prostě nemůže stát.
3: Česko v rámci Evropské unie výrazně zaostává především v rozvoji větrné energetiky. Z pražského radiopaláce Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Policisté vypátrali ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8leté vězení. Lebku ukradl, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků.
6: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracená nenávratně.
7: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
8: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
7: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Moravské Beskydy o tomto víkendu zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až kolem 70 litrů vody na 1 metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunková a také Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojediněle, postupně od jihovýchodu s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Ranní minima mezi 9 a 5 stupni, na západě Čech při malé oblačnosti až plus 1, místy také přízemní mrazíky. Zítra přes den velká oblačnost, místy déšť i trvalý, to na východě republiky ojediněle i bouřky. Na severozápadě Čech přehánky pouze ojediněle a na západě i polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu. Bude večer na Moravě a ve Slezsku dál zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Začíná víkendová uzávěra na hlavním tahu číslo 38 na obchvatu Jihlavy. Tunel je tam neprůjezdný obousměrně kvůli plánované údržbě. Aktuálně projedete bez kolon. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nabídkou Spolu budeme plovout řekou otevřela naše dnešní setkání ve své době výrazná bluegrassová formace Wabank Unit a otevřela další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a tramské písně. A chvíle my také zaskočíme mezi hitparádové jedničky.

tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

Loreta Linová a životopisné vzpomínky horníkovy dcery z vrcholu hitparády 1970, které o 21 let později nabídl Honza Vyčítal s ryze osobními vzpomínkami pošmistravic kluka. A teď se vrátíme do času po roce 1988, kdy kytarista Marek Mikuláš založil bluegrassový kvartet Wabank Unit. Ten vydal v roce 1996 album Tajemství s přiznáním Petra Kuse Moc rád se toulám.

vedoucí tandem bývalé sestavy Vabank Unit Marek Mikuláš a Jarda Teska, tentokrát už s Martinem Mikulášem, Jardou Štěrbou, Igorem Hlubem a styl kytarou Petra Cloudy v sestavě elitní party moderní country Blueground. Ta vznikla už v roce 2001 a první album s písničkou Co z toho mám nabídla před rovnými 10 lety. A rychle do Brna za Tramp Evergreen Bandem a písničkou legendárního Pepy Blažejovského Zase ti chytěj dálky se solovou Janou Radovou.

My to vydržíme, we're gonna hold on, zpívali ještě v roce 1973 George Jones s Tammy Wynettovou, ale uplynuli dva roky a jejich manželství bylo minulostí. O 22 let později se na stejné melodii vydal Pavel Bobek s Ivone Přenosilovou Cestou dlouhou.

slavnou I Still Miss Someone Johnnyho Cashe přinesli do dnešního country dostavníku Vítě Vondrášek, Břetislav Con, Josef Kachlík a Mirkové Urbánek a Huml, tedy veskrze amatérští, tak trochu trampští a místy silně countryoví trapeři z Rakovníka. Vznikli před rovným půl stoletím a k ozdobám jejich protlachů patřila celých 30 let písnička Je cizí.

0: Zuzana Burianová s Jiřím Grossmanem a country beatem Jirky Brabce 1972. A ano, pane Jiří, zdařilá česká verze tehdy už čtyřleté a jediné hitparádové jedničky člena nešvilské Granola Pry Roy Druskyho s Priscilou Mitchellovou. V jejím originálu nebyl pan Jiří, ale pan Peters.
1: Hello?

Početná parta vytrvale střežící odkaz trampské písně brněnský Tramp Evergreen Band, který založil už v roce 1988 populární Joška Joe Jäger, a písnička díky detektivkám kapitána Kida nejspíš ještě populárnějšího Savy Slima Klimeše Chicago. Ze stejných pramenů je i tahle píseň Lampáře.

Václav Rajneš, Jana Zuzka Radová, Sava Slim Klimeš, Jiří Havon Alina, Luboš Krmníček, Vítěz Nevajs a Kamil Mazálek. Brněnský tramp Evergreen v sestavě, v níž v roce 2006 nahrál nejen tuhle píseň Lampáře, ale celé album, které se jmenovalo Tak trochu jinak. Díky všem, kteří jste jeli i dnes se mnou, hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

0: rozladí.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodina.
2: Český rozhlas zprávy.
3: U didaktických testů letos v Česku neuspěla téměř desetina všech maturantů. Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. A zítřejší počasí od polojasna na západě republiky po zataženo s vydatnějším deštěm na východě. Maxima kolem 13 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem. Dobrý večer. U státních maturit letos neuspěla téměř desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo přibližně 12%.
4: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
5: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů, dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
4: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
6: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
4: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili vyšetřovatelé po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa. Příčinou požáru byla technická závada. Potvrdila to mluvčí královéhradeckých krajských hasičů Martina Getzová.
7: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
3: Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů. A to kvůli změně počasí a ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo ve Zlínském kraji od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté dnes večer vstoupili do letošního mistrovství světa a zatím si vedou velmi dobře. Po dvou třetinách vedou nad Dány 2-0. Už odpoledne Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko si poradilo s Německem 3-1.
2: Počasí.
3: V noci čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojediněle, postupně od jihovýchodu občasný déšť, v severozápadní polovině Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Nejnižší teploty kolem 8 stupňů, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až plus 1, místy přízemní mrazíky. Zítra velká oblačnost, občasný déšť, místy i trvalý, zejména na východě republiky, ojediněle bouřky, na severozápadě Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Maxima zítra kolem 14 stupňů. V severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16 a vítr zpočátku slabý, bude v průběhu dne dál zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D7 na příjezdu do Slaného od Prahy se bouralo na konci dálnice, je to kilometr 16,5, průjezdný je jeden pruh, tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
2: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
9: Dejte si tu pozor.
10: Nehádejte se, prosím vás.
11: Nehádejte se, prosím vás.
12: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
10: Já to nejsem.
13: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
10: Přes zubu,
13: kdo tam půjde?
10: Já tam nejdu.
13: Jděte tam vy.
12: A ten jde
10: on. No tak budeš nebo nepůjdeš?
12: Nebudu.
13: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu. Kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: No
2: tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnicích, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu jako vyhlášený milovník anglického humoru patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurenci. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Trybová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mě schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil podem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, Kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu, rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu s to postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jakoby za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ní mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem. Když dědeček vstoupil, teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem, ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zažval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se pravda Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoli starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kde pak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: Oh, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
2: Kde pak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky, kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá, vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, to To mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilí.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá? Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit. Nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu. Že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, ne. Pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky?
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak 30 minut.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: To je ono. To je ten božský zvuk skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec a nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texasu.
0: Nesmysl, tohle byly Stradivárky.
2: Ne, pouze dokonalá napodobení.
0: Nebuďte směšný, pane Holmesi. Napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
2: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
0: Cože? Biochemik?
2: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
0: Tomu nerozumím.
2: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
2: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, Ale to je zatím jenom teorie.
2: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
2: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
1: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
2: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
2: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
2: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
2: No, co vy na to, inspektore?
1: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
2: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum, čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení,

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví, naši milí přátelé, listováním zvukovými archivy.
2: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
3: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svérázný člověk. Neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let, byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se, sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámil. A tam ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy bylo to, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zítřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen. Jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel se sem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnou, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té

0: jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
1: Ajajaj, to je otázka.
0: To jsem vám schválně nepřečet, když se...
1: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji odtamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarolla, a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
0: Neříkejte, že jste nevěděl.
1: No věděl, ale bál jsem se, jak bude reagovat. Ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hej, budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový jako... jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
0: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
1: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní, ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička.
0: Ano.
1: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi Machatý Hedu Lamarr poprvé přived jaksi ovšem...
0: Ano, ale jenom samotnou.
1: Ale nahou.
0: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
1: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli, jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, helejte, to vám nemůže přijít směšný, to už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná,

0: A role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Hmm. Jo, a to je pravda, to je pravda. Člověk tomu musí věřit. Herec musí věřit tomu, co dělá, a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka. Jinak se to zvrhne, anebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
0: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegela. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem pala, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pala, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. Skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak se mu už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinorevii, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
0: Jo, to, no, tak to je dobrý, tahle otázka.
1: No tak, tak já to myslel jinak.
0: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu, a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon, ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá, a ona mu tam řekla, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta, a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu, a přijel jsem tedy jako, a měl jsem to takhle na krku, a rád vytáh prostě v aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk, a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitánčik. A v tuhle chvíli, jen pár vteřin po 23. hodině, otevírám další noční linku. V jejím úvodu chci říct dvě důležité věci. Kdykoliv během následujících dvou hodin zazní slovo droga, jsou tam uvozovky, takzvaně droga. Je to, řekl bych, nejstručnější vyjádření toho, že vlastně každý může mít něco, co ho částečně povznáší, částečně odvádí od reality, částečně mu něco dodává. A inspirací k tématu dnešní noční linky bylo jedno výročí. Dnes je to totiž 75 let, co v pražské nemocnici u Apolináře zahájila provoz první protialkoholní záchytná stanice nejen v tehdejší Československé republice. Ale pozor, to byla inspirace jenom částečná. Ta věta šťastný, kdo nepozná svoji drogu, tedy věta z titulku dnešní noční linky, totiž zní v kontextu, že jsme vlastně jen lidé a že každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. Jde tedy o vztahy, krom jiného, jde i o adrenalin, o práci, či o opojnou moc a o to, že za šťastné se mohou považovat ti, kteří svou osudovou slabost nikdy nepotkají a nepropadnou jí. Možná se příběhy na toto téma budou týkat přímo vás. Možná jste byli svědky toho, jak někdo z vaší blízkosti propadl vášní cestovatelské, vášní nákupní, gamblerské, sběratelské, anebo té skutečné drogové. A jak mu to změnilo život? O tom, jaké štěstí mají ti, kteří nepoznali nebo odolali vášni, která by jejich život změnila k horšímu, můžete do noční linky volat na 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka. A ta druhá důležitá věc, která musí zaznít v úvodu dnešní noční linky, je, že to asi nebudou, dá-li se předpokládat, vždy příběhy jen veselé. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefon 731 800 900. Web rozhlas.cz/linka. Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a stejně jako bych se chtěl zeptat toho každého dalšího volajícího na čísle 731 800 900, ptám se i Jardy, který je tím prvním na zmíněné lince, jestli má co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Jardo, dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, zdravím všechny posluchače taky noční linky. A také tak Danus Blaté si poslouchá. A teď těm drogám teda, no, jakoby, pečně jsem poznal, nebo nepoznal. Jako těm prčím drogám je to ta káva a vlastně alkohol. S alkoholem jsem měl velký problémy, z toho jsem se dostal jenom degustaci, což je docela dobrý pokrok. Jako skleníčka tak nějak občas. No alkoholu. Spíš k ochutání, ale co mám velký problém s takovou drogou je kouření, ten tabák, jakoby dýmkový, no, jak jsem se zmínil už hodněkrát v noční lince s tou dýmkou, furt bojuju. Umínil jsem to teda hodně, ale furt mi to, jako už rodina říká, že by to si mělo pastit úplně, ale táta říká, dokud tady nešáhne ta smrt, tak prostě asi nepřestane, no.
0: Jak dlouho kouříte tabák?
1: Jako dýmku? Asi 19 let.
0: Začal jste jakým způsobem? Bylo to, řekněme, v době, kdy jste byl v nějakém presu?
1: Ne, já jsem začínal jakoby s vářením, jsem měl doutníky a z toho jsem přešel na tuhle tu dýmku. Takže jakoby já kouřil od nějakých 18 let.
0: Takže bychom asi neřekli, že to byla nějaká berlička, která vám měla v těžké životní situaci nějak pomoct. Ono se to takhle stává většinou.
1: Ale hlavně je to dobrý, že jsem to dost omezil. Já jsem fakt vykouřil 40 gramový tabák za den, jo, což stále dneska stojí 400 tabák, že přepočítá teda koruny. Já jsem byl schopen na další peníze, by to vyšlo skoro 15 000 na měsíc, jo. Což jakoby je úplně neúnosný, by to bylo, že jsem to omezil už aspoň na ten sáček, no. A i tak je to jakoby to, ale ještě by to je teda pro mě to jinou, odstoupím od těch drog takovýhle a co je pro mě, mám takový problém se šopaholismem, myslím vám to, co říká, šopaholismus.
0: Že rád nakupujete.
1: To je hodně špatný, no.
0: Tak ono...
1: Není den, abych si něco nekoupil, jo.
0: Jo, děláte si tím...
1: Já to mám hlavně formou jako sběratelství, že to je prostě, asi si dovedete představit, jak to u mě v té jedničce vypadá, no.
0: Zhruba ano. Chtěl jste, nebo zkoušel jste přestat s kouřením tabáku?
1: S kouřením tabáku, jako, nemám tu vůli, já se s tím nějak, mě to dodává nějakou, jakoby, takovou pocit uklidnění a takový, jako, relaxace, no, že tím třeba nahrazuju ten alkohol.
0: O škodlivosti kouření tabáku je, myslím, sice zbytečné hovořit, zejména s vámi jako s kuřákem, nicméně mělo by to zaznít. Každý bychom si měli být vědomi. A já jsem taky kuřák, takže jsem si toho vědom, že to je škodlivé a že si tím ničíme zdraví. A nejenom naše, ale taky našeho okolí.
1: Ano.
0: Jardo, už jenom ten hmotný stimul, když to takhle řeknu, tedy to, že v dobách, kdy jste kouřil jeden paklík tabáku během dne, tak ten by vás možná, který dneska vyjde na 400, jak říkáte, tak ten by vás možná mohl někam posunout. Mě tedy už trošku posunul, já to omezil, no, to je pravda, ale ne zcela.
1: Hlavně mi to třeba vycházelo, když to spočítáte, to byl jeden paklík a nadspal se z toho skoro 12 zímek, jo. A teď si vemte tu dýmku, kouříte 40 minut, 45 minut, tak to přijdejte, co já skoro vlastně jakoby nespal, já ten den skoro jenom pokouřil, jo.
0: Takže vy jste skoro nespal, jo?
1: No, když jste vzpomínil, tak vemte 40 minut krát 12,
0: Ano.
1: To je skoro půl dne jste pokouřil, jo. Nemáte spánek, nějakou práci.
0: No, teď jsem se právě záliby. Na tu práci chtěl zeptat, ano.
1: Taký záliby a jakoby to ještě naštěstí nemám rodinu, to by jakoby, jako určitě by to třeba možná donutilo nějakou tu ženu mít a nějakou rodinu a šlo by to třeba 100% stranou, že před těma dětma by se třeba už cítil, že by mi to mohlo vadit, pak až byl, nebo kdyby ty děti byly, že to by asi mě to třeba donutilo, nebo ta přítelkyně říká, nekuš mi tady, nebo tohle, že by to možná, že by to bylo jiný, jakoby, že by se s tím třeba dal jako praštit, no.
0: Já vidím jako pozitivní, že se snažíte najít aspoň cesty, jak s tím přestat. Vychodit to. No tak, Jardo,

0: nebudu vám radit od toho, nejen, že tady nejsem, ale nejsem ten pravý, kdo by vám mohl radit. Příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, jste ale začal, myslím si, tím, no, hodně velkým kalibrem. Myslím si, že to tady bude znít ještě několikrát.
1: Tak musím to dát takhle.
0: Je to na každém z nás, ono je všechno v hlavě.
1: Každý určitě, ano, každý určitě jakou tu drogu má, že to cokoliv, že jo. Někdo má třeba nějakou vášeň auta, třeba nebo nějaký koníček, no, někdo, já teda se mám úplně jako drogu je práce, jo, že bych byl nějaký workaholik, jo.
0: Tak to jsme na tom podobně, protože to je jedna z mých drog, ano, moje práce.
1: Vy máte? Já ji nemám jako práci workaholik, nejsem workaholik, já nejsem workaholik.
0: Já ano.
1: Já budu dělat, co musím a do ničeho víc se nějak nehrnu.
0: Jardo, na vaší cestě vám přeju hodně štěstí a...
1: Taky děkuju.
0: Sám víte, že by bylo dobré s tím skončit, že?
1: Ale já jsem hodně rád s tou závislostí a tou alkoholu. Myslím, že to je jako vážnější, že to jsou vážnější následky s tím alkoholem.
0: To bude zřejmě další téma, které bude znít dosti často v dnešních příbězích. Tedy pokud se noční linka vyvede, protože bez vašich příběhů, bez vaší upřímnosti by to nebylo ono.
1: Zdravím všechny posluchače a budu poslouchat dál a... Přeju si to nejméně těch závislostí a nebo na těch, jak takhle, no. Tak jo, dobrou noc.
0: Dobrou noc, Jardo. Držím vám pěsti. Naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon budete moci využít během další písničky, ale o tom jistě velmi dobře víte a stejně tak můžete psát během celých dvou hodin noční linky na rozhlas.cz/linka. Michal z Myšlína napsal, špatným vášním jsem se naučil nepodléhat. Pomáhá mi opakovat si následující formuly. Nebuď slaboch, který se neumí ovládat. Kdo jiný než člověk jako ty by měl jít příkladem. Velmi rozšířené jsou vášně a závislosti, které lidem odčerpávají kapitál, ničí jejich zdraví, narušují vztahy. Naštěstí existují vášně, které jsou ctnostné a společnosti prospěšné. Já, pokračuje, respektive zakončuje svůj vzkaz Michal, já straním třeba vášní pro filantropii. Mým velkým životním vzorem je Američan Ronald Reed. Znovu zopakuju to, co jsem uvedl už v úvodu noční linky. Ta droga, která se nachází v titulku dnešní noční linky, je vždy s uvozovkami. Nemyslím tím jen ty chemické látky, které jsou konec konců nezákonné. Mám tím na mysli všechny vášně, které... Pokud nepoznáme, nebo někteří z nás nepoznají, tak jsou šťastní v životě. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a už za pár chvil bude slyšet naše posluchačka Dana. Ještě než se tak stane, mám dvě drobné poznámky. Ona sama vlastně v řeči, kterou jsme spolu vedli těsně předtím, než vstoupíme do vysílání, místo slova droga použila vášeň. Taky by se dalo říct, že je šťastný ten, kdo nepozná svou vášeň. Ale tam už je to trošku kontraproduktivní. Záměrně jsem zvolil právě ono slovo droga, které ovšem vždy dávám do úvozovek. Opakuju to už po druhé, víckrát už to neudělám. No ale teď už, paní Dano, jste na řadě vy. Přeju vám dobrý večer.
1: Já přeju krásný večer vám, Borku. Moc ráda vás slyším po čase zase. A zdravím všechny posluchače samozřejmě.
0: Za všechny děkuji, paní Dano.
1: Od severu, západu a do všech světových stran. A teď k tomu, čemu já jsem za život podlehla, jo. V životě jsem nebyla alkoholička, to teda vůbec nemám k tomu sklony, jo, ani moji rodiče. Moji rodiče vůbec nekouřili. Tatínek si svátečně občas zapálil. Já jsem taky nekouřila, dokud jsem tady měla svoje děti a pečovala jsem o ně. A tak asi je to tak zhruba 10 let, co teda jako bohužel tomu kouření jsem podlehla, jo. Já teda nekouřím dýmku, jako Jardu jsem slyšela jenom čas, ale já kouřím teda, já tu mám i elektronickou cigaretu, ale ona mi to fakt nedělá dobře a když si dám kafičko, tak prostě si cigaretu potřebuju dát nutně.
0: Na tohle téma vlastně existují i filmy, Kafe a cigára, jestli jste viděla.
1: Přesně tak, no, to jsem teda neviděla, ale u mě to tak je. Prostě, víte co, já když se bavím a jsem mezi nekuřákama, tak kouřit nemusím vůbec. Já jsem byla třeba na srazu před nějakýma 2 týdny a s těma spolužáky a tam jsem opravdu, já jsem vykouřila za celý, já nevím, 6 nebo 7 hodin jsem vykouřila 2 cigarety a to jenom, že jsme sešli se spolužáky zakouřit ven. Že jsem si jako říkala, no ale jako říkám, alkoholu jsem nepodlehala, drogy jsem v životě nevyzkoušela. A pamatuju si, když jsem byla ještě na intru, tam se hodně kouřilo. A tenkrát byly cigarety za pár šupů, jo. Tak já jsem to v životě neochutnala. Prostě, jo, já jak někde, když mi pasávali kravičky na vesnici, tak jsem kouřila slámu. A to byl možná začátek, ale můj dědeček se dožil 90 let a kouřil dýmku. Kouřil fajku, vyloženě takovou tu zahnutou fajku. A já jsem si říkala, tyjo, prošel první světovou válkou, kouřil a já to mám. Já už jsem o tom i přemýšlela, odkud jsem to převzala, jo, protože já si myslím, že jsem to věděla po tom dědečkovi. Protože
0: v tom hrají roli i predispozice. Ano, genetika, taky, dá se říct, že jo, řekl bych.
1: A víte to, jak odešly ty děti do světa, ale do světa. Jo, ty moje 3 potomci, 2 synové a dcera. No tak jako já jsem tady najednou zůstala sama a já jsem si říkala, nějakou špatnost mít musím. K alkoholu prostě netíhnou. Jo, to opravdu jednou, když si zaspívám se synem, když přijede z Prahy jednou za 2 týdny, a jinak prostě já to nepotřebuju. Já jako alkohol k životu nepotřebuju. Drogy jsem v životě nevyzkoušela, to teda můžu říct, ani Mariánku jsem nevyzkoušela, ale cigaretka a kafičko, to je moje. No.
0: Já vám vlastně rozumím. Znovu musím říct, že to, co děláte vy, i to, co dělám já si je balím, tak je nezdravé a škodí nejen nám, ale i našemu okolí.
1: My to všichni víme,
0: ale teď bych se vlastně měl 1000krát omluvit všem, kteří poslouchají, ale nikdy nám to dělá radost, že jo?
1: No mě to dělá radost, já jsem si taky balila ještě nedávno. A když finance jako nějak, tak jako přece jenom to je do peněz, jo?
0: No to jo.
1: Ale já si říkám, nechodím po cukrárnách, nevíme tam klepy, drby, tak. Drbárny prostě tady v Blatný.
0: Omlouváme,
1: jo,
0: si to hezky.
1: Abych se dělala zákuskama, jo, abych se cítila zákuskama a pomlouvala druhý lidi, to vůbec mě nezajímá. Takže prostě nějakou špatnost mít musím a proto já to práskám, jo. Prostě kafičko a cigaretka. A když je zabalená, to vždycky, když přijede s ním, tak říkám, hele, nabalíme se, jo. Protože já už jsem ho naučila normálně kouřit. Ono je mu přes 40 a já jsem ho naučila kouřit, jo. Já vždycky prostě, když si dáme pauzu v tom zpívání, tak si prostě musíme dát to kafičko a k tomu musíme mít
0: cigaretku. To mě zajímá, co vám to dělá s hlasem? Kouření.
1: No, s hlasem právě mi to nedělá vůbec nic. Hlete, já jsem prospívala Borku nějakých, já nevím, zhruba 15 let určitě. A já jsem nekouřila tenkrát. Já jenom, když mě vnutili o přestávce, o půlnoční přestávce, nějaký hudebník mi prostě vnutil cigaretu, tak jsem a ohrnovala jsem nos, jo. Mm-hmm. A když byly děti, prostě jsem je vychovala. Taky ne. No, ale s hlasem mi to nic neudělá. Naopak, já mám teďko falzet takové, jaký jsem v životě neměla, když jsem nekouřila.
0: No, máte důvod pokračovat.
1: No, je to zvláštní, ale já vám můžu říct, že já jsem zpívala alt jako hlas, takový ten hlubší, takový ten typ, jako byla Přenosilová, Kubišová a to. Mm-hmm. Já dneska zpívám falzetem a my, když se právě sezeríme se synem, tak si musíme dát to kafe a cigárko, protože prostě, aby jsme přestali vůbec zpívat, jo. Prostě, já vždycky hned postavím na kafe, jak přijde nebo on, a prostě hnedka balíme cigaretku. A prostě je to taková pauzička vynucená, ale já si myslím, že nikomu tím neškodím. Já jsem teda ohledu plnej kuřák. Já bych v životě nekouřila někde, kde jsou děti, což jsem teda dělala. A taky bych nekouřila nikomu pod nos, kdo je nekuřák. Jo. To prostě neschvaluju. A říkám, jsou daleko horší závažné věci, jako je alkoholismus. Si myslím, že z toho se těžko už člověk vymaní. A já už jako nemám důvod teď přestávat kouřit jako na svůj věk. Jo.
0: Já jsem čekal, jestli řeknete na stará kolena.
1: No, na stará kolena, dá se to tak i říct.
0: No, zníte mladě, možná, že i díky tomu kouření, tak jsem právě chtěl ten paradox trošku zvýraznit.
1: Víte co? Ono to něco do sebe má pro mě. A pro mě je to uklidňující. A já, když potřebuji něco vyřešit, tak prostě si tu cigaretku prostě dám a já jsem klidnější a pohodovější. A tak je to se vším, co já vlastně nad čím přemýšlím nebo o čem důmám a souvislosti hledám a tak dále. Mějte se krásně, Borečku.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně, vybrně, všichni, ať nám neprší už dlouho, protože deště bylo fakt, tak akorát bych řekla, že i u vás tam asi
0: přišlo. Tak my jsme měli sice takovou trošku suší epizodu, v Čechách toho napršilo víc, ještě minulý týden, ale teď už to doháníme na Moravě.
1: No, a víte co, deště třeba. Je. To sucho taky není úplně nejzdravější. Já jsem fakt začala mít špilovou alergii. To jsem naposled mluvila asi s Jitkou Lukešovou, jak jsem si stěžovala, že to mě nic mě netrápí tolik jako pilová alergie, kterou mám na stáří.
0: Vlastně. No v tom jsme docela podobní, ještě navíc tomu připočtíme ten saharský prach, který ve velkých výškách doputoval
1: přesně,
0: až k nám.
1: Přesně.
0: Já jsem štěkal jak ovčácký pes. No, tak paní Dano, děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se nádherně a všichni posluchači, zdravíčko především a deštík, tak jenom takový ten blahodárnej, májovej a ať je nám krásně.
0: Jo? Děkuju, naslyšenou.
1: Neslyšeno.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Slyšeli jste tam tu uvozovku? Uvozovku na začátku a uvozovku na konci u drogy. Může to být tabák, může to být, jak už jsem říkal, gamblerství, může to být třeba i vášeň pro dobré skutky, která vás možná někdy zavede, neříkám do záhuby, ale až do úzkých. A ten, kdo nepozná tuhle svoji vášeň, tuhle svoji v uvozovkách drogu, ten by zřejmě byl šťastný, nebo je šťastný. O tom můžete povídat na čísle 731 800 900 až do zítřejší jedné hodiny a taky psát, tak jako napsal Pavel. Protože bydlím sám, tak mi den co den dělá společnost alespoň po telefonu má kamarádka z noční linky a jsem za to rád, protože upřímně řečeno bych si už nedokázal představit, že bych si s ní nezavolal a jistě nápodobně i ona zrovna tak. Tak to je taková má závislost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení posluchači, přeju vám dobrý večer a taky klidnou noc. A pokud možno, jakýkoliv problém při příjmu noční linky, ať nenastane. Jinými slovy, ať slyšíte všechno, co naši posluchači a posluchačky na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, řeknou. Tím dalším, kdo by tak měl učinit, je František, který čeká na telefonu 731 800 900. Zdravím do Kralup.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím
1: tady
0: vás.
1: Kralupy a mám, patřím mezi ty šťastlivce, když tak poslouchám, který nekouří. Ale kouřívali jsme s manželkou, já nevím, jestli ještě existují dneska ty mentolky, ale to už je před lety. Jsme si vždycky, jak říkala paní, ke kafíčku nebo to, ale jinak jsme přestali a jsem šťastný, že vůbec nekouřím a i v rodině. Ale mám takovou zkušenost, co to stojí, kamarádi, tak když co kouřejí, co to stojí peněz hroznej dneska, že prostě zajedno si kazí zdraví, to prosím, ale že co to stojí peněz, to je to zatížení pro tu rodinu. Teďko ještě když v rodině třeba kouřejí dva, to taky byl případ takovej, to je taková finanční zátěž, že opravdu se divím těm lidem, že je to neodradí. A je to vlastně droga, no je to, jak se říká, je to droga, která prostě těžko se toho člověk zbavuje. Ale to bych si mám chtěl říct. Nedávno jsem poslouchal, Alex Minářová měla program, měla hodinový program tam s tím světoznámým fotografem. Vy určitě víte.
0: Robert Vano, myslíte? Ano.
1: Vano, přesně, výborně, jste mi pomohl. Tak ten vyprávěl, jak začínal, jeho prostě, když se dostával, jak se říká, na piedestál, když byl žádaný všude, samozřejmě vydělával těžký peníze a to. No a dopadlo to tak, že jak tyhle ty prominenti všelijaký drogy, marihuana a takovýhle. Takže normálně byl závislý, že už normálně, že se choval jako zvíře, že prostě už to nezvládal. A přátelé, nějaká rodina ho vzali jako pod křídla, jak se říká, zavřeli ho normálně na chalupě, ho zabednili, 14 dní ho tam nechali, dávali mu jenom jídlo, všecko a nechali prostě drogu, on že na ně křičel, že zabije, prostě byl, jak byl v té abstinenci, šílel úplně a jedině díky nim se z toho dostal, prostě potom, když byl zven, tak ještě jako nějak se s tím vyrovnával, ale bavil se toho, ale že těch 14 dní, možná, že to bylo i díl, možná, že jsem řekl málo, takže mu to pomohlo, ale že ta abstinence, že ten absťák, jak tomu říkají, že to je hrozný pro toho člověka, když opravdu s tím má skončit. Takže takhle, já je lituju ty lidi, kteří jsou na tom závislí, zátěž je to finanční, zdravotní, všecko. A přál bych jim, těm, kdo jsou na tom závislí a chtějí se toho zbavit, aby se jim to povedlo. Aby měli úplně jiný život a peníze radši užívali s rodinou, tamhle jezdili na zahraniční zájezdy, užívali si života, ale ty drogy, a ať je to kouření a prostě všecko, je to zabiják lidstva. Já vám moc děkuju, že jste mě vyslechli a přeji všem, ať se toho zbaví a přeji všem stále zdraví. Díky moc.
0: Já děkuji vám, Františku. A znovu musím dodat, že kdykoliv zazní v noční lince slovo droga, tak vždycky je tím myšleno to, čemu bychom taky mohli říct, třeba vášeň, slabost, že nejde jenom o chemické látky, že nejde jenom o drogy v tom smyslu, jak jsou definovány třeba v zákoně, ať už se jedná o návykové látky, alkohol, jak vy říkáte, marihuana, nebo i tvrdší drogy, kokain a podobně, ale že jde třeba i o závislost na hrách, na hraní, gamblerství.
1: Ano.
0: Takže děkuji moc krát, jsem rád, že jste se dovolal, Františku, a přeju vám krásný víkend. Naslyšeno.
1: Já vám taky a je to úžasně přínosný program tohleto. Přál bych vám všem zdraví a hlavně mějte se dobře. Díky.
0: Díky a naslyšenou. Vaše příběhy, vaše poznámky, vaše připomínky píšete i na rozhlas.cz/linka. Tedy připomínky v tom smyslu, co ještě třeba neodeznělo. A v tomhle případě má Bohumír vlastně pravdu. Jeho dva řádky vám rád přečtu. No, to je kumšt, kdy přestat. Ono se snadno řekne, přestaň, už je toho dost, neblbni. Po dostavění rodinného domu a mým starostí s dětmi mě nahecovali známí, dej se na domácí vína. Další na sbírání bylin do čajů. A tak mě to chytlo, že nevím, čím bych měl skončit dřív. Sbíral jsem 42 druhů bylin. Známá bylinkářka mi doporučila sbírat jen polovinu. Vína už jen převážně šípková, místo tinktur raději likéry a dobrou slivovici. Ten, kdo se tomu oddá, zavčas zabrzděte, jinak dopadnete jako já. Bohumíre, děkuju za vaše upřímné psaní, škoda, že jste se nerozepsal trošičku víc, ale i tenhle vzkaz, který se týká tématu Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, po jedné hodině zítřejšího 16. květnového dne na webu rozhlas.cz/linka také uvidíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Nemusí to být jen chemická látka, to už jsem říkal několikrát. Může to být jakákoliv vášeň, která nám na jednu stranu možná něco přinese, ale na druhou stranu nás určitě o něco připraví. Přinejmenším o čas, jako se stalo třeba mně v dobách, kdy mi troskotalo manželství, tak jsem se až příliš oddal online hrám, strategiím a podobně. Takže vím zhruba, o čem mluvíme, pokud budeme mluvit třeba i o vášní prohry. Navíc za malou chvilku dostane další z vás znovu slovo, bude to Zdeněk, ale ještě než se tak stane, tak to, co napsal Tom teď před zhruba dvěma minutami na rozhlas.cz Lomítko Linka zazní. Dobrý den, nedávno jsem oslavil 33 let. Mojí největší drogou jsou ženy. Nevím, jestli si vynahrazují mládí, nebo jestli je to současná moderní doba plná erotiky. Jen vím, že mám rodinu a nedokážu přestat flirtovat s jinými dívkami. Děkuji a dobrou noc. Ovšem mám takový pocit, že společně se Zdeňkem se teď na telefonu 731 800 900 vrátíme k té největší droze, o které už tady bylo několikrát hovořeno. Zdeňku, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Já chci se jenom zmínit o tom, jak jsem přestal kouřit. Asi před 50 lety, to mě bylo asi 32 nebo 33, tak jsem do té doby jsem vůbec nekouřil a najednou prostě se mi ozvalo ředitelství jednoho podniku, že potřebuju do jednoho servisu, potřebuju vedoucího, který má praxi, je v oboru vyučený a prostě má maturitu a že nemůžu sehnat, jestli to vezmu a nabídli mi dost slušný peníze, tak se jsem to vzal. A najednou jsem zjistil, že se chci uklidňovat cigaretou. Prostě měl jsem tam asi 20 loupežníků, který s autama, který montážníma a bylo třeba prostě nějak se s nima prostě bavit a prostě nějak to přežít. A najednou táta mi jednou povídá, když viděl, že mám prostě takový zahnědlý, říkal, ty kouříš? Já jsem říkal, no jenom v práci, když víš, že doma si nezapálím vůbec. On říkal, no já tě to zakazovat nebudu, ale hele, dej si na misky vah, si polož, na jednu misku si polož výhody a na druhou misku si polož nevýhody a budeš vědět hned, jak seš na tom a jestli nejseš úplně hloupý, tak to pochopíš. Mm. No samozřejmě jsem to udělal, táta byl inteligentní člověk, že jsem si nechal poradit a ovšem to nepomáhalo. Kouřil jsem dál a najednou jsem si řekl, ty vlastně máš ještě jednu možnost, ty máš možnost se vsadit s kamarádem, třeba jenom o tři piva, vsadit se s ním, že rok nebudeš kouřit a ty víš, že sázka se prostě nemá porušovat. Hmm. Tak jsem se vsadil a prostě ten rok asi dvakrát mě někdo úplně omylem, nějaký kamarád mě prostě takhle dal cigaretu a já jsem si neudělal ten šulka, jenom jsem si prostě potáhl a říkal jsem si sakra, tak já jsem to prohrál. Hmm. Takže jsem mu zaplatil ty piva a říkal jsem mu, hele, ještě jednou rok si dám. A to už prostě mi nikdo nepřesvědčí. Po tom roce jsem skutečně si nezapálil a už jsem to nepotřeboval vůbec. Hmm. Jenomže jsem měl na svatbu kamaráda do Říčan, ze kterým jsme jezdívali na vandry. A tam on říkal, ale pozor, naši kouří, tam se kouří celá rodina, takže já jsem říkal, no to nic, no a teď jsem říkal, no tak já tam mezi kuřákama

0: to. A po roce jsem si řekl, a to bylo důležitá podmínka, řekl jsem si, hele, teď si zapálit můžeš, protože si sázku prostě si dodržel. Ale potřebuješ to dneska ještě? Už? Mm-hmm. Nepotřebuju. Tak dneska kouřit nebudu. Druhý den jsem znovu říkal, ráno jsem vstal, říkal jsem, potřebuješ si zapálit? Nepotřebuju. No tak. Mm-hmm. A po několika dnech, když jsem si uvědomil, že vlastně už vůbec nepotřebuju tu cigaretu, že mi nemám absolutní chud na ní. Od té doby 50 let nekouřím.
1: Kéž by byl každý tak dokonalý, aby mu to vyšlo, sice na potřetí to bylo u vás, ale aby mu to vyšlo tak jako vám, Zdeňku.
0: No prostě jsem to musel vydržet, protože táta mi prostě říkal, no, nebudu tě to zakazovat, ale to musíš na to přijít sám. No samozřejmě výhoda byla v tom, když jsme seděli v Českým ráji na skalách betlemských skal a teď jsme večer za teplýho večera jsme si pouštili ty kroužky nahoru do nebe a nad jízerou se rozsvítily ty světílka těch chaloupek, jo, večer. No, to byly krásné chvíle, ale nic víc, nic víc dobrýho. Všechno ostatní špatný. Peníze, zdraví, okolí, všechno prostě na nic. Takže to je všechno, nebudu zdržovat už víc.
1: Nezdržujte, prostě... naopak, já jsem rád za každý autentický příběh, za každý opravdový příběh našich posluchačů a posluchaček. Zdeňku, a tenhle byl opravdový, děkuju.
0: Bylo opravdu, nevymyslel jsem si nic.
1: Nikoho nepodezírám, děkuju a mějte se hezky. Krásné jaro. Naslyšenou.
0: Mějte se fajn a držím palce všem, kteří si najdou pro sebe způsob, jak to prostě vydržet. No, to je všechno. Mějte se a nashledanou.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Pomalu se blíží půlnoc, což bude polovina dnešní noční linky, ale pořád ještě je čas na to, abyste volali a taky psali. Číslo je 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte znovu. A na rozhlas.cz Lomítko Linka tam také chodí vaši příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A znovu opakuju, nemusí to být jen drogy v tom klasickém slova smyslu, ale třeba i vášeň, slabost pro ženy, která už tady byla také zmíněna, ale samozřejmě i ono kouření, o kterém jsme si povídali v téhle hodince už docela hodně. Nicméně to, co napsal Honza, je zase z trošku jiného soudku. Žil jsem několik měsíců s alkoholičkou a jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Já jsem takto poznal, že alkohol je daleko horší a nebezpečnější droga než jakákoliv jiná. Je to bohužel droga legální, dostupná kdekoliv a kdykoliv a ta závislost je naprosto srovnatelná s drogami nelegálními. Dokonce je ta závislost ještě silnější a s ještě horšími následky kvůli bezproblémové dostupnosti. Když se stane něco vážného a přijede policie, řeknou vám jenom, ale s tím my nic neuděláme, ona pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony. To samé řeknou v nemocnici a bohužel i v psychiatrické léčebně. Na krizové lince, kde jsem to také konzultoval, mi řekli na můj přímý dotaz doslova, ano, jediná možnost je počkat, až bude ona nebo někdo jiný v ohrožení života. Prostě počkat, až se něco stane. Alkoholikovi prostě nepomůžete a on sám nikdy nepřizná, že léčbu opravdu potřebuje. A ve střízlivosti bude opakovaně slibovat, že to už bylo opravdu, ale opravdu naposled. Nebude to naposled. A nemůže být. Dokud alkohol nebude protizákonný, stejně tak jako chemické drogy. Je to osobní zkušenost z mého pohledu, z pohledu člověka, kterému záleží na ostatních, zakončuje svoje psaní Honza. A já, protože jsem něco vlastně úplně stejného zažil, podepisuju každé slovo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

seba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Tahle nádherná verze původního Conte Partiro, tedy písnička, kterou vám zaspívali v tomto případě Lucie Bílá a Karel Gott, nás přivedla až k poslednímu telefonátu té první hodiny noční linky Českého rozhlasu. Za chviličku dostane slovo Anička z Osološnice, takže budu zdravit na Slovensko. Ale já vám vlastně už několik těch svých přiznání předestřel, krom online strategií a třeba mého workoholismu. Já jsem vlastně, ano, tohle je moje vášeň, protože já si tím už 35 roku taky plním tak trošku sen, protože jsem vždycky chtěl dělat za mikrofonem, i když tedy v dobách, kdy jsem ještě byl o něco mladší, to byly spíš sny o tom, že sedím aspoň za mixážním pultem. No ale, jak říkám, já jsem vlastně workoholik a to je ta moje droga, rádio. Aničko, jak jste na tom vy? Poznala jste svoji drogu?
1: Dobrý večer, já vás všetkých pozdravujem.
0: Dobrý večer.
1: Tak bohužiaľ, alebo jak bych to povedala, že moja droga je to rádio.
0: Taky jo.
1: Ja zaspím s rádiom, len sa strhnem a rádio mi hraje. Bez toho ja neviem ani zaspať a ja to mám od rana do rana otvorené. Keď som na dvore, dneska som sadila paradajky už von. A som si, nemohla som tam tej záhrade byť, zapla som si rádio a išla suseda a hovorí, prosím ťa, že ťa to baví stále počúvať len rádio. Áno, ja to radšej ako televíziu.
0: No to je krásny. A kdy to na vás prišlo? Na mne to prišlo ve 14, tahle vášeň.
1: No tak mňa odkedy začali rádia takéto tranzistorové a som na chalúpe, tak vám môžem povedať, doma nebol čas, keď som chodila do školy, áno. Ale aj keď som už mala deti, že som bola vydatá, manžel ten hrával na gitare, prišli sme na chalupu, samozrejme porobili sme, rádio hralo, manžel potom sedeli sme u grilu a on zase na gitare, spievali sme si spolu. Ale rádio je moje všetko. A keď vás počúvam aj cez deň, že ste tam, už som sa potešila dneska, no Borek má dneska nočnú linku, dúfam, že sa dovolám.
0: Má to jenom jeden mírně negativní dopad, konkrétně ta dnešní noční linka, protože zítra máme v Brně na Beethovence den otevřených dveří a já jsem slíbil, že na 11. hodinu dorazím. To nevím teda, jak se probudím, ale zkusím to. No.
1: Ale viete čo, keby tu bol môj vnuk, ten išiel do Varšavy, majú koncert, spieva tam a hovorí, stará mama, ja ťa tam zoberem. Hovorím, ja by som tak strašne rada išla do toho Brna na to deň otvorených dverí. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, no možno, že na budúci rok, alebo kedy to budete mať, že by sa mi to aj podarilo.
0: No, uvidíme, uvidíme. Teď mi napadlo, že sa ešte budú musieť oholiť, abych nevypadal úplne ako lesní muž. No, tak ďakujem, Aničko.
1: A nejaká... Počúvajte, dneska chodia tí chlapi tak zarastení, že to je úplne neskutočné, že človek nevie, či je to mladý alebo starý. No.
0: Tak u mňa už sa nespletete. Mladí je daleko pryč. Tak...
1: Ja som vás videla, nebojte sa, cez internet som vás videla.
0: No,
1: kamarátka tu mala a hovorím, ukáž všetkých redaktorov, čo sú nočné linke, tak som vás videla všetkých. No.
0: Aničko, a nejaká iná droga, nejaká iná vášeň, ktorú máte a třeba ste, nebo ste sa jej vyhnula? Máte nejakou?
1: Áno, keď sme s mojim bratom sme boli dvojčata a mali sme 17 rokov, mama nebola doma ani otec a hovorí, vieš čo, ideme si zapaliť. On ma učil fajčiť. A ja som sa tak strašne potom rozkašľala, mne to nechutilo. Ale skús to ešte raz a v tom prišla mama, takú nám vylepila obidvom facky a hovorí, no tak fajči decka, nebudete a hotovo. A mne to nechutilo. Fakt mi to nechutilo. Ani alkohol, ani cigarety, absolútne. Čo mám ešte tak, že sladkosti, ale ja si to môžem dovoliť v mojej postave, takže ja, keď ma chytí taká vášeň moja sladká, tak ja som schopná zjesť polku bomboniery.
0: Jenom půlku? To já si dám celou tabulku čokolády někdy i na spaní.
1: No.
0: Zejména v zimě teda. No, v létě mě to nenapadlo, v zimě.
1: Ano,
0: v zimě.
1: Ano. No. A ráda pečem, takže samozřejmě moravské koláčiky a tak dále, kukáve a tak. No tak ale to není zas taká droga, že by som nevydržala bez toho. Ale ta čokoláda mi chutí skutočne.
0: Máme hodně společného, Aničko. Rádio i čokoládu. Mějte se hezky a přeju vám krásný květen.
1: Všechno dobré vám prajem. Všetkým posluchačům pozdravujem.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Aj vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, je tu nový den, je tu další hodina Noční linky Českého rozhlasu, je tu sobota 16. května. Gratuluju všem Přemyslům, kteří dnes slaví svůj svátek. A pokračujeme v našem povídání na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to téma Noční linky, do které můžete volat na číslo 731 800 900 a taky psát na rozhlas.cz/linka. A tuhle hodinku bych rád otevřel jedním psaným vzkazem. Podepsán je XYZ a až jej uslyšíte, nebudete se divit. Přemýšlím, zda psát, ale třeba si to někdo přečte a někomu to pomůže. Vybavuje se mi věta Judity Čeřovské, že s alkoholikem se nedá žít a kdo tvrdí opak, nikdy to neskusil. Brali jsme se s manželkou v roce 1985. Náchylnost k alkoholu budoucího tchána mi měla být výstrahou, leč nebyla. Škoda. Manželství bylo v pohodě, a to až do revoluce. A domníval jsem se, že nastávají světlé zítřky. V roce 1990 jsme se stěhovali snad do jednoho z posledních družstevních bytů. V červnu se do toho bytu narodil první zdravý syn, o více než rok později následovala dcera. Ale ouha, přišla velmi hubená léta. Já přišel o zaměstnání, mimochodem těch jsem vyměnil nepočítaně, protože v popřevratové době se životnost zaměstnavatelů počítala na měsíce, maximálně na půl roku. A aby toho nebylo málo, manželka, která měla zaměstnání ve státní správě jisté, počala pít. Vzpomínám na tato úděsná léta velmi nerad. Manželka pro mne bez důvodu začala holdovat alkoholu čím dál tím víc. Když se vracela k večeru, kdy děti ještě nespaly, odváděl jsem je před jejím běsněním na noc ke svým rodičům. Vracela-li se v noci, kdy děti už spaly, nechal jsem ji tlouci a kopat do dveří k velké nelibosti ostatních obyvatelů domu. Únavou pak usínala na chodbě. A tak se z manželské dvojice stali nepřátelé. Manželka zanedbávala nejen úklid a povinnosti v domácnosti, takže jsem ji nakonec definitivně opustil. Na protialkoholní léčení nastoupila až poté, co jsem se definitivně odstěhoval. A nebyla na léčení jednou. A alkohol se jí stal opravdu osudným. Upila se k smrti. Já vám říkal, že příběhy, které zazní v dnešní noční lince, zřejmě nebudou vždycky veselé. Tématem je to, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Máte-li k tomu co říct? Pište nebo volejte. 731 800 900. U mikrofonu je Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, jejím tématem je pro dnešek šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A nemusí to být jen drogy chemické, jak už jsme si několikrát říkali. Ano, i když je pravda, že mnohdy už tady byla řeč o tabáku, o alkoholu, ale mohou to být i jiné závislosti či vášně, které nás někdy můžou hodně rozvyklat. A už jsou to 3 měsíce, co jsem nemluvil s paní Evou. Já jsem se záměrně díval do svých záznamů. Bylo to 11. února, co jsme si povídali na téma, jak chcete, aby si vás pamatovali. A vy jste ta s těmi škvarkovými plackami, paní Evo, že?
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Srdečně zdravím a vás, pane Borku, taky.
0: Děkuji.
1: A chtěla jsem říct, že mám taky závislost a to je taková, že navštěvují vetešnictví a starožitnictví. A ve vetešnictví se dají najít poklady a jak se říká, pro jednoho odpad a pro druhého poklad. No takže dneska jsme zrovna byli v Praze a navštívila jsem vetešnictví a koupila jsem tam nějaké věci za 2500 a další moje vášeň je starožitné hodiny. Už jich mám 16 tery. Takže různé. Na zeď, jako ty krbové, jak se říká, a prostě různé hodiny, no.
0: Tak to vám řeknu, to je vášeň, kterou jsem snad ani nečekal dnes v Noční lince, ale já naprosto chápu, že to může být droga, že vám to dráždí ten váš, teď nevím, jestli to řeknu správně, limbický systém, no prostě vyvolává to vás, ve vás ty libé pocity, jo, ten endorfin, jako když narazíte na nějaké nové nástěnné hodiny historické, které jste ještě ani neviděla a musíte je mít, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, no. Mám hodinky, které jsou asi 10 cm, možná ani ne velké, jsou to takzvané dětské hodinky, jo, a ty mě stály 10 000 tedy, jako. Takže za to dám.
0: To leze do peněz skoro jako to kouření.
1: No a chci taky říct, že jsem nikdy nekouřila a nikdy jsem nepila, ale mám 2 syny a oba jsou notorici, teda ten starší syn se mnou nemluví přes 20 let, takže nevím, jak pokračuje v pití a ten pil teda akorát tvrdý alkohol a tady ten mladší, se kterým žiju tady v domě, v Pečkách, takže ten prostě pije víno a pivo. A je agresivní, zlý, vyvolává hádky a je to prostě hrozný. Je to prostě hrozný.
0: To jsme nepozorovaně od těch méně škodlivých vášní přešli k těm hodně škodlivým.
1: Ano, má to v genech po otci a po jeho, z jeho strany jako. Ten tchán se vlastně taky upil úplně k smrti, jak se tady říkal, že ta paní se taky upila. Jak jste četl nějaký ten...
0: Ano, to byl vzkaz, který jsem před mnou chvilkou zmínil do vysílání.
1: No, takže tchán ten se upil vyloženě taky k smrti. No a čekám teda, kdy nějaká taková pohroma přijde na toho mýho syna, protože musím s ním tady žít, protože jsem prodala v Praze byt a nastěhovala jsem se, koupila jsem v Pečkách dům a tady nejsem schopná prostě žít sama.
0: Ale víte, paní Evo, že teď o něco víc rozumím té vaší sběratelské starožitnické vášni, protože to musí být pro vás příšerné, že vlastně neustále žijete se svým ženem a visí nad vámi ten Damoklův meč.
1: Ano, protože už jezdí i do práce, když jede třeba na noční, dělá dvanáctky, takže už dopoledne popíjí a až do odpoledne a potom prostě jede do práce opilý a navíc teda jako on řídí, takže... Takže...
0: Teď vám odbíjejí hodiny, jsem slyšel.
1: Ano, ano, teď je 12:15, tak odbíjejí hodiny. A mám jedny krásné hodiny, ty jsem koupila, je to stará vídeňská práce, ty měřej přes metr a ty odbíjejí ve čtvrtinak, v půlinak, ve třičtvrtinak a v celou hodinu se to všechno jako opakuje. Jako jsou nádherný, mám z toho radost. No takže tohle to je jediná moje radost. A knížky, vášeň, knížky a kytky. No, takže...
0: Teď už vaším vášním rozumím o něco víc, po té, co jste zmínila svoje syny.
1: No a jako už jako nemám moc sílu, ráda jsem, moc ráda jsem vařila a pekla všechno možný a už mě to ani s tím opilcem jako nebaví. Takže to je jako...
0: Nemám, co bych vám k tomu řekl. Nemám, protože... V tomhle řekněte případě mi, je každý krátký. Ale jsem...
1: Hodně síly.
0: Hodně síly.
1: Abych to zvládla. Bála jsem se dokonce, že mě i fyzicky napadne, protože to dělal i jeho otec, můj manžel. No.
0: Já bych vás nerad strašil, ale to je fáze, která jednou u alkoholika přijde. Vím to.
1: No, přijde, no. Já vím, no. Víte, já jsem žila s manželem, ten byl taky alkoholik a ty kluci to mají po něm, no, moje. Naši kluci, no, takže to je... A jednomu je 55 a tady tomu s alkoholikovi, se kterým žiju, tak bude 54 a je to prostě opravdu hrozný.
0: Pani Evo, na jedině vám můžu popřát hodně sil, víc.
1: Hodně sil,
0: nikdo
1: no.
0: z nás neudělá. Jak už bylo řečeno, taky v jednom psaní našeho posluchače, když přijde policie, tak vám řeknou, my s tím nic neuděláme, on pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony.
1: Právě. Tím se nedá nic dělat. No, doufám, že se neupije k smrti, no, že dostane dřív rozum. No.
0: Smutné je, že je to váš syn. Evo.
1: No, je to. Ano.
0: Hodně sil vám přeju.
1: Ano, děkuju, mějte se moc hezky, vám přeju hodně zdraví a všem posluchačům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Ať se vám všem daří. Mějte se hezky, pane Borku, nashledanou, dobrou noc.
0: I vy, naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Posloucháte Noční linku na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, a k tomu napsala Helena. Možná by se to dalo nazvat závislostí, to, čemu podlehneme, a nezmění to život zas tak moc. Myslím si, že v dnešní době je závislost na mobilech, na internetu skoro stejně nebezpečná jako skutečné drogy. Já podlehla už poměrně dávno kouření, nikdy jsem nekouřila hodně, protože mi vlastně ten smrad z cigaret vadí, takže nejvíc tak 3 až 4 cigarety za den a taky ke kafi. To je nějaká zakletá kombinace. A myslím si, že skutečnou závislost nemám, protože mi kouření přestává chutnat v poslední době. Objednávám si cigarety od kanadských indiánů a ti tvrdí, že tabák sám o sobě je prý zdravý. Oni používají 100% tabák, nic jiného prý přidané není. Tak zdraví a kouření neřeším. Spíš mám dojem, že mi někdy tahle 100% tabák cigareta pomáhá. A navíc jejich cigarety jsou levné, takže ani finanční problémy kvůli kouření řešit nemusím. Napsala Helena. Heleno, děkuji za vaše psaní a vám, kteří se teprve rozhodujete, zda napsat nebo zatelefonovat, připomenu jen téma. Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to na vás. Vaše příběhy tvoří Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. To je téma Noční linky, kterou právě posloucháte. A Božena k tomu zřejmě má co říct. Vítám ji na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já bych jenom chtěla říct ke kouření. Moje dcera poměrně kouřila hodně a v lednu si řekla, kouřit nebudu. Došla si do lékárny, koupila si tam za 1200 prášky a prostě začala je brát, nesměl se pít alkohol žádný k tomu, nejdřív nějak po 2 hodinách, pak po 3 hodinách a přesně nevím, jak to pokračovalo. A opravdu už od toho ledna nekouří, vůbec nemá ani chuť na cigaretu, nic prostě to. A myslela jsem, že jí zdolá to. Před měsícem přišla náhle o manžela, říkám, no a bude to řešit kouřením. Ne, nic, jsem ráda tomu a opravdu nekouří a říkám, mami, opravdu mě to tak pomohlo, že ani nemám chuť, i když holky kouřejí v práci a to mě nenapadne, abych si zapálila.
0: Takže ta kůra odvykací pomocí farmak byla úspěšná v případě vaší dcery.
1: Ano, ano.
0: To je dobrá zpráva pro ty, kteří třeba poslouchají a říkají si, přestanu s tím? Děkuju.
1: Ano.
0: Děkuju.
1: No a prostě řekla si, jako musí ten člověk chtít, že jo. Určitě, kdyby prostě nechtěl, tak třeba by mu ani ty prášky nepomohly, nebo, ale opravdu můžu vám říct, nekouří a i sama říká, vůbec nemám chuť na cigaretu, ani mě nenapadne a kouřila, jako bych řekla, dost nejenom, že by si dala takhle ke kafičku nebo to a opravdu nekouří.
0: No. Paní Boženo, a měla jste někdy vy, řekněme, sklon podlehnout nějaké své slabosti? Poznala jste někdy takovou svou slabost a může to být jakákoliv, to samozřejmě nemusí být jen kouření, nemusí to být alkohol, může to být třeba, no třeba sběratelství, už tady byla řeč o vetešnictví, o starožitnictví, ale třeba sázkařství. Já mám jednoho kamaráda, který měl takové období, kdy vlastně prosázel i peníze na nájem bytu.
1: No tak to jako, že jsem si vsadil, anebo když jedu do Kolína s dcerou, tak si třeba vsadím za těch 30 korun sportku, mám i 2 měsíce v peněžence. Ani nevím, jestli vyhraju
0: to,
1: nebo ne.
0: To ani není vášeň, to je vášnička taková.
1: No. Ale ne, nikdy mě nic takového nepřepadlo, abych prostě musela něco...
0: No jste prostě šťastná, ani, nepoznala jste ani, svoji drogu zřejmě ještě.
1: Ano, ani sbírání, nic prostě, něco, ne, tak nějak všecko v toleranci.
0: Dovolte, abych vám pogratuloval za celý náš vysílací tým, včetně techniků z Karlína a mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, naslyšenou, naslyšenou.
0: Telefonovat můžete do Noční linky ještě celých 35 minut. To je doba, která je ještě před námi. A s tématem šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefonujete na 731 800 900 a píšete na rozhlas.cz/linka. Teď zrovna jsem obnovil tuhle stránku a vidím, že tam čerstvě napsala Blanka. Cituju. Dobrý večer, mojí největší drogou je hrabat se v hlíně, čili moje vášeň je zahradničení. Miluju květiny, mám skalku a záhonky, na kterých pěstuju různé odrůdy květin. Každé jaro až do podzimu jsem na zahradě, kde ztrácím pojem o čase. Samozřejmě mám také problémy se zády, ale nevnímám to. V mládí jsem také kouřila, ale problémy s plícemi mě přiměly k tomu, abych přestala. Dnes je to 73 let a nechybí mi to. Mějte se fajn. Podepsána Blanka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dalším telefonujícím na čísle 731 800 900, dalším, kdo má zřejmě co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, je Jarda. Dobrý večer, Jardo.
1: Já vás zdravím.
0: Vypněte prosím rozhlasový přijímač, ono to potom dělá ten dozvuk, někdy i zpětnou vazbu a je to nepohodlné zejména pro vás.
1: Jo.
0: Děkuju.
1: Já jsem kouřil 60 cigaret denně. A jestli někdo kupuje nějaký ptakoviny na to, že se ho naučí kouřit, já to neberu. Protože já jsem, když jsem měl otevřenou tuberu, tak jsem skončil s tím. Koupil jsem si poslední krabičku, dal jsem si jednu cigaretu po obědě, jednu po večeři a tím pádem to skončilo za 10 dnů a přestal jsem kouřit. Žádný jako nějaký prášky nebo já nevím, nějaký odvykačky nebo já nevím co. Nic, to je na vůli akorát toho člověka. Buď chce, anebo nechce.
0: Můžu něco říct?
1: To je jenom...
0: Ano?
1: No.
0: Já bych chtěl říct, že v tom s vámi souhlasím, že to je na vůli každého člověka. Nicméně nesouhlasil bych s tím, že prášky jsou na nic. Každý potřebuje zřejmě jinou cestu. Nejsme všichni stejní, ale to je jenom můj drobný osobní pohled.
1: Jo, jasně, ale ono...
0: Mně jde o to, aby ti, kteří třeba teď poslouchají a uvažují třeba o tom, že to udělají podobně jako dcera paní Boženy, před malou chvílí zmíněná, tak abychom je neodradili, protože opravdu upřímně myslím, že každý k tomu cíli můžeme dojít třeba i trošku jinou cestou. Nicméně, že je to v hlavě, s tím nemůžu než souhlasit.
1: No, to je jasný.
0: Jardo, a to byla jediná vaše vášeň, kterou jste poznal a které jste podlehl? Ono kouření?
1: No tak já jsem kouřil do 40 let jako. No a říkám, jsem 60 cigaret denně jako.
0: To je hodně.
1: No a potom, když přišla ta otevřená, no tak jsem byl ve špitále, no a tak jsem si řekl, že zkusím s ním přestát, jako. Protože já jsem doma měl, ležel na posteli, měl jsem popelník na prsou, no a kouřil, čumil na televizi, jakože. Takže to bylo o něčem jinom. No ale to jsem přestal i pít. Ani pivo jsem si nedal 9 měsíců. No a tak jsem si řekl potom, je, tak abych si nedal pivo, tak to ne. Ale cigarety už v životě.
0: Ptá
1: no
0: se vás...
1: No drží jest... mě to 26 let.
0: K tomu gratuluju. K tomu gratuluju, Jardo, a ptát se vás, jestli se teď cítíte líp, je myslím si zbytečné. Je to automatické, že?
1: No ne, to záleží na člověku, co má v sobě jako, a jestli si to zakaže nebo ne. No, když jsem nastoupil s tou tuberou a doktorka se mě ptala jako... kolik piju piva, nebo to, já říkám, no tak dvě denně, no. A ona mi řekla, že jsem alkoholik.
0: Neřekla tak... náhodou, že jste takzvaně funkční alkoholik?
1: Ne. Ona mi řekla rovnou, že jsem alkoholik.
0: Rovnou, dvě piva denně je alkoholismus. No tak...
1: No, jasně.
0: Já se začínám cítit trošku nesvůj.
1: No,
0: a tak
1: no,
0: jsem
1: no.
0: se snažil, abych si ty ledviny proplachoval. No tak s tím hold budu muset přestat, no.
1: No ale já jsem 9 měsíců neměl ani birela, jako, že jsem si nedal ani nealko. No a potom, když jako mi řekli, že už nepotřebuju po 9 měsících, tak já jsem říkal, no tak to ne. Přišel jsem jako do hospody za klukama, no tam jsme se zmazali a bylo to.
0: Odříkaného chleba největší krajíc, ano. Dobře.
1: Kouřit nebudu, ale abych si odřekl i to pivo, tak to ne.
0: Tak to teda náhodou. Jardo, děkuji za vaši upřímnost, za tu vaši zpověď, kterou jste právě provedl v noční lince a přeji vám, abyste v tom vydržel, tedy v onom nekouření. No a s tím pivem, já nejsem ten, kdo by vám měl nebo mohl radit. Je to vždycky jenom na nás a na tom, co máme v hlavě a co vlastně chceme. Co doopravdy
1: chceme.
0: Ale
1: jasný, no, to je na každém jako a...
0: Přesně.
1: Říkám, jo, už to držím jako jakou dobu a v životě už dodržky vemu cigaro jako a...
0: Za to vás chválím. Jardo, děkuju, přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jo, taky. Naschválí.
0: Po telefonátu na čísle 731 800 900 ještě doplnění toho, co vy tak píšete na rozhlasce @lomítkolinka. Týká se to zejména, ano, těch nejběžnějších v úvozovkách drog, opět v úvozovkách. Stejně jako v případě Ivety. Zdravím vás a nespavce. Neřestí mám hodně, ale drogy k ním nepatří. Tedy nepočítám-li tu kupu léků, co mi předepisují lékaři, ale to už hold patří k tomu pokročilému věku. Musím se ale pochlubit, pokračuje Iveta, že díky svému dědečkovi nekouřím. Nebylo mi ani 5 let, když jsme měli s dědou takový nedělní rituál. Sedali jsme spolu po obědě na schodech a děda mi čítával pohádku a přitom kouřil své oblíbené globusky. Nevím proč, snad proto, že děda vypadal, že mu to chutná, jsem se ho zeptala, jaká je ta cigareta. Děda mlčky potáhl z cigarety a ten kouř na mě nečekaně vyfoukl. Já se ho nadechla a strašně se rozkašlala, až se mi obrátil žaludek. Babička mě musela převléknout a dědovi vyhubovala. Od té doby jsou cigarety můj nepřítel, ale už jsem od dědy nechtěla ani pohádku. A tak celý život tvrdím, že od 5 let nekouřím. Hezké jaro, dobrou noc, přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: rád.
1: Není žádným tajemstvím a drtivá většina z vás, kteří posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, to teď možná berou jako nošení dříví do lesa, ale já to znovu zopakuju. Pro někoho je vášní třeba vášení sázkařská, pro někoho vášení sběratelská, pro někoho je takzvaně drogou, znovu opakuju, takzvaně drogou, kouření, no vlastně to je doslova droga, anebo alkohol. Pro někoho to můžou být vášně zcela jiné povahy, třeba ženy, anebo naopak pro ženy muži. A kdo ví, jak ještě tohle všechno zkombinovat. Martin o tom možná něco ví, teď nám to chce povědět. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zdravím vás, Martine. Tak jak je to s tím štěstím, když nepoznáte svoji drogu ve vašem případě?
2: No, když se nebudete věnovat muzice natolik, že vás to bude stát víc, než vyděláte. Říkáte obrovská vášeň. V podstatě v muzice se odráží všechno, ať už to kouření, ať už ti muži, ženy. Je to spousta věcí a obzvláště, když podporujete třeba písničkáře, takzvané no name, a děláte kulturu, která není až tak úplně do těch rádií, ale spíše jako méně mainstreamová či ne-mainstreamová. A to je třeba právě můj úděl. Takže všichni, kteří nedělají do této kultury, do této muziky, tak jsou strašně šťastní, protože v podstatě jim zůstane spousta bohatství. Takhle mně zůstane bohatství ne to majetné, ale to, co je potom v těch srdcích těch kamarádů a přátel, kteří spolu se mnou občas uděláme nějaký koncert, nějakou akci a třeba někoho podpoříme. A ještě horší vášeň je neustále někomu pomáhat.
1: Takže altruista.
2: Neslyšící člověk, který vlastně ještě ztratil sluch, mám praktickou hluchotu a v podstatě jsem si kolem těch věcí pořídil jedna z takových hlášek. Ty si pořizuješ takhle drahou kytaru, když neslyšíš. No jo, právě proto. Aby ji slyšel.
1: No tak paradox to je, to musíte uznat.
2: No to já to vím. Víte, třeba kolem toho kouření, kolem toho alkoholu. Já když jsem se dozvěděl, že taky ty dvě piva denně, když si dám na propláchnutí, že jsem alkoholik, tak jsem se taky vyděsil. Nicméně raději zůstanu, řekněme, že mírným alkoholikem, který to má 100% pod kontrolou, než abych měl nemocné ledvené. Nicméně kolem cigaret, já jsem kdysi kouříval možná i 20, dlouho, hodně dlouho domů jsem kouřil tak 10 denně a v podstatě dneska tím, že vlastně ještě, a to právě, to jsem se dostal z koncertu, měl jsem na autě aparaturu a měl jsem vážnou dopravní nehodu, kde to kouření totálně odpadlo, protože ještě teď mám zlámaný hrudník a kdybych si dal cigaretu, tak se tak rozkašlu, že chvíli asi ztratí bez vědomí.
1: Že si znovu polámete žebra, jo?
2: Ne, já ještě pořád do vás dostelí.
1: Takže tady aspoň tohle nebezpečí nehrozí.
2: Ale to nic. Většinou u těch vášní je to, že člověk si něco ochutná a chce něco zkusit, pak ho to většinou ovládne a nejdůležitější je se dostat nad tu vášní, která vám ubližuje. Já třeba mě hudba mě neubližuje, naopak to mi pomáhá. Ta mě vlastně pomáhla i k tomu, že dneska spolu můžeme hovořit přes telefon, protože já tím, že nemám ani 4% zdravého sluchu, teď s tím hraju, teď s tím ještě i někdy jsem donucen zvučit, když mi vypadne zvukař. To je prostě něco neskutečného. To mě pomohlo do života. Ale vážně, které se týkají třeba právě, které vám poškozují zdraví, tak to je dobré se dostat na dně. Nad dně, jako nahoru.
1: mít navrch, nad nimi. Tak.
2: Ano. Tak. A k tomu pomůže, ať už nějaká ta berlička zbíka třeba prášku, nebo zvíkaček, nebo třeba velká berle, a to je to, když zjistíte, že vám ta vášeň opravdu ničí zdraví a potřebujete s tím přestat. To jsou velké psychologické podpory. Takže já přeji všem, kteří nás poslouchají, i těm, kteří nás neposlouchají, aby se jim ty vášně, které jim neobližují, kterým pomáhají, aby se jim udrželi, a ty, které jim obližují, aby se dokázali dostat nad ně.
1: Jako my dva s těmi pivy, že jo?
2: Ano.
1: Mějte se pěkně. Martine, přeji vám dobrou noc a hezké jaro. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.
1: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Takhle to vlastně říkala moje bývalá tchýně. A měla pravdu, můžu to potvrdit. A jistě to potvrdí Jana, která napsala, Já jsem závislá na sladkém, musím ho mít denně. Na mém koníčku sběratelství, na noční linku, přes kterou jsem si našla kamaráda, se kterým si denně voláme, a také ostatní kamarády a kamarádky, se kterými si také volám nebo píšu. To je taky můj velký doping. No ale ta noční linka, tu bych neviděl jako nějak zásadně negativní doping nebo snad drogu v tom pravém slova smyslu. I když návyk to je, pro mě jo. Já už vám přiznal, že jsem na tom mikrofonu de facto závislý. Už 35 let. To je moje droga.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince se už podruhé dívám do svých záznamů, týkajících se právě noční linky, a řekl bych, že s paní Magdalenou jsme spolu naposledy mluvili na začátku května. To bylo na téma, co se na základní škole naučíš. Jestli se tedy nepletu. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeju, pane Borku, a všem posluchačům.
0: Je to tak, že jsme spolu mluvili před těmi zhruba dvěma týdny?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A vy máte vám i co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu?
1: No, dneska vítězej cigarety. Já jako sportovec jsem tvrdila ve své mládí, že můj muž nesmí kouřit, nesmí pít. Ani jsem nechodila s klukama, který kouřili nebo pili. A to jenom třeba pivo. A stalo se tak, že můj muž kouřil. A bohužel jsem této

0: říká, u dítěte se nesmí kouřit, tak jsem řekla, a v rodině, v mé rodině nikdo nekouřil ještě ke všemu, takže jsem to musela skrývat. Tak jsem řekla, ne. Nic mě to neudělalo, prostě odstrčila jsem krabičku s cigaretama a ne. Dneska, když jenom projde po chodníku kuřák, už jsem z toho nevedla. A na to, když jedu výtahem a přede mnou tam byl kuřák.
1: No ono se říká, že od naučení kuřáci jsou ti nejhorší, ano. Nejhorší, ano. Nejhorší v tom ano. Smyslu, že potom nejvíc bojují proti kuřákům. No.
0: A moja dcera, když si tvrdila, říkala, já kdybych si zapálila, tak máma mě jednu vrazí, tak mě to za to nestojí. A mám kamarádku, která kouří snad 60 let a je zdravá poměrně. A já po covidu jsem chytla, co se dalo. Doktoři s plicním onemocněním, že jsem si přispěla já vládní kouřením, ale možná, že je to pravda, ale prostě vlastně to u mě nikdy nebyla, mě to nechutnalo, bylo to prostě a kouřila jsem velice málo. A kdo říká, že ty kafy si musí zapálit, tak mě ani to kafe nechutná. Ani mě nepomáhá, že bych prostě byla po vypití kávy nějaká čipernější. Ale mojí vášní je, když má někdo z mých známých auto, ve kterým jsem ještě nejela, neřídila, tak prostě toho musím už kemrat a musí mě nechat svíst. Protože to je moje vášeň.
1: Tak já si píšu, Magdalena ráda jezdí v autech, ve kterých ještě nejezdila, jo?
0: Ano, jenom v počerních, ne v kradených.
1: Samozřejmě. I když je to pěkný dodatek a jsem rád, že jste to řekla za mě, ještě dřív než já, máte větší postřeh, takže no, holce pozná sportovkyně, to já jsem v podstatě nikdy nebyl.
0: Teď ještě ráda sportovala, ale vůbec to nejde.
1: A jaké sporty jste provozoval? Protože i to svým způsobem může být droga.
0: Lehkou atletiku.
1: Takže běh, lehkou skoky.
0: Lehkou atletiku a pak vždycky to padou.
1: No, sportovkyně tělem i duší.
0: No, bohužel už. Teď to potřeba učit vnoučata a prázdniny se blížej a nemoci mě přibývají, ale myslím si, že ještě v sobě něco vydoluju, že i přes špatnou chůzi přeci jenom ještě je musím trochu potrápit, aby z nich nevyrostly takový buchty jako jejich tatínkové.
1: Jsem myslel, že řeknete jako já jsem, tedy jako Borek, že je. Protože já jsem taky dřív měl jistou vášeň taneč. Já jsem chodil dokonce do brněnského starletu, do K4, moderní výrazový tanec. Ovšem jen do té doby, než jsem si zničil kolena a teď už prostě jsem rád, že chodím. Takže Magdaleno, moc krát vám děkuju, mějte se krásně a hezké jaro přeju.
0: Vám taky přeju krásné jaro a hodně zdraví.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V noční lince, která už pomalu míří ke svému konci, jsme si dnes povídali o tom, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Ještě jeden telefonát na čísle 731 800 900 zbývá do konce našeho povídání. A pak už můžete čekat to další téma, tu další noční linku, která začne vlastně za 22 hodin a 9 minut, počítám-li správně. Nicméně do té doby ještě nějaký čas máme, tedy než za mixážní pult usedne další průvodce noční linkou, kterým bude Jarka Barboříková a tématem té příští noční linky budou křižovatky výchovy, jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí, což mě tak napadá, že je téma, které je docela podobné tomu mému příštímu brněnskému, jablko ne anebo padá daleko od stromu, ale to si nechme na příští týden. Teď už snad jen ten poslední telefonát na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Pro jistotu raději hned, protože, jak jsem říkal, jedna hodina se blíží. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
2: Já vás taky zdravím, dobrý večer, u telefonu váš posluchač, věrný to, Radomil z Prostějova.
1: Dobrý večer, Radomile, zdravím vás, nebo dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dlouho
2: jsme se neslyšeli a já bych to zkusil zhrknout. Mě moc fascinovala ta věta,

0: že je šťastný ten, který nepoznal svou drogu, tak já bych řekl, že jsem šťastný, protože jsem ji poznal, protože za drogu dneska tady už padlo spoustu různých definicí, co může být droga, a někdo může brát za drogu chemické látky, jiný nikotin, co potřebuje náš mozek, vždycky něco potřebuje náš mozek, jo? Někdo třeba řekne čokoláda, cukr, energie, mozek pro tělo, nebo tohle všechno dohromady, jo, u čokolády, já to mám v přírodě. Já když potřebuju něco pro svůj mozek a pro svoji duši, tak vylezu ven, co nejdál od lidí, a zastavím se, někde sednu, někam si vylezu a jako by se zastavil čas pro mě. Ale když člověk používá, může používat ten zrak a jiný smysly a dívá bystří se kolem sebe, tak může vnímat ten život těch jiných, ty zvířata, jak se to hýbe, jak vítr hraje prostě s těma rostlinama asi. Jo, někdy přijde déšť, po dešti duha, když tam sedíte hodiny, nebo trávíte v té přírodě hodiny, to je taková droga, že kolikrát si člověk přeje, aby vlastně nepotřeboval jako civilizaci, jo, že...
1: No to, já vám ani prostě nevíte, jak já vám, promiňte, že vás přerušuju, Radomila, ale vy jste mě opravdu dostal, vy ani nevíte, jak já vám rozumím, já jsem schopen třeba hodinu ležet v houpací plachtě a při soumraku se dívat na to, jak létají netopíři.
0: Jo.
1: A to mě stačí. Jenomže potom přijde ten okamžik, kdy se podívám na hodinky a už jsem měl být v práci. Noční linka. Fofr.
0: Jo, zase to někam běží.
1: Ano,
0: zase to někam
1: ano,
0: běží.
1: Ano.
0: Čas běží jak splašený koně.
1: Jo.
0: To je jasný a teče to a pořád dopředu a nezastavíme to a ani to nespomalíme a nevrátíme. To by bylo taky někdy třeba i na škodu. Každopádně musíme jít stále dopředu a některé ty závislosti trošku potlačovat, ale některý těm bych vůbec nebránil. Tak,
1: Radomila, ještě mě zajímá jedna věc, tedy jestli můžu, jestli vás nezdržím, jestli máte ještě vůbec půl minutky. Vy říkáte, že pro svůj mozek a pro svoji duši potřebujete přírodu. Já jsem říkal, že tomu rozumím. Ale teď mi řekněte, když takhle chcete být co nejdál od lidí v takových okamžicích, nemá vás vaše okolí třeba za mizantropa, tedy za člověka, který, řekněme, nemusí moc lidi, že nemá rád lidi přímo?
0: A to bych neřekl. Já si myslím, že mě lidi nazývají různými.
1: No to mě taky, to mě taky.
0: Ale já sám o sobě říkám, protože se jmenuji Radomil a prý ten, kdo se tak jmenuje, má rád lidi. Já o sobě říkám často, že radši mám častěji zvířata než lidi, ale pak se zase říká, že kdo má rád zvířata, má rád lidi. Takže ono se to vlastně nějak furt zavírá do kolečka.
1: Ano, někdy se po té spirále dostaneme sice na stejné místo, ale někdy i o patro výš. Radomile, děkuju a přeju vám krásné jaro. Naslyšenou.
0: Napodobně naslyšenou.
1: Možná vás inspiroval náš poslední telefonující posluchač k tomu, abyste se zítra ráno, až se probudíte, podívali ven z okna. Pokud nebude pršet, uvidíte, jak třeba slunce a vítr si pohrává s lístky na stromu, který je na dohled od vašeho okna. Takhle to mám podobně já a já se na to dívám moc rád. Tak pokud je tohle vaše droga, řekl bych, že je to jenom v pořádku. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a pro dnešní noční linku budu muset vyhlásit definitivní konec. Ale jak už jsem říkal, ta další začíná za 22 hodin, moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem budou křižovatky výchovy. Já se na vás budu samozřejmě těšit v té příští brněnské noční lince, což bude ve středu 20. května a jejím tématem bude jablko nepadá daleko od stromu. Padá nebo nepadá? Ve vašem případě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
2: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
1: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
2: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
2: Aha, rozumím.
1: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
2: Oč se vlastně jedná?
1: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
2: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
2: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Miloněm Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Straší dílko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to pan

0: O tom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno párty na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: kde nějak prostě tam jsme mě se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Providence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy no, ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano,
4: a já se taky pamatuju, že
3: jsem si šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem si.
4: Karel, no, líbil, ne? Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, že já to...
3: No, měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne, ten se
3: jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil
4: se, já... jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Sferákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitovská.
3: Tam byla.
4: No, a Sferák.
3: Můžeš trošku na štort, můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Sferák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Uhlíř tady hraje na piano i zpívá to některý uměj, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různé otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Sferák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Sferák to přelal a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívala Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: já taky slova vím, jak si to složil, no, řekneš no, to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My ale jsme, prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: To byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disk žokej.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk žokejů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
2: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
2: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano, byl vlastně open, by se
2: dalo. Zeptám se jinak.
1: Ano.
2: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Takhle chce jako...
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměli.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Kde? Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
2: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvolila
4: tak,
1: nám...
4: že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
6: Jak se to říkal? Hit Pambíček?
5: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Jenom přes hity, ano, to
6: je to. Jsem nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje. Řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako...

0: Tak.
1: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
0: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale tahle, ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kauboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. Co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman z Kamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte si, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král. Pojďte.
3: Hele. No, jsem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé, přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo. Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil, takhle. My tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele. Já bych byla tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky. No,
0: mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme po dalším.
4: Dobře, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě.
2: No. Jak
5: pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě, ne, samozřejmě.
5: Jen ať děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
5: No. Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Oh. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, až dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí pod nás. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
1: Jaroslavu, Kareši, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
2: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
3: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
1: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
2: Teď já tu jeho ani neznám.
3: No tak párkrát jste se viděli.
1: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. No, chytrý a ten... méně chápavý.
0: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
4: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
5: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
4: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
5: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
4: Jaký nápoj?
5: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
4: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
5: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
4: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
5: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
4: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Já vám děkuji.
0: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.
6: Disc jockey hraje ženu.